mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou.

jako dítě, které má, mě se ztratilo. Jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a sítí žil.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: Pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takové to chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů, klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla, byste vidět, že je oschvěle, ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, že tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem. Nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějakého květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového belhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran a zasaďte do stejného květníku a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobby redaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáté už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: Je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Ne, asi jedna z nejstarších a možná i největších. Mm.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: No teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrií a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež. Hmm.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobbyredaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?

0: postupovat?
1: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
0: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
1: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a sýkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
0: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
1: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
0: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
1: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
0: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
1: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
0: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
1: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
0: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
1: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
0: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
1: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zasklo to dobře.
0: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
1: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
0: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
1: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
2: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vidět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noit Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájela z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barrandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

večer. V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo sestoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
0: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kvůli dlouhodobému podfinancování možná budou muset vysoké školy přijímat méně studentů. Vodáci dnes uzamknou řeku Lužnici. Lezec Adam Ondra skončil v soutěži Rockmaster druhý. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů, která se na tom opětovně shodla po dvoudenním zasedání. Kritický pak má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
2: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů, to se někde projevit bohužel musí.
0: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO připomněl, že si je podfinancování vědom a pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení vždy o 1 miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. Den otevřené dálnice pořádá dnes na posledním budovaném úseku jihočeské dálnice D3 Kaplice nádraží Na Židla, ředitelství silnic a dálnic. Lidé si ho budou moci projít mezi 10. a 16. hodinou. Podrobnosti doplňuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
3: Přijďte si prohlédnout stavbu i stavební techniku, užít si dětské soutěže, skákací hrad a fotokoutek, nebo si jenom ochutnat něco dobrého a prohlédnout stavbu. A vezměte si sebou třeba kolo, část úseku si totiž budete moci projet. Tentokrát brusle a malé koloběžky nedoporučujeme, bude tam jen základní asfalt.
0: Vodáci dnes zamknou řeku Lužnici. Akce začne v 10 hodin u mostu Na Huti v Suchdole nad Lužnicí. Tradiční rituál popsal předseda místního vodáckého klubu Jan Wiplinger.
4: Lužnici zamykáme na jeden západ, protože si ten druhý necháme na splouvání během vánočních svátků, a to 25. prosince. Ten dopolední program bude provázet country kapela Dobrý časy. Sport.
0: Sedminásobný vítěz lezecké soutěže Rockmaster Adam Ondra skončil letos v Arku druhý. Ve finále prohrál s domácím Italem Filipem Šenkem, který tak nejúspěšnějšímu českému sportovnímu lezci vrátil loňskou porážku v boji o zlato. Ondra po závodě uvedl.
5: Filip Šenk byl letos hodně, hodně silný. I na obtížnosti se hodně posunul, ale myslím, že ten větší fyzický fond působil, že se s ním opravdu dneska závodilo hodně těžce. Každopádně myslím, že závod to byl skvělý. Já jsem měl trošku obavy, jestli to nějak zvládnu zdravotně. Už přes týden se cítím poměrně nachlazený. Naštěstí jsem se ve finále cítil dobře. Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 22. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne místy přechodně mírný, jihovýchodní nebo východní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. V Táboře počítejte nově s uzavírkou Mostecké ulice a omezením na Stránského, což je část silnice 123. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět hodin k tomu, 4 minuty. Při pohledu z okna našeho rozhlasového studia tady v budově Českého rozhlasu České Budějovice toho zatím moc nevidím, venku je tma jako v pytli, ale při pohledu do kalendáře zřím, že dnes je tady 3. říjen a je to sobota. Tak buďte vítáni při víkendovém vysílání. Jeho české ráno s Adélou Jirkalovou začíná právě teď. Písničky, které nestárnou, už se tady na mě smějí, budou Činasky, Beatles, Jitka Zelenka, Zelenková nebo Petr Muk. A za chvíli také kalendárium, které dnes nese dnes právě to datum 3. října. Tak si na něj počkejte a příjemný poslech.

0: Na svém samém počátku je sobota s datem 3. října roku 2026. Je to 276. den roku tohoto roku, tedy 26. Do konce roku zbývá 89 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 2023, relativně nedávno, 27,8 stupně Celsia a nejnižší v letech 1930 a 1947, 0,9 stupně. Svátek má Bohumil, toto jméno slovanského původu je vlastně překladem řeckého jména Teofil a znamená milý Bohu nebo Bohumilý. Pranostika praví 3. října bouře a louže, 30. sníh a rampouchy, tak to nám doufejme nehrozí. Narozeniny právě dnes slaví kubánský módní návrhář žijící v Česku Osmany Lafita, také americká zpěvačka Gwen Stefani. Oslavenkyní je i kanadská herečka Neve Campbell, známá z horor nové série Vřískot. Švédský fotbalista bosenského původu Zlatan Ibrahimovič má narozeniny a také herečka a zpěvačka Barbora Poláková. Státní svátek Spolkové republiky Německo připadá právě na dnešek. Konkrétně jde o výročí sjednocení obou německých států roku 1990. Před 800 lety zemřel svatý František z Assisi, italský básník, řeholník, zakladatel řádu františkánů a patron Itálie. Narodil se v roce 1181 či 1182. Před 125 lety se narodil básník František Halas, zemřel v roce 1949. Je to 110 let, co zemřel Vincenz Czerny, německý lékař původem z Čech, který mimo jiné jako první na světě provedl plastickou operaci prsu, a to v roce 1895. Před 100 lety reportér Josef Laufer vysílal první přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu. Komentoval fotbalový zápas SK Slavie Praha, Hungária, Budapešť. A před 90 lety se narodil herec a režisér Jan Kačer. Zemřel v roce 2024. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, za chvíli si poslechneme aktuální informace o počasí, ale budu potřebovat i vaši pomoc, tak zdravím všechna víkendová ranní ptáčata a vy z vás, kdo posloucháte, tak mi napište, do jakého rána se probouzíte. 90 01 03 je číslo naší SMS brány, zprávy, jako vždy a ráda to připomenu, pište ve tvaru CB mezera podsasi mezera text. Předem díky.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Čtvrt na šest, k tomu 1,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, sobotní ráno, jak je a jak bude.
1: Počasí.
0: Jasno, k ránu, teď se jen vzácně v údolích můžou vytvářet mlhy, tak pozor na to v případě například, že jste na cestách. Aktuální nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, v údolích až 4 stupně Celsia. Předpověď na dnešní den. Sobota bude slunečná, jasná nebo skoro jasná. Ráno tedy připomínám jen vzácně s mlhami 21 až 24 stupňů Celsia, to jsou přislíbená nejvyšší maxima. 19 až 22 naměříte na horách. Povane slabý, proměnlivý, odpoledne na východě kraje přechodně mírný, jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Pršet dnes nebude. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne přechodně dobré a bio dnes na stupni číslo 1. Mám tady dvě SMSky. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno, 5 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán Jindra. Obloha nad Prahou, jsem radši, 11 stupňů, bez větří, příjemný den všem, přeje Josef. Tak to vidíte, já tady mluvím o vyjasňování a nad Prahou se to na vás mračí, ale věřím, že i pro vás dnes bude svítit sluníčko.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Ve Slavkovském lese se večer rozsvítí kostel, který nemá ani zdi. Kostel svatého Michala stával v obci Čistá, neboli Lauterbach, odkud byli odsunuti Němci a pak ho rozstřílela stejně jako celé městečko československá armáda. Dnes je tam festival a po více než 80 letech se tam bude čepovat i pivo. Tak si počkejte na podrobnosti.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Po více než 80 letech se bude zase čepovat pivo v zaniklé obci Čistá ve Slavkovském lese na Sokolovsku. Dobrovolníci tam postaví stan s občerstvením, k tomu připraví přednášku a promítání filmu o bývalých obyvatelích a zahrají i dvě kapely. Po setmění je v plánu také rozsvícení kostela, což jsou ale jen základy bývalého svatostánku, které dobrovolníci v uplynulých letech odhalili.
1: Nudil jsem se. Motivace jít na brigádu nuda, jo?
2: Jo. Mám takhle soboty, neděli volný, tak se snažím pomáhat různě uklízet lesy a tak.
1: Dobrovolník Petr Němec přijel z Habartova. Konečně tady je nějaký Němec. Hlavním úkolem je připravit místo pro stan, kde se bude promítat film, kde bude možná i přednáška a kde potom večer budou hrát kapely. Dalším dobrovolníkem je tady Jakub od Plzně.
3: Mě ta lokalita tak nějak učarovala. Já bych to doporučil prakticky každému, jako kdo má rád trošku nějakého tajemná, přírodu.
1: Vandrování.
3: A vandrování.
1: No. Sem přišla skupina nějakých turistů a hnedka si rozdělali oheň a pečou si buřty. A ten jeden dokonce vzal do ruky motorovku a hnedka se nařezal dříví. Tak se schválně zeptám, co jeho tady učarovalo.
4: Vždycky jsem jenom projížděl, viděl jsem základy kostela, jediné, co jsem věděl. A teď tady díky kolegovi Košárovi, který chtěl vidět místo, kde nic není, tak jsme se sem vypravili, aby jsme narazili na vás.
1: Kolega Košár se prohlíží mapky a fotografie. To vám tady nechali ti dobrovolníci.
5: Je neuvěřitelný, že ještě vlastně před 80 lety tady bylo celé město a teď tady jsou jenom základy, no, v podstatě. Má to taky svoje kouzlo, ale zase.
1: Ve stanu, který tady postaví dobrovolníci, se bude čepovat i pivo, vlastně více než po 80 letech poprvé. A bude to taková slabá náhrážka za těch 10 zájezdních hostinců, které tady kdysi v Čisté fungovaly. No ale hlavně se tu rozsvítí kostel, postaví se svíčky na ty základy, které tu zbyly a po setmění se Čistá rozáří. Ze Slavkovského lesa Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, Jihočeské ráno. Pavlína Fendeková usedá k mikrofonu se zprávami.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Veřejnosti se letos naposledy otevře rezidence premiérů Kramářova vila v Praze. Zájemci budou moci zavítat do prostor, které jsou běžně veřejnosti nepřístupné. Během komentovaných prohlídek se podívají do reprezentativních interiérů, zahrady i na terasy. Den otevřených dveří začne v 10 hodin, poslední prohlídka pak v 17 hodin. V Česticích na Strakonicku budou mít ode dneška dva nové kameny zmizelých. Připomenou Helenu Abelesovou a její dceru Evu. Před druhou světovou válkou žili na místním zámku a později zahynuli v koncentračním táboře. Slavnostní uložení kamenů začne u zámku ve 13 hodin, informoval iniciátor akce Dušan Vávra. V Borovanech na Českobudějovicku se dnes koná tradiční podzimní gastronomicko-kulturní akce Hody a plody podzimu. Areál kláštera provoní pokrmy z jablek, hrušek, švestek, cuket, dýní, zvěřiny i hub. Připravené budou výstavy jablek, myslivecká a rybářská výstava. Sokolníci předvedou práci s dravci. Pro děti jsou v programu tvořivé dílničky, soutěže i pohádky. Akce začíná v 10 hodin a vstupné je podle informací na webu města zdarma. Fotbalistky pražské Sparty se v osmifinále evropského poháru utkají s portugalským Torense. Dvojzápas začnou 28. nebo 29. října doma, odvetu odehrají 10. nebo 11. listopadu na stadionu soupeře. Rozhodl o tom včera los v sídle UEFA v Nyonu. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 24, na horách do 22 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, během dne mírný, místy přechodně mírný, jihovýchodní nebo východní, biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. U Kamenného újezda na Českobudějovicku budou do zítřka uzavřené sjezd i nájezd na silnici číslo 3. Objížďky jsou značeny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Větší tlak než kdy dříve děti zažívají v současné době. Jak zvládat stres, nejistotu a strach z neúspěchu? Tímto tématem se ve své nejnovější knize zabývá mentální kouč Jan Milfajt, který byl naším hostem letos v létě. Reprízu rozhovoru jste si mohli poslechnout na začátku tohoto týdne a jeho část vám nabídneme už za pár chvil. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A teď už pro příjemnější probouzení se do víkendu Michal Tučný.

0: Hlavu vzhůru, tak zní název nejnovější publikace známého a uznávaného kouče a mentora Jana Mielfajta. Spolu s lektorkou Kateřinou Krůtovou se tentokrát úzce zaměřili na mentální odolnost dětí. V současné době totiž podle odborníků zažívají větší tlak než kdy dříve. Jak zvládat stres, nejistotu a strach z neúspěchu? Nejen o tom si přímo s Janem Mielfajtem v našem vysílání povídal Matěj Vodička letos v srpnu. Reprízu rozhovoru jsme odvysílali na začátku tohoto týdne. Teď si poslechněte jeho část.
1: Když tedy přichází na přetřes tohle téma, tak asi by měla přijít i ta otázka, v jakém světě podle vás děti dnes žijí a je ten svět skutečně náročnější oproti tomu v úzovkách světu, který jsme měli já nebo vy, když jsme vyrůstali.
2: Já bych souhlasil s tím, že je náročnější, ale doplnil bych tam slovo mnohem náročnější. Teďka v čem, jo? Já, když mě bylo 8-10 let, tak prostě byl jeden televizní program, takže jste přišli domů ze školy, hráli jste tenis, fotbal, zimně hokej, lyžování a tak dále. Dneska ta nabídka a ta stimulace toho mozku je nepředstavitelně jiná než v té době, jo? Protože v té době vznikaly ty změny lineárně a na to je mozek zvyklý. Jo? Z evoluce prostě na tohle jsme zvyklí. Problém je ten, že dneska je to exponenciál. Dneska vlastně se podle Moorova zákona každých 18 až 24 měsíců zdvojnásobí výpočetní kapacita, dvakrát tolik informací, dvakrát tolik stresu. V době umělé inteligence dokonce ty, který tomu rozumí opravdu do hloubky, se říká, že to bude 5 až 10krát rychlejší, strmější ta exponenciál. Takže na ty děti je ohromný tlak. Dřív vlastně se ty děti porovnávaly ve třídě v tom místě, kde bydleli, takže to bylo vlastně spojené s tím místem. Dneska to porovnávání je globální. Dokonce psychologové hovoří o stresu z porovnávání. A porovnávání jako takový není špatný, pakliže já tomu dítěti řeknu, nebo ono si je vědomo, v čem je dobré a kde na sobě musí zapracovat. Jenže mozek má takzvanou negativní předpojatost. Jinými slovy, já nejdřív vidím to, co to dítě nemá, a pak teprve možná někde vzadu vidím to, co to dítě má. A pokud vlastně to dítě slyší okolo sebe, Pepíček je lepší v matematice, Anička je lepší v češtině, tak to dítě, který mělo poměrně velkou mentální odolnost, když se třeba učilo chodit nebo mluvit, jo, tak protože se nehodnotilo během toho procesu učení se, tak najednou ta sebedůvěra začne výrazně padat.
1: Negativní předpojatost mozku, to je pojem, který se v té knize vaší nejnovější objevuje poměrně často.
2: Je to jednoduché, je to evoluce. První vlastně prioritou našeho mozku není výhra nebo úspěch nebo dostat samé jedničky ve škole, ale je přežití, protože ta část mozku, která má vlastně na starosti přežití a stres je o přežití, stres je mechanismus, abychom přežili, protože to je z evoluce bojuj, uteč nebo se někde schovej, když tady byly lvi a tygři, reálné nebezpečí, nesto reálné nebezpečí ve většině případů nehrozí, tak ta amygdala, to jsou takové dvě fazolky tady vzadu, ta je představitelem toho stresu vlastně a těch emocí. My hovoříme o opičce, že skáče z jedné větve na druhou, aby jsme to tím dětem připodobnili. Tak je až 10krát rychlejší než neokortex, to je naše racionální část vlastně toho mozku, což je tady vepředu. Představte si profesora, který ví, co je a co je, není pravda, chce, abyste uspěli, ale je daleko pomalejší. Jo. A mentální odolnost mimo jiné je o tom dát šanci té racionální mysli. Já když kouču, já koučuju, prostě mám třeba dvě tenisky v první stovce, dlouhou dobu jsem dělal 5 let s Jirkou Lehečkou, to je světová 12, teďka Jan Kumstá jde podobně v jeho šlépějích, tak v tenisu je důležité každý ten míč, každý ten bod hrát zvlášť, vlastně zapomenout na ten minulý míč, to, co se stalo, je pryč, to se nedá ovlivnit, od toho je skóre. A my musíme být tady a teď, protože mozek předvídá na základě toho, co natrénoval, naučil se a tak dále a dělá to nejlépe, když se soustředíme, když jsme v tom přítomném okamžiku.
0: Celý rozhovor s Janem Mielfajtem je ku poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Pomalu, ale jistě dochází k vyjasňování kránu. Je to jen vzácně také o mlhách, které se v údolích můžou tvořit. Jinak sobota bude jasná nebo skoro jasná. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách naměříte 19 až 22. Slabý proměnlivý, odpoledne na východě kraje přechodně mírný, jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Pršet dnes nebude. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé. Odpoledne přechodně dobré. Bio na jedničce, tak takový by měl být 3. říjen.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
1: Proč se dnes s dětmi vypravit do zoo na Hluboké? Kam vyrazit na trh, či kde se sejdou milovníci starších vozidel? I o tom budou dnešní tipy pro volný čas, které pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už mám nachystány, tak si na ně počkejte.

0: 5 hodin 51 minut je tady 3. říjnové ráno roku 2026 a míříme za tipy pro volný čas.
1: Tipy pro volný čas.
0: Na Den zvířat se dnes můžete vypravit do Zoo Hluboká. Těšit se můžete na komentovaná setkání u zvířat, soutěž, výtvarnou dílnu. Centrum ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích připravilo ode dneška do 10. října unikátní výstavu Na stromech. Zahrada centra v Soumarské ulici se promění v netradiční galerii pod širým nebem, která odhalí příběh tabulky čokolády. Třeboň dnes od 10.45 nabídne starty maratonu, půlmaratonu i běhu na 10 a 5 kilometrů. Chlumany na Prachaticku pořádají od 8 do 12 hodin oblíbenou sousedskou akci Chlumanský trh. Moštování v muzeu Semenec můžete od 10 hodin prožít v Týně nad Vltavou. Čtvrtý sraz nadšenců do starších vozidel je v 10 hodin v Olší u Opařan. Letošní směr výjížďky je směrem na Stádlec a Bechyni a zpět. Drakiáda v Horní Vltavici začíná ve 14 hodin a to na Mlýnském vršku. Tak věřím, že vám něco z toho zacinkalo v uších.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Šest hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Jihočeský kraj získal stavební povolení na část jižní tangenty. Den architektury v Jindřichově Hradci zavede zájemce mezi paneláky i k rodinným domům. Na Vysočině začínají rybáři svý lovy. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Druhá etapa jižní tangenty u Českých Budějovic získala stavební povolení. Magistrát města se vypořádal s připomínkami obcí a vlastníků dotčených pozemků. Stavbu tangenty plánuje Jihočeský kraj. 5,5 kilometrů dlouhá část obchvatu propojí dálniční křižovatku Roudné se silnicí 2/156 u Nové Vsi. Pokračuje mluvčí kraje David Hoke.
4: Jihočeský kraj požádal o vydání společného povolení pro stavbu už vloni, s jejím zahájením počítáme v příštím roce. Tangenta, včetně její druhé části, má především ulehčit dopravě v Českých Budějovicích a zároveň zajistit napojení na dálnici D3. Předpokládaná cena stavby v tuto chvíli přesahuje 1 miliardu korun.
3: Dny architektury ukážou letos v Jindřichově Hradci proměny bydlení během posledního století. Zájemci se podívají do vnitrobloků činžovních domů, projdou sídliště u nádraží nebo budou sledovat proměny rodinných domů. Jindřichův Hradec se k celostátnímu festivalu připojuje po čtvrté. Program, který začíná v 10 hodin, představuje městský architekt Lukáš Soukup.
5: Několik urbanistických vycházek, ta jedna z nich se jmenuje Činžovní domy a tajemství jejich vnitrobloků, kdy se společně podíváme na zástavbu na okraji centra města. Jedno z témat se bude odehrávat na sídlišti u nádraží, to téma se jmenuje Kdo nebydal v paneláku, jako by nebyl.
3: Rybáři na Vysočině začali s výlovy rybníků. Dnes od 8 hodin začnou nabízet ryby u horno-městského rybníka v Křižanově na Žďársku. O hodinu později se přidá rybník u Komára v Nevcehli na Jihlavsku.
6: V 9 hodin taky začne prodej vylovených ryb z návesního rybníka v Kozlově na Jihlavsku. Ve stejný čas zve obec Lípa na Havlíčkobrodsku na výlov rybníka Nevolák a lidé můžou dorazit i do Strachoňovic na Jihlavsku. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Hvězdný tyčkař Armand Duplantis vynechá nadcházející halovou atletickou sezónu. 26-letý Švéd chce dopřát svému tělu potřebný odpočinek. Dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa to uvedl v prohlášení. Atlety čeká v halové sezóně ve Valencii mistrovství Evropy. Vrcholem letní sezóny pak bude zářijový světový šampionát v Pekingu.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 22. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne místy přechodně mírný, jihovýchodní nebo východní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na silnici číslo 3 mezi Boršovem nad Vltavou a Kamenným újezdem na Česko-Budějovicku havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Po Pokračuje 3. říjnové jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Buďte vítáni při našem poslechu v případě, že jste právě teď například usedli do auta a míříte někam za víkendem či za pracovními povinnostmi. Dost možná se ale probouzíte a máte před sebou úplně volné 2 dny, tak ať ten víkend stojí za to. Jsem ráda, že jste si za svého společníka vybrali právě Český rozhlas České Budějovice. Já už pro vás vybírám hudebně Marka Ztraceného, Petru Janu, Creedence Clearwater a nebo kapelu Krištof, zkrátka písničky, které nestárnou. A míříme k dalšímu tématu. Kůrovci se letos díky suchu a extrémně teplému počasí daří. Lesy České republiky proto vyhlásily mimořádný audit, který by měl v příštím roce zabránit kůrovcové kalamitě. Podrobnosti přidáme už za pár chvil.

0: Mimořádný audit lesních porostů dělají Lesy České republiky. Jedná se hlavně o prevenci před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci důkladněji hodnotí aktuální stav lesů po mimořádně suchém a horkém létě. Například v Nových Hradech na Českobudějovicku kvůli těmto extrémům letos vytěží více kůrovcového dřeva.
1: Tady vidíte pěkně v tom požerku se nachází několik jedinců, kteří dokončili vývoj.
2: Lesní správce Petr Žemlička v lese u Nových Hradů právě odloupnul kus kůry a pod ním už vidíme, že kůrovec tenhle strom napadnul.
1: Tady, když se podíváte na patu stromu, tak můžete vidět zbytky drtinek, což jsou prakticky pyliny z toho požerku, která vyhazuje samice ven. Tady jsou zřetelné stromy, které už ztrácí jehličí.
2: Sucho oslabuje stromy a tím pádem jsou snazší kořistí pro líkožrouta.
1: Nedostatek srážek nám tady zásadně ovlivnil výskyt kůrovce a druhá věc je ty maximální teploty v létě, které urychlily vývoj.
2: Lesníci z Harvestory budou vidět v lesích určitě při nahodilé těžbě kvůli kůrovce minimálně do konce roku.
1: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku a pochopitelně to bude klást větší nároky na položení obranných opatření první generaci příštího roku.
2: I když tadyhle na tom místě budou stromy pokácené, tak revírník se sem bude vracet a poměrně často, což potvrzuje i Petr Žemlička.
1: No, bude tady neustále probíhat kontrola, protože v těch okrajových stromech okolo ohniska může docházet k opožděnému vývoji a ty znaky napadení se objeví třeba až za týden, za 14 dní.
2: Místa na jihu Čech, kde by se kůrovec mohl na jaře přemnožit, mi vyjmenoval ředitel oblastního ředitelství lesů České republiky v Českých Budějovicích Kamil Bjaček.
3: Kolem těch Strakonic a pak to jsou ty příhraniční oblasti. Problematické samozřejmě i Táborsko, i třeba Jindřichovo-Hradecko, kde je hodně soukromých vlastníků a ne všichni se o ten les pravidelně starají.
2: Lesníci provádí intenzivní monitoring kůrovce od poloviny září.
3: Do monitoringu jsou zapojeni všichni venkovní pracovníci, samozřejmě zapojujeme i moderní technologie, jako jsou třeba drony nebo satelitní snímky.
2: Význam tohoto mimořádného auditu Lesů České republiky shrnula mluvčí společnosti Eva Jouklová.
4: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod. Poučení z nedávné kalamity je pro lesníky jasné. Je třeba jednat rychle, důsledně a s využitím všech opatření i kapacit.
2: Audit by měl skončit na konci března. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: Petra Janů, další z písniček, které nestárnou. S láskou má svět naději. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Krásné sobotní ráno s datem 3. října. Vám všem?
1: Počasí.
0: A dnes bude krásně, bude svítit sluníčko, čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teď ráno ještě v údolích jen vzácně s mlhami, tak pozor na to hlavně v případě, že jste například na cestách. 21 až 24 stupňů Celsia, to jsou sobotní přislíbená nejvyšší maxima. 19 až 22 naměříte na horách. Slabý proměnlivý, odpoledne na východě kraje přechodně mírný, jeho východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu povane. Předpokládané množství srážek dnes na nule, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne přechodně dobré a bio na jedničce.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Dagmar Havlová, Alice Albrightová, Jan Švejnar nebo Martin Palouš. Blízcí Václava Havla si na speciálním večeru připomněli v New Yorku jeho nedožité 90. narozeniny. A my si to už za chvíli připomeneme tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Václav Havel miloval New York a rád se procházel jeho ulicemi. A tak není divu, že se část oslav jeho nedožitých 90. narozenin odehrávala právě tam. Na gala večer pořádaný Centrem Václava Havla se do New Yorku sjeli mezinárodní hosté z různých dálek. Dagmar Havlová přiletěla z Prahy, Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové, přijela vlakem z Washingtonu, přišli i krajané, diplomaté i ochránci lidských práv. Ti všichni se setkali v České národní budově, aby si připomněli odkaz Havla jako člověka i jako politika. Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová byla u toho.
1: Mezi nažehlenými fasádami stojí cihlová budova s nápisem, který tu působí trochu nečekaně. Národní budova. Postavili ji čeští přistěhovalci na konci 19. století, a to za vlastní peníze, aby měli kde zpívat, cvičit a mluvit česky. Mezi hosty seděli hlavně krajané, ale také Američané, diplomaté a lidé z kultury, kteří Václava Havla znali osobně. Připomenout si jeho odkaz přišel i ekonom Jan Švejnar, který učí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.
2: A jak ve světě prostě sílí autokratické myšlení, tak hodně lidí vlastně se obrací k jeho myšlenkám. A v tom smyslu bych řekl, že nabírá vlastně na popularitě a důležitosti. Že není tolik vlastně myslitelů a lidí, kteří měli dopad v té politické scéně, jako on globálně.
1: Dagmar Havlová na něj vzpomínala jak jako na manžela, tak i na politickou osobnost.
3: Milovala New York, toto město věčně pulzující. Často přemýšlím nad tím, co by říkal na svět, ve kterém žijeme dnes.
1: Podle ní bych chtěl, aby lidé zůstali laskaví, empatičtí, zvědaví a odpovědní.
3: A především, abychom nestráceli naději.
1: Na gala večer přijela také Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové, se kterou se Václav Havel velmi přátelil.
4: Well, President Havel and mom were very good friends.
1: Českému rozhlasu popsala to speciální pouto, které bylo mezi Václavem Havlem a její matkou Madeleine Albrightovou.
4: So they were democracy fighters.
1: Říká, že Václav Havel pro její mámu nebyl jen důležitým politikem, se kterým sdílela společné hodnoty, ale blízkým osobním přítelem. Madeleine Albrightová by si podle ní dělala starosti se současným vývojem, ale vždycky věřila v sílu občanské společnosti a odhodlání veřejnosti bojovat za svobodu a bránit demokracii.
4: And people expressing their opinion through strong democratic processes.
1: Podle Alice Albright je odkaz Václava Havla aktuálnější než kdy dřív. Z Národního domu v New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Staré dobré hlasy, které znáte.
1: A teď už je ve studiu připravena Pavlína Fendeková s čerstvými zprávami.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Českokrumlovské synagoze se dnes uskuteční přednáška Jana Palkoviče, který přiblíží příběh významné podnikatelské rodiny Spiro. Ta zásadně ovlivnila rozvoj Českokrumlovska. Přednáška představí její podnikatelský a architektonický odkaz i tragické osudy jejich členů během holokaustu. Přednáška začne v 17 hodin, je součástí kulturně edukativního projektu Síla odvahy a laskavosti. Příběh Ruth Hálové, informuje město to na svém webu. Vodáci se dnes sejdou nejen u Lužnice, ale také v Nové Včelnici na Jindřichohradecku, aby ukončili sezónu na říčce Kameničce. Sraz je ve 13 hodin na parkovišti u podniku Tebo. Ve 14 hodin se účastníci vydají po říčce do Jarošova nad Nežárkou. V Písecké galerii Dragon zahájí v 17 hodin novou výstavu zajímavosti české země. Pomyslnou cestu napříč Českem představí obrazy zachycující známá místa, hrady, města i krajinu. Mezi zastoupenými autory nebudou chybět významná jména českého malířství František Kaván, Antonín Hudeček, Otakar Nejedlý nebo Jan Bauch. Čeští skýtaři získali na mistrovství Evropy v brokových disciplínách v Aténách druhou medaili. Po čtvrtečním bronzu žen v týmové soutěži má kov stejné hodnoty opět Anna Šindelářová, tentokrát v disciplíně duet s Danielem Korčákem. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 24, na horách do 22 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, odpoledne na východě kraje přechodně mírný, jihovýchodní a biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Záchranáři zasahují u nehody na silnici číslo 3 mezi Boršovem nad Vltavou a Kamenným újezdem na Českobudějovicku a pozor také na obchvatu Štěpánovic, tam havarovalo osobní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Volejbalový Jihostroj České Budějovice začíná sezónu. Ta bude přelomová, historicky do ní vstoupí se dvěma týmy. První se představí už dnes a podrobnosti ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přidáme už za pár chvil. Krásné sobotní ráno.

0: čas hrozně utíká, to má Petr Kotwald pravdu, 6 hodin 36 minut máme právě teď, pokračuje Jihočeské ráno. A dneska v 18 hodin vstoupí do sezóny ženský tým českobudějovického Jihostroje. Ženy z Jihočeského kraje se představí v nejvyšší soutěži poprvé v historii.
1: Trenérem Jihostroje, tedy ženské složky, je Zdeněk Pekař. Skládá tým, který prošel oproti loňsku výraznou proměnou.
2: Začínáme novou etapu, neznáme sílu soupeřů, my na tréninku jsme poctiví. Samozřejmě určitý věci těma novýma hráčkama asi sedají, hlavně fungování v systému obrany. Pracujeme na útoku. Vyvíjí se to dobře, ale teď je otázka, co bude na druhé straně, že jo, jak my se popereme s potížema. Vytvářet tlak a vymanit se z tlaku soupeře. To je za mě jako nejzásadnější z toho, co jsme hráli teďka v těch přípravných zápasech.
3: A do první sezóny pro extraligového nováčka je motem hlavně záchrana?
2: Určitě. Samozřejmě každý by si přál, aby jsme se někam dostali vejš. Levicím se to loni perfektně povedlo, ale každý prostě rok je jinak. Hlavně, aby jsme byli zdraví a pak se uvidí, co vymlátíme z tréninku.

0: je určitě zajímavá, pro fanoušky lákavá, pro prezidenta klubu Františka Adlera přelomová.
1: Určitě, tím, že tam ty holky jsou v té extralize, tak jsme všichni zvědaví na to, jak se tam předvedou herně, jak my to zvládneme organizačně jako klub a moc se na to těším a uvidíme. Myslím si, že někde v půlce sezóny by se to mohlo vykrystalizovat, jakým směrem to půjde.
0: Uvedl František Adler, prezident klubu, který bude mít poprvé v historii v extralize dva týmy. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Vždycky jsem jí ten chraplák trošku záviděla. Tina Turner dospívala na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Chraplák se možná pokouší o nás, o všechny, protože je tady období podzimních viroz. Člověk tak nějak neví, jak by se pořádně oblékl, když rána jsou chladná a přes den máme babí léto. Jak to s tím počasím bude vypadat právě dnes, to se dozvíme.
1: Počasí.
0: A proto už se 7:45 ve vysílání vítám meteoroložku Evu Houbovou, které se rovnou ptám, jak máme právě teď. Dobré ráno.
2: Dobrý den. V severozápadní polovině Čech je nízká oblačnost nebo mlhy místy a ve zbytku republiky jasno nebo vysoká oblačnost průsvitná. Teplota ta se pohybuje v dost velkém rozpětí, -3,9 Kvilda Perla, 13,9 nad nulou Hošťálková Maruška ve Zlínském kraji. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno, 5,5 stupně, vítr jihozápadní 1 metr za sekundu, tlak přepoštěn na hladinu moře 1032,6 hektopaskalu. Na Choráňově je skoro jasno, necelých 11 stupňů a východní vítr 2 metry za sekundu.
0: Jak bude vypadat sobota s datem 3. října?
2: Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše se středem nad východní Evropou. Čekáme slunečné počasí po celý den. Teplota vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 19 až 22. Vítr povane slabý proměnlivý, na východě kraje odpoledne přechodně mírný jihovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
0: V kolik vyjde a v kolik zapadne sluníčko?
2: Vyjde v 7:05 a zapadne v 18:36.
0: A jaké jsou teplotní rekordy s datem 3. října?
2: Maximum je poměrně čerstvé z roku 2023 a je to 29,3 stupně. Minimum z roku 1930 je -3,4.
0: Vrátíme se k předpovědi počasí. Jaká bude noc a co přinese zbytek víkendu?
2: Během zítřka od severozápadu přejde mělká bráza nízkého tlaku vzduchu. V noci a ráno čekáme jasno nebo skoro jasno a jen ojedinělé mlhy. Teplota klesne na 8 až 5 stupňů a v údolích bude kolem 3, bude to něco jako dneska. Během dne ale od severozápadu začne oblačnost přibývat. Přes den jenom vysoká, průsvitná, večer pak už taková hutnější, bude až zataženo a ojedinělé by se mohl objevit i slabý déšť, ale skoro to asi nebude stát za řeč. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách bude mezi 18 a 21. Vítr povane jenom slabý proměnlivý, aby ho zůstane na jedničce.
0: Tolik Eva Houbová, se kterou se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice spojíme opět za hodinu. Tak prozatím, naslyšenou.
2: Naslyšenou, těším se.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: 50. léta minulého století změnila jihočeský venkov k nepoznání. Za chvíli budeme mluvit o jednom politickém procesu z té doby. Tak si počkejte. Tady už je Olga Lounová. Dobré ráno.

0: Dagmara Pavlátová se narodila v roce 1939 v Údraži na Písecku do rodiny statkáře. Její otec Václav Hrdlička byl za první republiky přes válku až do roku 1948 také údražským starostou. Vzpomínky Dagmary Pavlátové na vesničku Údraž vám nabídneme v pořadu Jihočeši, který vysíláme po 17. hodině. Tady už je malá ukázka.
1: Psal se rok 1949. Na náš statek přijeli Vrábkovi. Doktor Vrábek byl prabratranec mojí maminky a koupil si se svojí ženou na Rejzíkově v bývalém mlýně letní byt a když tam jezdili na víkendy nebo na dovolenou, tak vždycky se u nás na statku zastavili pro chleba, pro mléko. Moje maminka pekla vynikající žitný chleba na dřevěném uhlí z naší domácí žitné mouky. Já jsem nechápala, že jim to tak chutná. A při jedné návštěvě vyprávěl strýček doktor Vrábek tatínkovi, že agrární strana založila tajnou organizaci Zelená internacionála a že položí komunisty. Myslím tím samozřejmě komunistickou stranu. A vzpomínám si, jak jeho žena Máša chodila po kuchyni, zacpávala si dlaněmi uši a říkala: mojí mamince, já to nemůžu poslouchat.
0: To byla ukázka z dnešního pořadu Jihočeši, ve kterém po 17. hodině pamětnice Dagmara Pavlátová bude vyprávět o vesnici Údraž na Písecku.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Stálo tě to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Sedm hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
7: Řidiči se dnes poprvé projedou po části obchvatu Pištín České Vrbné na Českobudějovicku. Dačice plánují rozsáhlou rekonstrukci čtvrti u stadionu. David Pastrňák přispěl v NHL dvěma asistencemi k vítězství Bostonu na ledě Winnipegu. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Provoz mezi Pištínem a Českými Budějovicemi ode dneška převede ředitelství silnic a dálnic na část budovaného obchvatu. Po dvou letech od zahájení stavby se řidiči mohou projet od Pištína až k provizorní okružní křižovatce v Českém Vrbném. Provoz povede po dokončené polovině obchvatu jedním jízdním pruhem v každém směru. Řidiči musí dodržovat maximální povolenou rychlost 70 km za hodinu, upozornila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
8: Po převedení provozu budou dále pokračovat práce na dokončení druhé poloviny vozovky a jejím napojení na původní komunikaci, na dokončení mimoúrovňové křižovatky v Češnovicích, dále na úseku silnice první třídy číslo 20 v Českém Vrbném na výjezdu z Českých Budějovic a na mimoúrovňové křižovatce České Vrbné.
7: Čtvrť u stadionu v Dačicích na Jindřichohradecku se dočká kompletní rekonstrukce. Rada města schválila vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Rekonstrukce se bude týkat tří komunikací spolu s chodníky, parkovacími místy a sjezdy k nemovitostem. Ve čtvrti přibude také prostor s herními prvky.
9: Dále bude řešena kanalizace jak splašková, tak dešťová, vodovodní řád i přípojky, veřejné osvětlení, příprava chrániček pro metropolitní síť a další související práce a činnosti nezbytné pro realizaci stavby. Z Dačic Barbora Klempířová, Český rozhlas.
7: Klub českých turistů dnes pořádá společnou vycházku k opětovnému otevření lávky nad Lužnicí u Židovy strouhy v Bechyni na Táborsku. Původní dřevěný můstek nahradila železná konstrukce s dřevěnou podlahou. Trasy vedoucí přes opravenou vysutou lávku popsal předseda odboru klubu českých turistů Bechyně Petr Chaloupek.
10: Je to turistický pochod, asi 4, 10 a 16 kilometrů. Startuje se z Bechyně, z muzea turistiky. Tam lidi dostanou propozice, kde mají jít, dostanou mapku, dojdou na místo a tam v 11 hodin bude ještě jedno takové slavnostní přestřižení pásky a potom budou pokračovat dál na vycházku.
7: Start všech tras je mezi 9 a 10 hodinou. Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 8,40 korun a 4,50 haléřů. Stejný cenový strop bude platit také zítra a v pondělí, informovalo ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí nejvýš 45 korun a 97 haléřů.
2: Sport.
7: David Pastrňák přispěl v NHL 2 asistencemi k vítězství Bostonu na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Nově jmenovaný český kapitán si první asistenci v nové sezóně připsal 98 sekund před koncem třetí třetiny a po druhé dal o sobě vědět v nastavení u rozhodující situace utkání. Za Boston nastoupil i Pavel Zacha. Po Pastrňákovi strávil na ledě ze všech útočníků Bruins nejvíc času, téměř 22 minut a třikrát vystřelil na branku.
2: Počasí.
7: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1033 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 22. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne na východě kraje přechodně mírný, jihovýchodní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
11: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Dvě nehody se vyšetřují na Českobudějovicku. Pozor dávejte na silnici číslo 3 mezi Boršovem nad Vltavou a Kamenným újezdem a také na obchvatu Štěpánovic.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Sedm hodin, k tomu pět minut i dnešní jihočeské ráno s datem 3. října je ve své polovině. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Právě teď nám vychází sluníčko, jak bylo řečeno v předposlední relaci o počasí z úst meteoroložky Evy Houbové. Máme 7 hodin, k tomu 5 minut, tak právě teď je ten kýžený okamžik. Ještě měsíc můžete navštěvovat jihočeské státní hrady a zámky. Některé pak přejdou na zimní režim, ale třeba v Českém Krumlově už bude otevřené jen hradní muzeum. Teď máte ještě příležitost prohlédnout si na hlavní trase Zlatý Egenberský kočár. Za chvilku vás k němu vezmeme v reportáži, tak si počkejte a krásný den. Ještě připomenu písničky, které nestárnou, na které se můžete těšit. Michal David, The Course, Valdemar Matuška. Či právě teď a dobře je poznáváte. Jojo Band a Ryby tví. Příjemný poslech.

0: Regionální stopař.
1: Váží zhruba jako jedno osobní auto a jeho hodnota je nevyčíslitelná. Řeč je o zlatém Eggenbergském kočáru na zámku v Českém Krumlově. Vůz nechal pro svou diplomatickou misi u papeže vyrobit v roce 1638 kníže Jan Antonín I. z Eggenbergu. Loni ho památkáři díky zápůjčce do Rakouska mohli při rozebírání detailně prostudovat. Podíval se k němu náš regionální stopař Petr Kubát.
2: Se správkyní depozitáře Kateřinou Hlavničkovou jsme přišli do Eggenbergského sálu na zámku v Českém Krumlově. Jsme u Eggenbergského zlatého kočáru. Tento slavný kočár putoval loni na výstavu na zámek Eggenberg a u té příležitosti se musel celý rozložit a pak zase složit. Tak jak to bylo náročné, tuto několika tunovou památku, tak to rozebrat?
3: To byla akce, na kterou budeme asi vzpomínat všichni hodně dlouho a budeme rádi, když se nebude hodně dlouho opakovat, protože naposledy se vlastně takováhle akce tady konala v roce 1987, téměř před 40 lety a téměř nikdo si to nepamatoval, jak se to rozebíralo, protože pamětníci už tady nepracují. Těch pár, kteří to ještě zažili za dob svého mládí, tak ti si vzpomínali jenom na to, jak bylo složité kočár dostat nahoru a kolik vážil. Že to byla tíha.
2: Popisuje Kateřina Hlavničková.
3: Museli jsme provést důkladné průzkumy v našich archivech, musel proběhnout restaurátorský průzkum na místě, proběhlo tady dokonce rentgenové vyšetření vozu. No a teprve potom bylo možné vůbec začít zvažovat, jakým způsobem proběhne ta samotná akce.
2: Vy jste ho museli rozložit na menší části a to ukládat do nějakých speciálních beden?
3: Přesně tak. Při stěhování památek se používají takzvané klimabedny, což jsou specializované bedny, které pomáhají uchovávat vlhkost a teplotu předmětu převáženého uvnitř, protože náhlá změna by ho mohla poškodit. No a těchto beden jsme měli na kočár celkem 21 plus několik velkých balíků v bublinách, v bublinové folii, ve které se vezl novější podvozek.
2: Když jsme u těch čísel, kolik tedy váží přesně?
3: To se nám bohužel zjistit nepodařilo, protože na osobní váze se ty velké kusy zvážit nedaly, zvlášť když je museli nosit 4 a více lidé. Takže to se bohužel zjistit nepodařilo, ale restaurátoři odhadují váhu na 1,5 až 2 tuny, to znamená, že váží zhruba jako osobní auto.
2: V nedávné době se podařilo kočár oživit textiliemi podle dobových pramenů. Co se ještě na něm v poslední době udělalo?
3: Během přepravy byly doopraveny některé poškození na kočáru, byly restaurovány kousky, které neprošly restaurováním v roce 1987 a nakonec jsme také doplnili novodobé textilní závěsy, kterými byl kočár vypraven až před několik lety, když se nám podařilo dohledat fotodokumentaci těch původních závěsů a v letošním roce máme tedy nově i Eggenbergský erb vytvořený vlastně metodou textilní aplikace.
2: To je něco jako 3D tiskárna, nebo?
3: Ruční 3D tiskárna. Tenhle erb, který my tady máme v těch krásných zářivých barvách, byl inspirován vlastně erby eggenbergskými také z roku 1638, stejně jako je kočár, které kočár doprovázely při té jeho slavné cestě Římem a které se dochovaly na zámku Eggenberg a také u nás na Hluboké. A ty erby byly všechny vlastně zdobené krásně částečně malbou na textil, částečně vyšíváním a částečně aplikováním třeba zlacených šňůr.
2: Šli tady návštěvníci na prohlídkové trase a já předpokládám, že snad každý se určitě musí vždycky zeptat, jestli opravdu je to zlato na tom kočáře.
3: Samozřejmě, to jsou nejčastější otázky. Kolik je to zlata, jak jste to sem dostali a kolik má najeto? Tak toho zlata vás ale zklamou, tam tolik není. Původně jsme přepočítávali teď, protože jsme získali vlastně přesné měření, takže se nám podařilo jakž takž spočítat plochu toho pozlaceného povrchu. Tak původně tam bylo zhruba 42 metrů čtverečních toho kovaného povrchu, toho ozdobeného povrchu. Jenomže z jednoho zlatého, který tehdy v Evropě v té první polovině 17. století vážil zhruba 3 gramy, se dala při dobrém zpracování pozlatit celá jezdecká socha v životní velikosti. Takže nám přepočítáváním té síly plátku zlata, které se používalo, vyšlo, že původně bylo na pozlacení celého vozu použito zhruba 10 deka zlata.
2: Doplňuje Kateřina Hlavničková.
1: A já doplním, že Eggenbergský kočár na zámku v Českém Krumlově můžete vidět na první prohlídkové trase do 31. října.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České

0: počasí.
1: SMSka, která dorazila v 6.47, ale teď přichází první možnost, kdy se SMSkám věnujeme od té doby. Ve Velešině jasno 5 stupňů, pohodovou sobotu vám všem přeje Andulka. Další SMSky už přišly před malou chvílí. Jasné ráno z Prachatic 9+, pěkný den přeje Helča. Dobré ráno z Berloha, kde je skoro jasno, klidno a teplota je plus 7 stupňů. Zdraví a hezkou sobotu přeje Marie. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, 6 stupňů. Hezký den přeje Marie. Pěkné ráno z Jindřichova Hradce u nádraží. Jasno, klidno, teplota 5 stupňů. Klidný víkend všem přeje Milan. Takové jsou SMSky od vás, za které samozřejmě děkuji. Jestli ještě zvládnete zaslat během dnešního jihočeského rána nějakou zprávu o počasí aktuálním, tam u vás, kde nás posloucháte, budu ráda. 90 011 03 číslo naší SMS brány. Zprávy pište ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text. A co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno ještě místy v údolích s mlhami, 21 až 24 stupňů Celsia. To jsou sobotní přislíbená nejvyšší maxima. Nejvyšší teploty na horách 19 až 22, vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Pršet dnes nebude, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne přechodně dobré a bio na jedničce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Za chvíli už pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si v posledním díle řidičské abecedy povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Zemědělský podnik Malše AS Roudné zahajuje prodej hlávkového a krouhaného zelí. Prodejní doba ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Prodej do vyčerpání zásob. Telefon 603 829 942.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Na dokončovanou dálnici D3 mezi Kaplicí nádražím a na Židli na Českokrumlovsku se dnes od 10 hodin vydají zájemci pěšky nebo na kole. Den otevřené dálnice nabídne na 12-kilometrovém úseku mimo jiné prohlídku silniční a stavební techniky nebo soutěže pro děti. Ředitelství silnic a dálnic počítá s dokončením první etapy od kaplického vlakového nádraží k městu v listopadu. V obci Libníč u Českých Budějovic dnes oslaví vznik lázeňského komplexu. Slavnost k poctě zakladatele Adama Františka Schwarzenberga začne v 11 hodin v kostele Nejsvětější Trojice a podle informací na webu obce se zúčastní potomci rodu Schwarzenbergů. Na programu je také průvod Schwarzenberské granátnické gardy. V Borovanech na Českobudějovicku se dnes koná tradiční podzimní gastronomicko-kulturní akce Hody a plody podzimu. Areál kláštera provoní pokrmy z jablek, hrušek, švestek, cuket, dýní, ale i zvěřiny nebo hub. Připravené budou také myslivecká a rybářská výstava. Sokolníci předvedou práci s dravci. Pro děti jsou v programu tvořivé dílničky, soutěže i pohádky. Akce začíná v 10 hodin a vstupné je podle informací na webu města zdarma. V Chýnově na Táborsku se dnes jede úvodní závod českého poháru v cyklokrosu. Na náročnou trať s ikonickým blátivým kopcem z 23 schody se postaví závodníci z celé Evropy. Ženy startují ve 13.20, muži ve 14.30. Na programu je také charitativní exibice. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 24, na horách do 22 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, odpoledne na východě kraje přechodně mírný, jihovýchodní. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehody se vyšetřují na Českobudějovicku na silnici číslo 3 mezi Boršovem nad Vltavou a Kamenným újezdem a také na obchvatu Štěpánovic. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A jak Pavlína Fendeková ve zprávách už nastínila, tak Chýnov na Táborsku bude o víkendu patřit cyklokrosu. I o tom bude víkendová sportovní pozvánka, kterou pro nás nachystal Kamil Jáša. Přidáme i fotbal, Dynamo České Budějovice hostí Benešov. I na tyto podrobnosti si počkejte za pár minut tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Je tady sobota s datem 3. října, aktuální čas 7 hodin, k tomu 33 minut pokračuje Jihočeské ráno.

0: Sport na víkend.
1: Dobrý den, je tady první říjnový víkend roku 2026. V jeho průběhu se můžete vydat na fotbal, na hokej, ale už také na cyklokros nebo na volejbal. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
0: Sport na víkend.
1: Začínáme právě cyklokrosem. V sobotu odstartuje Janev Cup, seriál závodu českého poháru v cyklokrosu. Trenér reprezentace a klubu ČSCT Tábor Michal Bednář říká:
2: nová destinace pro Janev Cup, ale kluci pořádají závody už opravdu několik let, hlavně v té sérii TBC. Já jsem tam už na pár závodech taky byl přímo zúčastněn v roli samozřejmě diváka. Za mě je to i profilově velmi náročné a bude tam rozhodovat především ta kondiční složka. Závod hezký a kluci opravdu to umí uspořádat organizačně velmi dobře a to je hezká změna a výborný nový pořadatel do celkový soutěže Janev Cupu.
1: V Chýnově se v sobotu bude závodit prakticky celý den. Muži vyrazí na trať v 14:30 odpoledne.
0: Sport na víkend.
1: A teď hokejový program. Tábor v sobotu v Maxalize přivítá v 17 hodin Přerov. Písek ve stejný čas a ve stejnou hodinu naskočí do souboje s Příbramí.
0: Sport na víkend.
1: Z fotbalu vybíráme třetí ligový zápas. Dynamo České Budějovice hostí Benešov. Začátek bude v sobotu v 16 hodin. Po pátečním utkání čtvrté ligy Hluboká nad Vltavou Křimice v sobotu bude hrát doma Český Krumlov od 10 hodin a 15 minut s Rokycany. Táborské Bčko ve stejný čas s Milevskem. Soběslav začne duel s Doubravkou v sobotu v 16 hodin. Jeden zápas vybíráme i z krajského fotbalového přeboru. Pavel Novák, odchovanec Jindřichova Hradce, se po dlouhých letech vrátí domů. Za Dynamo odehrál v první lize 197 zápasů, teď v páté lize v dresu Dolního Dvořiště. V sobotu přijede na 15. hodinu k Vajgaru.
0: Sport na víkend.
1: A začíná sezona Jihostroji České Budějovice. Ženy historicky poprvé nastoupí v extralize. V 18 hodin v sobotu na Sádkách přivítají Ostravu. Tak možná se společně potkáme právě v hale Jihočeské univerzity. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. A nezapomeňte, že v pondělí krátce po 14:30 odpoledne začnou právě na této stanici.

0: Jsem velice ráda, že jste si za svého víkendového společníka vybrali Český rozhlas České Budějovice. Máme 7:45. Pojďme si říci, jaký bude víkend a nahlédneme i kousek do příštího týdne. Počasí. Na telefonu už čeká meteoroložka Eva Houbová, které se rovnou táži, jaké je aktuální počasí. Dobré ráno.
1: Dobrý den. V jižních Čechách je jasno nebo skoro jasno a ojediněle se objevují mlhy, třeba v Kocelovicích nebo ve Volarech. Teplota se drží pořád ve velkém rozpětí. Nejchladněji má Kvilda Perla -3,9, přitom hned vedle v obci Kvilda je 6,2 nad nulou a nejteplejší je Boubín z celého kraje 10,7. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno 5 stupňů a nejjihovýchodní vítr 1 metr za sekundu. Tlak přepočten na hladinu moře má hodnotu 1032,7 hektopaskalu. Na Choráňově skoro 11 stupňů, stejně jako před hodinou, a vítr jihovýchodní 2 metry za sekundu.
0: Ano, to babí léto někdy způsobuje, že člověk má třeba i rýmu, jako jak slyšíme meteoroložka Eva Houbová. Člověk pořádně neví, jak se obléci v tomto počasí, které dnes bude ale krásné, nepletu se?
1: To ano. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad východní Evropou. Čekáme slunečné počasí po celý den. Ráno, tedy odpoledne teplota vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách bude mezi 19 a 22. Vítr povane slabý proměnlivý, ale na východě kraje odpoledne přechodně mírný jihovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
0: V jakém rytmu bude pokračovat zbytek víkendu?
1: Od severozápadu přejde přes naše území mělká brázda nízkého tlaku vzduchu. V noci na zítřek a ráno ještě čekáme malou oblačnost nebo žádnou a ojedinělé mlhy. Teplota klesne na 8 až 5 stupňů a v údolích bude kolem 3. Během dne ale od severozápadu začne oblačnost přibývat. Přes den jenom vysoká, průsvitná, takže sluníčko uvidíme. Ale večer už bude výraznější a bude až zataženo. Ojediněle se taky pak objeví slabý déšť v noci na pondělí. Teplota přes den vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách bude do 21. Vítr slabý proměnlivý a bio pořád na jedničce.
0: A ještě zvládneme předpověď pro pondělní den?
1: Začne se projevovat další tlaková výše postupující přes střední Evropu k východu. V noci a nad ránem ještě bude velká oblačnost a ojediněle slabý déšť, ale už během dne bude zase sluníčko. Teplota bude ráno kolem 8, odpoledne do 23 stupňů a vítr pořád slabý proměnlivý.
0: Tolik Eva Houbová. Prozatím děkuji a za hodinu se opět spojíme. Naslyšenou.
1: Těším se, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se už za chvíli zaměří na vzduch. Tak s Martinem Písaříkem budeme moudřejší.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří Vů ve středu 7. října od 19 hodin.
3: Stálo tě to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
4: Už se těšíte na zimu?
5: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
4: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
5: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
4: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
6: Pavlína Fendeková už je připravená s čerstvými zprávami. Pojďme si je poslechnout.
7: 8 hodin.
8: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
7: Tisíce upravených aut z celé Evropy se sjeli do Prahy na nelegální sraz. Policie nemusela řešit vážnější problémy. V Českých Budějovicích se dnes koná jihočeská hasičská pouť. Vodáci zamknou řeky Lužnici a Kamenici. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Do Česka dorazily tisíce upravených aut z celé Evropy. Sjeli se na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Na bezpečnost dohlížel i vrtulník s termovizí. Zásadní problémy policisté ale řešit nemuseli, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
9: V jednu chvíli konkrétně na parkovišti v Čakovicích bylo asi 1000 vozidel a 2500 osob. My jako policisté jsme byli přítomni na místě a působili jsme hlavně preventivně, aby tam nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání.
7: Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní hlídky budou proto celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. V Českých Budějovicích se dnes uskuteční jihočeská hasičská pouť. Tradice vzešla v roce 2019 z iniciativy dvou členů týmu posttraumatické péče. Hlavním cílem společné akce profesionálních hasičů a představitelů církve je posílení spolupráce mezi konkrétní místní hasičskou komunitou, duchovenstvem a také samosprávou. Po poutní mši, která začne v katedrále svatého Mikuláše v 10.30, proběhne slavnostní stužkování hasičských praporů. Festival Dny architektury ve Slavonicích na Jindřichohradecku letos přibližuje téma komunitního bydlení. Zájemci mohou od 10 hodin vyrazit na komentované vycházky do okolí města. Detaily k dnešnímu programu přidává ředitelka spolkového domu ve Slavonicích Olga Žampová.
10: Po vycházce se vracíme a následuje beseda ve spolkovém domě s architektem Štěpánem Valouchem a jeho bratrem sociálním pracovníkem Davidem Valouchem. A tam doufáme, že budeme dobře hledat ty témata, které jsou letos aktuální toho ročníku. A to je teda Bydlím, tedy jsem.
7: Festival zakončí nedělní exkurze do obytných částí a průmyslového prostoru v nedalekém Dolním Bolíkově. Vodáci dnes zamknou řeku Lužnici. Akce začne v 10 hodin u mostu Na Huti v Suchdole nad Lužnicí. Tradiční rituál popsal předseda místního vodáckého klubu Jan Wiplinger.
11: Lužnici zamykáme na jeden západ, protože si ten druhý necháme na splouvání během vánočních svátků, a to 25. prosince. Ten dopolední program bude provázet country kapela Dobrý časy.
7: Vodáci se sejdou také v Nové Včelnici na Jindřichohradecku, aby ukončili sezónu na říčce Kamenici. Sraz je ve 13 hodin na parkovišti u podniku Tebo. Ve 14 hodin se účastníci vydají po říčce do Jarošova nad Nežárkou.
8: Počasí.
7: Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 22. Vítr slabý proměnlivý, odpoledne na východě kraje přechodně mírný jihovýchodní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Nehody na jihu Čech už by měly být odstraněné v Táboře. Počítejte nově s uzavírkou Mostecké ulice a omezením na silnici 123 Stránského ulice a sledujte dopravní značení.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pokračuje 3. říjnové jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Aktuální čas 8 hodin, k tomu 4 minuty. Je tady sobota, přátelé, tak věřím, že nás posloucháte z tepla domova, kde si dopřáváte nějakou klidnou víkendovou snídani. Pakliže jste u pracovních povinností anebo na cestě za nimi, tak ať vám to s námi příjemně ubíhá. Je tady sobota 3. října, v kalendáři dnes Bohumil, je to jméno slovanského původu, které je vlastně překladem řeckého jména Teofil a znamená milý Bohu či Bohu milý, tak tedy jen to nejlepší. Jinak pronostika praví, a ta se dneška příliš netýká, 3. října bouře a louže, 30. sníh a rampouchy, tak myslím, že bude nenaplněna. Co naplníme, to budou písničky z cizí kapsy, postará se o to Martin Šustr, za chvíli zaspívá Eva Hurichová. Melodie písničky je z ciziny a vy se dozvíte, kdo je jejím autorem.

písničky z cizí kapsy. Příběhy českých coververzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. A to sedí právě pro tuto chvíli. Jakoliv v dnešní písničce několikrát uslyšíme, že chybička se vloudí. Ale Eva Hurichová, která ji naspívala v roce 1985, měla tenkrát na mysli něco úplně jiného.

Hned z kraje můžeme konstatovat, že z pohledu mladší generace jsme si teď vyhrávali v duchu někdejšího filmového označení pro pamětníky. Jméno Eva Hurichová dnešním třicátníkům aniž asi mnoho neřekne. Nevybaví si její účinkování ve skupině Letokruhy ani o poznání povědomější spolupráci s neckářovou skupinou Bacily. A asi by za textařskými omalovánkami skladby Chybička se vloudí nehledali ani renomovaného dodavatele písňových slov Michala Horáčka. Leč vše se kdysi takto sešlo a vlastně za to může právě film. Jmenuje se Neverending Story, neboli Nekonečný příběh, a v prostředku 80. let přinesl i na československé obrazovky trikově vyšperkovanou fantasy z dílny později i v Hollywoodu proslaveného německého režiséra Wolfganga Petersena. Německo-americká koprodukce si skutečně dala záležet a ve své době snímek sklízal divácké nadšení, které se dá do určité míry srovnat s odezvou na pozdější filmová uchopení příběhu Harryho Pottera či fantasy románu Pán prstenů. Navíc měl k dobru i tak říkajíc signifikantní píseň. Nesla stejný název, Neverending Story, a na svědomí má ostřílený v Itálii narozený skladatel, producent a hitmaker Giorgio Moroder. Jeho doménou bylo disco a elektronická taneční hudba, na kterémž to poli si připsal skutečně dlouhou řadu hitparádových zářezů s plejádou hvězd světové pop scény, a neméně úspěšný byl i na poli filmové hudby. Konečně do domácí vitríny mu za ně přistály hned 3 sošky Oscarů, z toho 2 za původní filmovou píseň pro filmy Flashdance a Top Gun. Za Nekonečný příběh žádnou sošku nedostal, nicméně písnička se posluchačům líbila náramně. Moroder nechal ve studiu naspívat Angličana Christophera Hamilla, chlapíka s vystylovaným účesem, který si obrátil na ruby příjmení a říkal si Limahl, a jinak byl na pódiu k zastižení jako lídr popové kapely Kajagoogoo. To už je ale zase ta perlička pro pamětníky. Určitě víc než časem vyvanulé muzikantské souvislosti v hlavě zůstává pohádkové dobrodružství chlapce Bastiena a létajícího psa Falka, které jen pár let před spuštěním strojů ve filmovém a hudebním průmyslu vymyslel a sepsal do novely německý autor Michael Ende. Jmenovala se, hádejte jak, Die unendliche Geschichte, Nekonečný příběh. Zdraví vás, Martin Schuster.

0: Ve čtvrt na devět za sebou máme dnešní písničky z cizí kapsy, které pro nás připravil Martin Šustr. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice, za chvíli Jarek Nohavica a teď počasí.
1: Počasí.
0: SMSky od vás jsou tady další, díky za ně. Písek 11 stupňů Celsia, podepsán Folta. Větrní 8 stupňů, polojasno, zdraví Zuzka a Honza. Volary Rafanda, od Boubína se táhne mlha, jsou 4, podepsání Luděk a Zdeňka. Díky za vaše zprávy. Sobota bude jasná nebo skoro jasná. Ráno tedy v údolích, jak už jsme slyšeli, jen vzácně s mlhami. 21 až 24 stupňů Celsia jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Babí léto pokračuje. Nejvyšší teploty na horách 19 až 22 stupňů. Povane, slabý proměnlivý, odpoledne na východě kraje přechodně mírný, jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, předpokládané úhrny srážek na nule, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne přechodně dobré a bio na jedničce.
2: Jednou ze skupin okrasných travin, které právě v tuto roční dobu dělají na zahradách velkou parádu, jsou dochany. Věnujeme jim pozornost v dalším vydání Zelených světů. A taky zamíříme za pěstitelem rajčat a paprik, který nám popíše, jak se lze vytvořit funkční vyvýšený záhon. A taky vás vezmeme na jednu kouzelnou holandskou zahradu. Nezapomeňte, v neděli po 11. dopolední jsou tu s vámi Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
0: Architektura, smyčce, první republika či divadlo. To vše a něco navíc už za chvíli uslyšíte v dnešních dalších typech pro volný čas. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice.
3: Stěž.

0: Tipy pro volný čas.
1: Den architektury ve Volyni dnes od 14 hodin nabídne architektonickou vycházku s průvodci Lukášem Velíškem a regionálním historikem Karlem Skalickým. Čepřovice na Strakonicku od 16 hodin budou patřit pohádkovému koncertu Aneb, o čem zpívají princezny. Lidé se můžou těšit na podmanivý hlas zpěvačky Magdaleny Jungwirthové, kterou doprovodí živý smyčcový orchestr. Muzeum na Kvildě připravilo od 17 hodin přednášku s názvem Šumava od mocnářství k totalitě. Jan Voldřich zmapuje dlouhý časový úsek. Od dob rakousko-uherského mocnářství přes průmyslový rozmach za první Československé republiky až po tragické období, kdy se Šumava stala součástí Německé říše. Festival Rok od roku lépe hostí dnes od 18 hodin z Bytiny na Prachaticku. A oslavy gymnázia ve Vimperku letos připomínají hned několik významných milníků své historie. 140 let od otevření budovy A, 90 let od založení střední školy ve Vimperku a 50 let sportovních tříd. Dnes je tam od 9 do 12 hodin den otevřených dveří a školní jarmark pro veřejnost. Od 14 do 18 hodin si můžete poslechnout koncert na pivovarských terasách. Jedinečné představení s názvem Cave of Woman můžete dnes od 19 hodin vidět ve Lhenickém kině. Tak co? Vybrali jste si?
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Zemědělský podnik Malše AS Roudné zahajuje prodej hlávkového a krouhaného zelí. Prodejní doba ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Prodej do vyčerpání zásob. Telefon 603 829 942.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Doudlabech na Českobudějovicku spojí dnes oslavy 130 let místních hasičů s otevřením nové multifunkční obecní budovy. Program začne ve 13 hodin a k vidění budou ukázky zásahu hasičů při hašení oleje a vyprošťování z auta, ale také hudební vystoupení a křest nové knihy místního kronikáře Jana Šimánka, informuje obec na svém webu. Pátý ročník sousedské soutěže štrůdlování se dnes uskuteční v Mokrém na Českobudějovicku. Výtěžek charitativní akce, která začne ve 14 hodin, půjde na potřeby domácího hospicu svaté Veroniky v Českých Budějovicích, informovala předsedkyně pořádajícího spolku Mokeračky Klára Kohoutová. Festival medu a jablek se dnes koná v Písku. V Palackého sadech můžete ochutnat různé druhy medu i jablečné produkty. K vidění bude včelařské vybavení a práce se včelami nebo zpracování jablek. Doprovodný program nabízí řemeslné trhy pro děti, dílničky, hry a soutěže, informuje město na svém webu. Dynamo České Budějovice přivítá v 9. kole České fotbalové ligy na Střeleckém ostrově Benešov. Zápas začne v 16 hodin. Čtvrtý zápas v jediném týdnu čeká dnes prvoligové hokejisty Tábora. Od 17 hodin se na domácím ledě utkají s přerovskými Zubry. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte slunečno, teploty do 24, na horách do 22 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, odpoledne na východě kraje přechodně mírný jihovýchodní. Biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihu Čech v tuto chvíli nekomplikuje žádná dopravní nehoda. U Kamenného újezda na Českobudějovicku budou do zítřka uzavřené sjezd i nájezd na silnici číslo 3. Objížďky jsou značeny.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A já už tady pomalu otevírám naši telefonní linku 221 55 44 11 a to z prostého důvodu, že už za chvíli na nás čeká soutěž o volné vstupenky na jihočeský folkový večer. Ten proběhne už za pár dní doslova ve středu 7. října a sice ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice, takže v případě, že byste si chtěli užít jihočeský folkový večer a navíc na něj získat zdarma vstupenky, tak už za okamžik byste měli mít tu správnou dávku štěstí a dovolat se. My si ale ještě do té doby pustíme kapelu Miraj.
5: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Ve středu 7. října od 19 hodin se ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice bude konat jihočeský folkový večer, který nabídne příjemné setkání s folkovou hudbou v podání kapely Spolektiv a písničkářky Alíši. Spolektiv je výrazná jihočeská folkroková kapela, která vznikla v dubnu roku 88, a to z řad studentů Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. A Alíši vlastním jménem Alena Střelečková je písničkářka pohybující se na pomezí folku, blues a amerikány. Věřím tedy, že někomu z vás tato formace, toto uskupení udělá radost už za pár dní 7. října. 221 55 44 11 je telefonní číslo sem k nám a já se ptám, kdo pak se dovolal. Dobré dopoledne, Adéla Jirkalová. Slumte si prosím rádio, ať se dobře slyšíme.
2: Aha, no oni mi to povídají ještě právě.
1: No, potlumte to rádio, ať si dobře rozumíme.
2: Už jsem to stlumila.
1: Výborně, už představte se nám.
2: Já jsem Marie, jsem z Rožnova, strašně ráda chodím k vám do rozhlasu i na ty volné vaše dny. Díváme se i na různý, co tam jsou ty plakáty před váma, před vchodem. Prostě zajímá mě to.
1: To jsme moc jsem rádi, Maruško.
2: Jsem teda starší ročník, takže se těším.
1: To jsem moc ráda. Dvě vstupenky jsou vaše, jenom mi prozraďte, komu uděláte radost, koho vezmete sebou.
2: Vemu kamaráda.
1: Výborně.
2: Už je taky starý pán, ale rád si poslechne.
1: Na kulturu není žádné stáří krátké, tak věřím, že si to užijete. Vydržte mi na telefonu, Maruško, a ještě si povíme o předání vstupenek. Zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou a čekám.
3: Český rozhlas České Budějovice, písničky.

0: počasí.
1: Při čtvrtě na devět o počasí nám už pohovoří meteoroložka Eva Houbová. Ptám se na to aktuální na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobrý den. V jižních Čechách je pořád slunečno a ojedinělé mlhy, například v Kocelovicích nebo na Lipensku. Teplota roste, ale pořád ještě je ve velkém rozptylu. Kvilda Perla minus 0,1, Volary taky. A Churáňov naopak 13,8, to jsou ty extrémní hodnoty momentálně v našem kraji. Na Churáňově jinak ještě vané jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu. No a v Českých Budějovicích máme skoro jasno, 8 stupňů a vítr jihovýchodní 1 metr za sekundu, tak přepočten na hladinu moře 1032,3 desetiny hektopaskalu.
1: Jaký bude dnešní den, ten 3. říjnový?
2: Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad východní Evropou. Čekáme slunečné počasí po celý den. Teplota vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 19 až 22. Vítr povane slabý proměnlivý, ale na východě kraje odpoledne bude přechodně mírný jihovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
1: Převezme štafetu babího léta po sobotě také neděle?
2: Přes den ano, ale potom v noci na pondělí se to na chvilku změní. Od severozápadu přes naše území přejde mělká brázda nízkého tlaku vzduchu. V noci na zítřek a ráno bude malá oblačnost a ojedinělé mlhy. Teplota klesne na 8 až 5 stupňů v údolích ke 3. Bude to podobné jako dnes. Během dne začne od severozápadu přibývat oblačnost. Přes den jenom vysoká, průsvitná, takže sluníčko uvidíme. Večer ale potom už ta oblačnost bude výraznější, bude až zataženo a ojediněle se objeví slabý déšť. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 18 až 21. Vítr slabý proměnlivý a bio pořád na jedničce.
1: Mluvila jste o jisté změně, tak jak se projeví v pondělí?
2: No bude to v podstatě jenom v té oblačnosti. Od pondělka nás čeká další tlaková výše postupující přes střední Evropu k východu. V noci na pondělí a nad ránem bude ještě velká oblačnost a ojediněle slabý déšť, ale během dne už se zase objeví sluníčko. Teplota bude v pondělí ráno kolem 8, odpoledne do 23 stupňů a vítr pořád slabý proměnlivý.
1: A ještě zvládneme předpověď pro úterní den?
2: V úterý opět slunečno, ráno ojedinělé mlhy, ranní teplota bude tak kolem 6-8 stupňů a odpolední kolem 22. Vítr pořád ještě slabý proměnlivý. Vypadá to, že výraznější změny se dočkáme ve čtvrtek v pátek.
1: Tolik meteoroložka Eva Houbová. O těch změnách v tuhle chvíli radši nebudeme mluvit, ať si neskazíme začínající víkend. Děkuji za dnešní spolupráci a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
1: Teď máme 8.49, jihočeské ráno s datem 3. října je u svého konce. Adéla Jirkalová děkuje za pozornost a těším se u toho zítřejšího jihočeského rána krátce po 5. hodině opět naslyšenou, milí posluchači.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic dnes pustí cyklisty a pěší na úsek dálnice D3 mezi Kaplicí, Nádražím a na Židli. Turisté se vydávají na pochod kolem Lužnice a po Nové Lávce v Bechyni. Českobudějovické volejbalistky čeká premiéra v extralize. Přivítají Ostravu. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Na posledním budovaném úseku jihočeské dálnice D3 Kaplice Nádraží na Židla pořádá dnes ředitelství silnic a dálnic Den otevřené dálnice. Ještě před spuštěním ostrého provozu si ho lidé mohou projít mezi 10. a 16. hodinou. Podrobnosti doplňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Přijďte si prohlédnout stavbu i stavební techniku, užít si dětské soutěže, skákací hrad a fotokoutek, nebo si jenom ochutnat něco dobrého a prohlédnout stavbu. A vezměte si sebou třeba kolo, část úseku si totiž budete moci projet. Tentokrát brusle a malé koloběžky nedoporučujeme, bude tam jen základní asfalt.
0: Dny architektury ukážou letos v Jindřichově Hradci proměny bydlení během posledního století. Zájemci se podívají do vnitrobloků činžovních domů, projdou sídliště u nádraží nebo budou sledovat proměny rodinných domů. Jindřichův Hradec se k celostátnímu festivalu připojuje po čtvrté. Program představuje městský architekt Lukáš Soukup.
3: Několik urbanistických vycházek, ta jedna z nich se jmenuje Činžovní domy a tajemství jejich vnitrobloků, kdy se společně podíváme na zástavbu na okraji centra města. Jedno z témat se bude odehrávat na sídlišti u nádraží, to téma se jmenuje Kdo nebydal v paneláku, jako by nebyl.
0: Klub českých turistů pořádá dnes vycházku k opětovnému otevření lávky nad Lužnicí u Židovy strouhy v Bechyni na Táborsku. Původní dřevěný můstek nahradila železná konstrukce s dřevěnou podlahou. Trasy vedoucí přes opravenou vysutou lávku popsal předseda klubu českých turistů v Bechyni Petr Chaloupek.
4: Je to turistický pochod, asi 4, 10 a 16 kilometrů. Startuje se z Bechyně, z muzea turistiky. Tam lidi dostanou propozice, kde mají jít, dostanou mapku, dojdou na místo a tam v 11 hodin bude ještě jedno takové slavnostní přestřižení pásky a potom budou pokračovat dál na vycházku.
0: Den zvířat můžete oslavit v Zoo Hluboká. Připravena jsou komentovaná krmení, soutěž pro děti a výtvarná dílna. Program začne v 10 hodin. Následovat budou komentovaná setkání u vider, surikat, od 12 hodin pak u tygrů, následně rosomáků. Poslední zastavení bude od 16 hodin u klokanů, informuje Zoo na webových stránkách.
1: Sport.
0: Českobudějovické volejbalistky čeká dnes premiéra v extralize. V prvním kole přivítají svěřenkyně Zdeňka Pekaře v hale Jihočeské univerzity na Sádkách v 18 hodin Ostravu. Ženy povede jako kapitánka Veronika Semerádová. Šéf jihostroje František Adler věří, že Jihočešky budou v nejvyšší domácí lize důstojným soupeřem.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 22, vítr slabý proměnlivý, odpoledne na východě regionu přechodně mírný jihovýchodní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Českých Budějovicích ale počítejte stále s uzavírkami Mánesovy kvůli opravě mostu přes Malši, Pražské ukřížení se Strakonickou, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské nebo části Branišovské ve Čtyřech dvorech a sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Někteří návštěvníci pražské zoologické zahrady z exotických zemí vnímají zvířata posvátně, modlí se k ním a meditují i na relaxačních místech, natáčel o tom Karel Sladký. 3D modely unikátních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského zámku si můžou prohlédnout návštěvníci olomoucké pevnosti Poznání v nové expozici. V reportáži z jejího otevření se mimo jiné dozvíte i to, kterému z olomouckých biskupů se říkalo kníže Diamant. Už 10. října bude slavnostně předána historicky úplně první cena Josefa Zvěřiny. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Věra Martinová nám hudebně zahájila tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pro některé návštěvníky pražské zoologické zahrady jsou zvířata posvátná, tak k nim přistupují hlavně turisté z exotických zemí. Lidé z Indie je vzývají a modlí se k nim. Využívají přitom i meditační koutky, relaxační místa, která v zahradě jsou. S Filipem Maškem o tom natáčel náš redaktor Karel Sladký.
1: Zvířata tady jsou pradávna, se zvířaty byla spojena i náboženská mystika, mnohá zvířata. Filipe, když to zmíním, jaká vás napadnou?
2: No tak napadají mě samozřejmě různá taková ta symbolická zvířata, která si spojeme v evropské kultuře třeba s nějakými vlastnostmi, jako jsou lvy nebo sovy. Je mě třeba hrozně mrzí, že lidé nevěnují větší pozornost právě sovám. Máme tady poměrně zajímavou směsici druhů od rybožravých sov po prostě indickou sovu, která zase vypadá, jako kdyby někdo nakreslil potřeba našeho puštíka bělavého, kterého mimochodem i vracíme do volné přírody každoročně. Takže třeba zrovna taková sova, to je zvíře, které mi vždycky přišlo mystické, je strašně zajímavé evolučně a těm bychom měli věnovat víc pozornosti.
1: Docela určitě. Já myslím si, že i za tou náboženskou mystikou třeba mnozí jdou, že si říkají, je, to jsou zvířata, se o nich psalo někde, tam v Brazílii měli různé kmeny indiánů.
2: My se snažíme ta zvířata představovat, když to jde v nějakém kulturním kontextu. Toho zářným příkladem je třeba naše údolí slonů, kde představujeme slony jak v pojetí buddhismu, tak v pojetí hinduismu. Je tam i ten ašrám, jsou tam vlastně ty příslušné chrámy. Mimochodem třeba turisté z Indie opravdu tam pokládají dárky a považují to opravdu za svatyně, že to není jenom tady naše nějaká turistická maketa, ale skutečně k tomu přistupují s úctou. Takže ono to je často důležité pochopit třeba kulturní význam toho zvířete v té dané oblasti, protože to může souviset třeba i s jeho ochranou, kterou potom můžeme na tom místě aplikovat. Když nějaké zvíře někde posvátné, je dobré to i těm místním pak připomínat, když ho tam třeba do přírody vracíte, samozřejmě, když to říkám velmi zjednodušeně. Takže i ten kulturní aspekt v zoologické zahradě je důležitý a my ho vnímáme a snažíme se ta zvířata tak představovat veřejnosti.
1: Víte, tak vy, který máte i takový pomyslný chrám, dá se říci.
2: Určitě, určitě. Jako já vždycky říkám, že zoo je chrám pro ta zvířata, taková nemová archa, ale samozřejmě tady najdou lidé právě i takové chrámy. I ta nová Arktida samozřejmě zase představí prostředí jako takové. Už teď můžu prozradit, že tam třeba v té Arktidě bude imitace polární záře.
1: Vy jste zmínil posvátné zvíře slon. Víte, co mě zaujalo, že jste zmínili ten hinduismus, buddhismus, který je znát i tady v zoologické zahradě. Z toho musíte mít obrovskou radost, že lidé z takových zemí jako Indie sem jdou a berou ta zvířata i takto posvátně.
2: My to bereme tak, pochopitelně třeba zrovna východoazijské nebo jihoazijské zoologické zahrady nejsou moc kvalitní obecně. My jsme rádi, když přijdou třeba Indové nebo Tajci a vidí naši zoologickou zahradu, vidí vůbec evropské zoologické zahrady. Je to třeba něco, co si mohou odnést zpátky, potom zase ten jejich standard budou vnímat jinak, protože ono, když se bavíme o tady našich zoologických zahrad v Evropě, jak je to opravdu úplně jiný příběh než třeba ve spoustě částech světa, kde samozřejmě ještě je dominantní ta rekreační funkce zoo a jde o to opravdu ukázat zvíře někde sedící v kleci, což tady se samozřejmě úplně obrací, tady ochranářský aspekt těch zoologických zahrad naprosto dominuje. Posvátně bychom měli přistupovat ke každému zvířeti, ke každému živému tvoru samozřejmě a musíte chápat to zvíře. Žádné zvíře není zlé, žádné zvíře vám nechce ublížit, to dokáže jenom člověk.
1: Mně třeba napadá, že kdybychom si udělali takový meditační den tady v zoo, bylo by to možné.
2: Já myslím, že těch relaxačních míst je tady docela dost. Lidé o nich nevědí právě proto, že často spěchají, ale třeba taková veselovského louka nebo právě pikniková louka, kterou máme tak jako trošku skrytou tam za voliérami a supů v dolní části, to jsou skvělá místa, kde se dá určitě jako relaxovat.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Přijal tento týden ve Vatikánu plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Podle plzeňské diecéze s ním projednal například větší zapojení laiků do správy farností. Holub mluvil s Levem XIV. Také o svatořečení hroznaty z Ovence. Holub papeže informoval o uzavření diecézní fáze svatořečení českého šlechtice a zakladatele kláštera v Teplé z 13. století. Spis je po ukončení diecézního procesu obvykle předán do Vatikánu, kde ho posoudí a papež pak rozhodne o případném svatořečení. Charita Olomouc a spolek Dobré místo pro život zvou příští sobotu 10. října na 12. ročník benefiční akce Den lidí bez domova. Návštěvníci se mohou těšit na 10 druhů polévek z vyhlášených restaurací, které jim budou na Horním náměstí v Olomouci nalévat známé osobnosti jako kordista Jakub Jurka, režisér Miroslav Krobot či fotbalista Sigmy Olomouc. Polévka se podává v originální keramické misce z dílny sociální firmy Ergones za 100 korun. Výtěžek z prodeje poputuje do projektu Kup oběd, který zajišťuje kvalitní a pravidelnou stravu pro nejchudší klienty charitních domovů. Pořadatelé připravili rekordních 710 misek. Lidé mohou navíc na místě darovat mletou kávu a zápalky, které pomohou lidem v nouzi zvládnout nadcházející chladné období. Kolín má hotový projekt rekonstrukce bývalého rabínského domu a židovské radnice u synagogy v ulici Na Hradbách. Projektanti předběžně odhadli náklady na 98 milionů korun bez DPH, nyní dokončují rozpočet. Město chce na obnovu využít peníze z norských fondů. Podle dřívějších plánů má být expozice v domě zaměřená na židovské tradice a rituály. Město koupilo oba schátralé židovské domy v ulici Na Hradbách od soukromých vlastníků v roce 2020 zhruba za 6 milionů korun. Kolínská židovská komunita patří k nejstarším v Čechách. Židé ve městě žili již ve 14. století. Také tuto zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď zastavíme v Olomouci. V olomouckém Science centru Pevnost poznání Univerzity Palackého je nová expozice 3D modelů barokních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského arcibiskupského zámku. Světový unikát objevila před 2 lety historička umění Jana Zapletalová z Olomoucké filozofické fakulty. Modely si návštěvníci můžou zdarma prohlédnout v Pevnosti poznání. Příští rok se přesunou do Kroměříže. Mezi prvními návštěvníky nové expozice byla redaktorka Blanka Mazalová.
1: Tam je bazén.
2: Je to skutečná
1: voda? Jo, voda, no, voda, no, no. A teď začnou se vlastně zazadu se různou tam pisty, jedny, a pak ještě druhé světlo.
2: A teď
1: se začnou čtytit.
3: Geoinformatik Jan Brus ukazuje olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi, jak světelkující modely s cirkulující vodou fungují. Velké jsou zhruba metr krát metr, poměr ke skutečným grotám umělým jeskyním je 1:11. Pro Jana Bruse to byla výzva.
4: Jedna věc je to tisknout, to trvalo více než 100 dní tisku, toho materiálu zmizlo asi 60 kilo. To hlavní asi bylo to vůbec vymyslet, aby všechny ty kablíky, všechny ty trubky a podobné věci nebyly vidět. To znamená, jsou celé zase schované v tom samotném modelu, takže je tam spousta komůrek, je tam spousta různých kanálků a celé to je vlastně prošpikované tou technikou. Na oko to takhle vůbec nevypadá, ale vevnitř je spousta věcí. Je tam jenom pro zajímavost třeba více než 100 metrů drátu. A já jsem spokojený. Každopádně v tom vidím tu spoustu práce a těch bezesných nocí a ten stres, který ke konci byl samozřejmě s tím finišováním, ale myslím si, že vnitřně jsem spokojený, protože funguje to tak, jak to mělo fungovat a jsou z toho všichni jako kdyby nadšení a myslím, že to předčilo všechno očekávání, co to vkladali jako na začátku, takže já jsem spokojený.
3: Arcibiskup Josef Nuzík obdivoval, co dokáže technika ve službách krásných a potřebných věcí.
5: Já jsem rád hlavně za tu spolupráci s univerzitou, která garantuje tu odbornost a ten rozvoj, tak aby toto unikátní dílo, které bylo vytvořeno před staletími, bylo dál v té kráse zachováno a prezentováno a ty jednotlivé kroky budou vycházet pochopitelně z toho, jak půjde na jedné straně výzkum, zhánění těch odborníků, aby vrátili tu krásu a také potom podle získávaných prostředků.
3: Groty jsou teď v rukách restaurátorů. Jak dlouho bude rekonstrukce trvat, si vedoucí památkové péče olomouckého arcibiskupství, ale na to Bolková netroufá odhadnout. Přijde ale na desítky milionů korun.
6: Ty groty obě jsou nějakým způsobem zakryté lešením, takže návštěvníci nemůžou mít úplně plnohodnotný jako vhled do těch grot.
7: Ale můžou při návštěvě zámku můžou se podívat, alespoň nahlédnout?
6: Určitě máme tam takové grotové vyhlídky, tomu říkáme, přes které vlastně návštěvníci můžou i pod to lešení a vidět právě restaurátory při práci, takže možné to je, ale není to plnohodnotný zážitek, takže i vlastně proto jsme se rozhodli pro tvorbu těch 3D modelů, takže jsme chtěli návštěvníkům zprostředkovat i nějaký dojem z toho, jak vlastně ty groty mohly působit v době toho svého vzniku.
3: Ametisty jsou i ve 3D modelech umělých jeskyní. Kroměřížské groty jsou podle historičky umění Jany Zapletalové jedinečné.
8: Naprosto unikátní ve světovém měřítku. My jsme za ty 2 roky měli příležitost konzultovat ty naše groty s celou řadou špičkových odborníků na umělé jeskyně a prezentovat tyto naše nálezy na několika mezinárodních konferencích a z jejich potvrzení víme, že takto rozsáhlá ametistová výzdoba se nenachází nikde v Evropě.
3: V suterénu kroměřížského zámku nechal 2 groty na konci 17. století vystavit biskup Karel z Lichtensteinu Kastelkorna. Třpitící se ametisty se pro něj staly náhražkou diamantu.
8: Který, kdyby ho měl biskup Kastelkorn v hojné kvantitě, tak by samozřejmě použil diamanty, protože on sám byl nazýván knížetem diamantem, což souvisí s jeho příjmením Lichtenstein, což znamená z němčiny zářící kámen, a byl vnímán jako ten nejdůležitější zářící kámen na Moravě, to znamená vlastně ten nejcennější kámen, diamant, který svými paprsky, svými odlesky šíří poznání a víru po diecézi moravské.
0: Ještě dodejme, že expozice 3D modelu je pro návštěvníky Olomoucké pevnosti poznání bezplatná a doplní je komentované prohlídky a přednášky odborníků na dějiny umění i geologii. Na jaře příštího roku se zahájením návštěvnické sezóny se modely přesunou do Salteren arcibiskupského zámku v Kroměříži.

0: Také Žalmana jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Kopí osudu, někdy také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Podle legendy jde o zbraň, kterou římský voják jménem Longin probodl bok Ježíše Krista na kříži. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV., toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? V Arménii věří, že právě tam. Po jeho stopách se vydal reportér Jaromír Marek.
1: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu. Po staletí totiž ukrýval cenou relikvii.
2: Původní název kláštera je Ayrivang, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegharda-vang, tedy klášter kopí, zkráceně Gegard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
1: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
2: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin. To je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
1: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
3: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noémovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
1: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
3: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
1: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
3: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
1: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
3: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus žil v 1. století, proto je pravé.
1: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Teologa a kněze Josefa Zvěřinu nezlomil ani komunistický kriminál. Po celý život si udržel neuvěřitelný nadhled, pronikavé myšlení, odvahu a chuť k dialogu. Právě na jeho odkaz nyní navazují Česká společnost pro katolickou teologii a Česká křesťanská akademie. Společně vypsali soutěž o cenu Josefa Zvěřiny za nejlepší diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie. Udělovat se bude 10. října během konference na Vyšší odborné škole Jabok. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: Cena Josefa Zvěřiny nenese jen jméno jednoho z nejvýraznějších českých teologů 20. století. Navazuje i na myšlenku jeho teologie agape, tedy boží lásky, která se má otevřít všem potřebným. Jak přibližuje předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.
2: Josef Zvěřina je spojen s teologií agape, která se má nejenom vyučovat, ale především žít.
1: Cena Josefa Zvěřiny bude letos udělena úplně poprvé, a to za mimořádně kvalitní diplomovou

0: práci, která přispívá k rozvoji teologie a byla obhájena v posledních 3 letech na některé z českých vysokých škol v češtině, slovenštině nebo angličtině.
1: Celkem se nám přihlásilo 21 prací. Jsou ze všech velkých katolických fakult. Z té katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pouze byly 3. Z husitské teologické fakulty, takže nejenom z katolických fakult, se nám přihlásilo 7 prací a nejvíce tedy z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci 11 prací. Takže dohromady 9 prací od mužů, 12 prací od žen. Ta naše soutěž vlastně splnila ten účel o naší společnosti, se teď ví mezi studenty a mezi absolventy.
0: Jaká témata dnešní mladé teology zajímají?
1: Nejvíc těch prací je z pastorální teologie. Další velkou oblastí byla biblistika, fundamentální neboli systematická nebo dogmatická teologie. Několik prací bylo z oblasti filozofické teologie, teologické filozofie a jedna jediná práce byla z církevního práva.
0: Cenu Josefa Zvěřiny převezme 10. října Adam Zeman z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.
1: On absolvoval prací srovnání trestní odpovědnosti kleriků dle kanonického práva s kárnou odpovědností soudců a řízení o nich. Ten název je takový složitý, nicméně on sám už působí jako právník, dodělával si asi ze zájmu teologickou fakultu a přišlo mu zajímavé srovnat odpovědnost v rámci toho běžného práva a odpovědnost teda v rámci církevního práva u kleriku. To byla práce, kterou hodnotili všichni nadprůměrně. Já myslím, že to byla ta kritičnost, že se nebál říci, že tady v běžném právu by něco nebylo schůdné nebo průchozí a vlastně i navrhl nějaké řešení. Práce je vlastně inovativní. Nejvíce bodů mohl získat soutěžící právě za inovativnost.
0: Konference na Jaboku se jmenuje Vztahy a vazby. Patřit, souviset, pečovat.
1: Konference nemá být pouze pro členy naší společnosti nebo pro katolíky nebo jenom pro křesťany, ale má to být možnost přizvat ke společnému přemýšlení, konkrétně letos tedy o vztazích a vazbách, i tu širší odbornou společnost.
0: Dodává předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Komu patří vinice? Ježíšovo podobenství o vinici připadá na neděli, která se v mnoha sborech slaví jako neděle díku vzdání za úrodu. Končí také měsíc stvoření, tedy připomínek bohatství stvořeného světa, doba mezi 1. zářím a 4. říjnem, která se někdy označuje jako dny díku vzdání za stvoření. Můžeme dnes prožít vděčnost za úrodu, za to, co vyrostlo, za zemi, za přírodu, za všechno, co jsme letos dostali nebo co se nám urodilo. V kontrastu k tomu nám ale Ježíš dnes vypráví příběh, ve kterém se krade, zabíjí a nakonec se všechno nějak hrozivě pokazí. Ta vinice není jenom vinicí, je to symbol pro svět, zemi, proto všechno, co máme kolem sebe. A také jsou to lidé, kteří na zemi žijí. Hospodář tu vinici vysadil, připravil, ohradil a také se o ní postaral. A posléze jí svěřil vinařům. Připadá mi na tom zajímavé hlavně to slovo svěřil, nebo v jiných překladech pronajal. Protože tam nezaznělo nic ve smyslu tady ji máte, už je vaše. Když nám někdo něco svěří nebo pronajme, tak to znamená, že nám důvěřuje. Dává nám prostor, nechává nám svobodu. Ale zároveň to znamená, že to, co máme v rukou, nám tak úplně nepatří. Tohle je docela dobrý obraz našeho života. Narodili jsme se do světa, který jsme nevymysleli, nevytvořili a ani jsme si o něho neřekli. Dostali jsme půdu pod nohama, vodu, vzduch, stromy, zvířata, ale taky svoje tělo a druhé lidi. A tak jsme se v tom světě zabydlali. Člověk má zvláštní schopnost, že si velmi snadno začne plést dar s vlastnictvím. A právě tady se v Ježíšově podobenství něco láme. Vinaři dostali vinici do péče, ale postupně začali jednat, jako kdyby byla jejich. Hospodář jako by pro ně přestal existovat, což je vlastně docela lidské. Když je někdo příliš daleko a příliš dlouho pryč, začneme se chovat, jako by tu vůbec nebyl. Bůh nám taky připadá někdy daleko. Dnešní díku vzdání nám ale připomíná něco jiného. A sice dar, který jsme dostali. Stojí tedy v té souvislosti za to si občas položit otázku. Co vlastně dělám s tím, co mi bylo svěřeno? Nejenom s přírodou, ale i s časem, s lidmi a se svým životem. S tím, co umím, s tím, co mám. Protože i tohle všechno je dar. Být správcem neznamená žít ve strachu, že nás někdo kontroluje a bude kontrolovat a jednou nám spočítá každou chybu. Naopak je v tom vůči nám veliká důvěra. Ten hospodář odešel, nechal vinařům prostor, nechal je pracovat, tvořit a rozhodovat, což je jedna z největších božích důvěr, kterou máme. To, že Bůh nám neodebral svobodu. Svoboda má ovšem jednu nepříjemnou vlastnost. Nese sebou odpovědnost. A tak dnes můžeme děkovat za úrodu a přitom se nemusíme tvářit, že jsme všechno zařídili a způsobili my sami. Úroda je krásným obrazem vděčnosti. Říká nám, něco si udělal anebo udělala, ale ne všechno je tvoje zásluha. Což je dobré slyšet. A to nejenom dnes, ale kdykoliv, kdy máme a že skutečně máme tolik možností něco ovlivnit a tolik věcí máme pod kontrolou. Jistě ne všechno. To ani nikdy nenastane, abychom měli všechno pod kontrolou. Vinice ta nám byla svěřena a jednou se v ní Bůh ukáže a uvidí, co jsme s ní udělali. Nejspíš nebudeme muset odevzdat dokonale uklizený svět. Ani zachráněnou planetu, ani seznam věcí, které jsme udělali správně. Nejdůležitější budou ty plody. To, zda po nás zůstalo trochu víc života než před námi. To, jestli zůstalo něco, o co se někdo další mohl opřít. To, zda jsme uměli být vděční za to, co jsme dostali, a dost velkorysí na to, abychom to nemuseli všechno spotřebovat sami. A tak dnes děkujeme za úrodu, která vyrostla. Děkujeme za zemi, která nás živí. A taky za lidi, jejichž práce je v každém kousku chleba. Za to všechno, co jsme dostali, aniž bychom si to zasloužili. A zkusme si přitom uvědomit jednu docela prostou věc. Ta vinice není naše, ale právě proto o ní můžeme pečovat s radostí. Je to Boží vinice, která nám byla na čas svěřena.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Čestice na Strakonicku budou mít ode dneška první kameny zmizelých. Řidiči se poprvé mohou projet po části obchvatu Pištína. Čeští skýtaři získali na mistrovství Evropy v brokových disciplínách druhou medaili. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. V Česticích na Strakonicku budou mít ode dneška první dva kameny zmizelých. Připomenou Helenu Abelesovou a její dceru Evu. Před druhou světovou válkou žili na místním zámku a později zahynuli v koncentračním táboře. Slavnostní uložení kamenů začne u zámku ve 13 hodin, pokračuje iniciátor akce Dušan Vávra.
2: Ta rodina byla tříčlenná, která vlastnila ten čestický zámek. Začali tady hospodařit, sousedé v Češticích na ně vzpomínají velice dobře, s tím, že teda teď to bude i trvalá připomínka právě díky těm kamenům a i toho banéru, který bude trvale umístěn na chodbě úřadu městice Čestice.
0: Provoz mezi Pištínem a Českými Budějovicemi ode dneška převedlo ředitelství silnic a dálnic na část budovaného obchvatu. Po dvou letech od zahájení stavby se řidiči mohou projet od Pištína až k provizorní okružní křižovatce na okraji jihočeské metropole. Provoz vede po dokončené polovině obchvatu jedním jízdním pruhem v každém směru. Řidiči musí dodržovat maximální povolenou rychlost 70 km za hodinu, upozorňuje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
3: Po převedení provozu budou dále pokračovat práce na dokončení druhé poloviny vozovky a jejím napojení na původní komunikaci, na dokončení mimoúrovňové křižovatky v Češnovicích, dále na úseku silnice první třídy číslo 20 v Českém Vrbném na výjezdu z Českých Budějovic a na mimoúrovňové křižovatce České Vrbné.
0: Komentovaná prohlídka lesa ve Smyslově na Táborsku ukáže zájemcům oblast zasaženou kůrovcovou kalamitou. Lesy České republiky tam lidem zároveň představí, jak se místa podařilo obnovit díky tisícům dobrovolníků. Takzvaný Den lesů nové generace v doprovodném programu vysvětlí také význam zadržování vody v krajině. Více Václav Kalab z Lesů České republiky.
4: Můžou se zúčastnit 4 komentovaných vycházek. O tom lese je to zhruba 2 kilometry okruh, kde osvětlíme, co se tam vlastně stalo. Je tam třeba i stánek z té záchranné stanice z Hrachova, protože samozřejmě všechno souvisí se vším.
0: Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk si připomíná 90 let od vzniku školy, 50 let od vzniku sportovních tříd a 35 let partnerství s gymnáziem v německém Waldkirchenu. Dnes do 12 hodin je den otevřených dveří a školní jarmark. Od 14 hodin budou na pivovarských terasách následovat koncerty. Představí se například pěvecký sbor Kanto nebo Crazy Band. Sport. Čeští skýtaři získali na mistrovství Evropy v brokových disciplínách v Aténách druhou medaili. Po čtvrtečním bronzu žen v týmové soutěži má kov stejné hodnoty opět Anna Šindelářová, tentokrát v disciplíně duet s Danielem Korčákem.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 22. Vítr je slabý, proměnlivý, odpoledne bude na východě kraje přechodně mírný jihovýchodní. Biozátěž je na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor, dávejte na dálnici D3 u Soběslavy na Táborsku ve směru na Prahu, stojí v odstavném pruhu osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení téhleté dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se mi to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: Z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto těch stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto těch rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme ty nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože i jednu, i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně můžou být teploty nad nulou, a omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka, no a zase jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů. Je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschlá, jestli vidět, že oschvěle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, že tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschlá, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem. Nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějaký květináček, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit z hora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak jste to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobby redaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: Je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Ne, asi jedna z nejstarších a možná i největších. Mm.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: A teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrií a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež. Hmm.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jedu vám večer s Teskou dát koňům v řece pít.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve

0: si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček, slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
1: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
0: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
1: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
0: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
1: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
0: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
1: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
0: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
2: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vidět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Kopilot společnosti Fly Dubai se pokusil o teroristický útok, tvrdí to Spojené arabské emiráty. Výtěžek štrůdlování v Mokrém na Českobudějovicku pomůže domácímu hospicu svaté Veroniky v Českých Budějovicích. V Chýnově na Táborsku se dnes jede úvodní závod českého poháru v cyklokrosu. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Kopilot letu z Dubaje do Tel Avivu se podle Spojených arabských emirátů pokusil o teroristický útok. S odvoláním na generálního prokurátora země to uvedla agentura VAM. Podle prokuratury pilot zaútočil na kapitána v kokpitu sekerou a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem. Na palubě byly skoro 200 lidí, většina z nich Izraelci. Vyšetřování incidentu pokračuje. Americký deník Wall Street Journal dříve informoval, že útočící pilot měl v rodném Ománu zákaz létat. Muže později zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech Fly Dubai. Pátý ročník sousedské soutěže štrůdlování se dnes koná v Mokrém na Českobudějovicku. Výtěžek charitativní akce, která začne ve 14 hodin, půjde na potřeby domácího hospicu svaté Veroniky v Českých Budějovicích. Podrobnosti doplňuje předsedkyně pořádajícího spolku Mokeračky Klára Kohoutová.
4: Letos se nám přihlásilo 41 soutěžících. Pětičlenná porota se zaměří hlavně na chuť a vzhled štrůdlu. Naším speciálním hostem je Vojtěch Vrtička, vítěz soutěže Peče celá země.
2: V Českokrumlovské synagóze se dnes od 17 hodin uskuteční přednáška Jana Palkoviče, který přiblíží příběh významné podnikatelské rodiny Spiro. Ta zásadně ovlivnila rozvoj Českokrumlovska. Přednáška představí její podnikatelský a architektonický odkaz i tragické osudy jejich členů během holokaustu. Je součástí kulturně edukativního projektu Síla odvahy a laskavosti. Příběh Ruth Hálové informuje město na svém webu. V Doudlebech na Českobudějovicku spojí dnes oslavy 130 let místních hasičů s otevřením nové multifunkční obecní budovy. Program začne ve 13 hodin a k vidění budou ukázky zásahu hasičů, přihašení oleje nebo vyprošťování z auta, ale také hudební vystoupení a křest nové knihy místního kronikáře Jana Šimánka, informuje obec na svém webu.
0: Sport.
2: V Chýnově na Táborsku se dnes jede úvodní závod českého poháru v cyklokrosu. Na náročnou trať s ikonickým blátivým kopcem z 23 schody se postaví závodníci z celé Evropy. Ženy startují ve 13.20, muži ve 14.30. Na programu je také charitativní exibice.
0: Počasí.
2: Na jihu Čech bude jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 22. Vítr je slabý proměnlivý, odpoledne bude na východě regionu přechodně mírný jihovýchodní. Biozátěž je na stupni číslo 1.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Vážná nehoda komplikuje provoz na silnici 167 u Horní Vltavice na Prachaticku blízko křížení se silnicí číslo 4. Motorkář havaroval na Jindřichohradecku na silnici 152 mezi Slavonicemi a Starým Hobzím. A v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku se srazila dvě osobní auta v Tyršově ulici. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Kuchařské čarování
5: Petra Stupky.
6: Dobrý den a také dobrou chuť vám k příštím chvílím na vlnách rádia našeho kraje přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A jestli se ptáte, jaké bude to dnešní čarování, tak odpovím jedním slovem – dýňové. Je to už tradice a právě dnes se v tuto dobu všechno chystá k velké akci v zahradnictví u Božků ve Stříteži. Letos už 10. rokem se tu uskuteční soutěž v tvořivém vyřezávání dýní. A nebude u toho chybět ani moje maličkost a samozřejmě k té příležitosti něco uvařím a potom přímo na místě, jak je zvykem, také rozdám. A pokud vás zajímá co, no tak poslouchejte to dnešní oranžově laděné kuchařské čarování i po písničce.

Teď jsem si uvědomil, že jsem v úvodní části dnešního čarování nezmínil, cože se všechno bude dnes po rozhlasových vlnách kouzlit. Prim budou hrát dýně, a proto nejprve připravíme univerzálně použitelné dýňové pyré, a to hned ve třech variantách. Poté budeme pect nějaké sladké i slané placky a nebude chybět pochopitelně ani obligátní a tradiční a myslím si, že oblíbená dýňová polévka. A ani moje velice milované dýňové nebo také podzimní ragu. A nakonec bude závin z dýní Hokkaido a jablky. A abych nezapomněl, dnes to ve stříteži u Strakonic bude z mé strany podávané trhané krůtí maso, které jsem nejprve pěkně zvolna upekl a potom následně teprve roztrhal a k němu přidám dýní Hokkaido v podobě hutného, takového orientálně naladěného pyré a ještě do toho přidám semínka na kyslé hořčice. A pokud byste třeba chtěli ochutnat nebo dokonce se zúčastnit toho soutěžení ve stříteži u Strakonic, tak je na čase vyrazit. Všechno začíná už ve 13 hodin. Ale pojďme teď pěkně zpátky do studia a připravíme ono pyré. Ať už bude takové či onaké, má tu výhodu, že to je takový univerzální vlastně polotovar, kdy zpracujete dýni, protože tu dýni velikou často člověk nakrojí, použije jí čtvrtinu a potom je tady zbytek a co s ní nechat jí v lednici, stejně dřív nebo později na tom se chytí nějaká plíseň. A tak mám dobrou radu v tom, že když třeba část té dýně Hokkaido dáte ještě na nějaký grilovací rošt a z prutka jenom opečete a doplníte dobrým olejem a kořením a potom třeba i slaninou, tak si pochutnáte a z toho zbytku uvařte nebo upečte pyré. To pyré upravené, rozmixované do hladka, tak vlastně potom dáte do nějaké vaničky a snadno ho necháte zmrazit v mrazáčku, tak aby během dalších 14 dnů nebo do měsíce, když ho spotřebujete, určitě to bude téměř jako čerstvě zpracovaná dýně. A jak upravit to pyré, na to jsou v podstatě technologicky takové tři základní způsoby. A nepreferuju ani jeden z nich, spíš vám naznačím, jak to můžete udělat. Asi nejjednodušší je nakrájet oloupanou dýni, pokud to bude, samozřejmě Hokkaido nemusíte jí loupat, ale pokud to bude nějaká dýně muškátová nebo žaludová nebo máslová a jiná, tak ta má tu tvrdou slupku, kterou je třeba seškrábnout nebo oříznout. Ale ta dužina, samozřejmě zbavená těch jader, které jsou uvězněná v tom pletivu, tak ta dužina nakrájená na kostičky se velmi snadno rozvaří ve vodě. Já do té vody bych přidal třeba buď bylinkovou sůl, nebo sůl bylinky, nebo přímo můžete dát i trochu zeleninového bujonu a malinko mletého kmínu. Té vody nedávejte mnoho, aby se vám to nerozředilo, ale jenom prostě dýni nakrájenou zalijte vodou tak jako spola. Nechte to vařit, ta dýně se za chviličku rozvaří, rozpadne, pak jenom rozmixujete a je to hotové. Ale daleko výrazně hodnotnější získáte to pyré, když tu dýni uvaříte v páře. Já to dělám úplně jednoduše, že ty kostičky dám na pařáček, uvařím to v páře. Netrvá to dlouho, ale záleží vždycky na kvalitě té které dýně. A potom do toho přidám máslo, samozřejmě sůl, dává mi trošku medu nebo cukru, ale ne moc, a muškátový květ nebo ořech nebo obojí klidně. Jo. A nechám to takhle jako takové opravdu máslové, jemné pyré, protože to máslo se samozřejmě spolu s tou dýní rozmixuje do hladka. Takže potom to pyré, takovéhle pyré, třeba jako výchozí materiál pro dýňové lívanečky, to je prostě ideální záležitost. No a třetí způsob, jak připravit dýňové pyré, je, že tu dýni upečete.
Ostatně mnoho receptů začíná právě tím, že nakrájíte dýni na kostky, dáte k ní cibuli, dáte k ní česnek, případně i nějaké koření, ale většinou stačí cibule, česnek a ta dýně. A nebo ještě třeba jedno rajčátko rozkrojíte a všechno to v troubě pěkně upečete do měka. Já třeba dávám i na doplnění kořenovou zeleninu, ale ta je tuší než dýně samotná, takže když byste to dávali na jeden pekáč, tak je to špatně. Já tu kořenovou zeleninu opékám zpravidla nejprve na pánvi a potom ji do toho, k té pečené dýni z trouby přidávám a rozmixuju. No a postup jsem v podstatě už naznačil, protože to, co jste upekli v troubě, pěkně do měka, já tam česnek dávám celou tu hlavu rozkrojenou na půl a neloupuji, takže vlastně z toho vymáčknete ten pečený česnek a potom to všechno už jednoduše rozmixujete. Teď nedávno jsem viděl recept na to, že ještě se do toho má přimíchat vlastně nějaký krémový sýr, řekněme, jako my jsme zvyklí říkat lučina nebo žervé a nebo podobný, čím tučnější, tím lepší a doplnit to pyré takhle sýrem a je z toho údajně, a to mám potvrzené z praxe, z naší domácí praxe, je z toho výborná potom taková omáčka na špagety. Takže proč ne? Ale třetí varianta, jak připravit to dýňové pyré, je, že ho upečete. Tím pečením to pyré získá samozřejmě zajímavější vůni a chuť díky tomu, že se to všechno trošku opeklo, včetně cibule i toho česneku. Takže to bychom měli tuhle základní surovinu a já už jsem to tak trošičku, jak se říká, nakous. Co si udělat nějaký lívaneček nebo dýňovou placku. Jeden způsob je samozřejmě, když použijete už zmiňované dýňové pyré. A druhý způsob je, že tu dýňovou placku připravíte podobně, jako se dělá bramborák. Akorát já tu dýni nastrouhám na hrubém strouhadle, ale nechme to až po písničce. Medicine man

Posloucháte kuchařské čarování, ve kterém právě teď budeme péct placky na několik způsobů. A ty první placky, samozřejmě z dýně, protože to je naše téma, budou ze syrové dýně. Můžete použít Hokkaido nebo máslovou či muškátovou dýni. V tom případě je třeba loupat. Hokkaido neloupete, tam se zpracovává i ta slupka. Tak to totiž Japonci vyšlechtili, aby ta slupka byla sice pevná, ale tepelně se vlastně během chvíle rozpadla, změkla a prostě v té polévce nebo v té placce v našem případě vůbec nebude vadit. Takže, abych to na přání paní Jarmilky z Velešína řekl úplně přesně, řekněme na půl kila dýně, už očištěné dýně, potřebujete k tomu mít ještě potom 2 nebo 3 vajíčka, záleží, jak budou velká. Zase, když řeknu teď, že tam přijde 100 gramů špaldové nebo hladké pšeničné mouky, tak to není úplně přesně, protože ta dýně některá vám potom vypotí trochu víc šťávy, víc tekutiny, jiná, když bude starší ta dýně už, tak nebude mít tolik šťávy v sobě, takže už třeba nepotřebuje mít 100 gramů té mouky, ale jenom nějakých 4-5 lžic, to znamená třeba jenom 65-70 gramů mouky. Takže prosím, berte to tak orientačně. Já to vždycky dělám tak, že tu mouku do toho přidávám až na závěr, aby se mi to pěkně spojilo. Každopádně na půl kila dýně, jak jsem říkal, 2 nebo 3 vajíčka. Potom to chce trochu mouky mít připravené, která to jakoby slepí dohromady. Já třeba dávám někdy i ovesné vločky, které rozmixuju na takovou hrubší směs a místo mouky dám tam ty vločky. Každopádně bych dal určitě nějaké bylinky, třeba jenom petrželku, nebo to může být i cibulová nať a majoránka, co vás napadne. Určitě bych do těch placek dal trochu mletého českého kmínu a nezapomeňte na sůl, případně i na pepř, kdo máte rádi. A bude to ve stylu, když to doplníte česnekem a do tohleto množství bych dal tak 3-4 stroužky česneku, tak to bude prostě a la bramborák mít chuť. Akorát to bude do oranžová, pokud to bude ta dýně Hokkaido, která má krásně tu oranžovou barvu. No a potom jenom nějaký tuk, nejlépe sádlo na smažení, ale může to pochopitelně být i olej. A já většinou, pokud už posloucháte kuchařské čarování pravidelně, tak asi víte, že velmi rád přidávám, aby to dobře drželo, tak přidávám do toho ještě třeba v tomhle případě na půl kila té dýně bych dal polévkovou lžíci bramborového škrobu. To je taková základní varianta, ale já mám rád, když třeba tady ty dýňové placky mají orientální chuť, takže stačí vlastně necháte česnek, vy necháte ty bylinky a mletý kmín a přidáte do toho běžně dostupné kari koření nebo nějaké tandoori masala, nějaké indické koření, které příliš nepálí a pokud máte rádi, můžete dát i trošku drceného čili. A klidně máte-li k dispozici syrový, tedy čerstvý zázvor, tak klidně do toho najemno přistrouhejte nebo na nějakém třítku, pokud je ten zázvor takový ten vlasatý, vláknitý, tak se to dělá na třítku, jako je na česnek, tak je na zázvor stejné. Tak natřete trošku tohodle toho zázvoru a přidáte do toho zázvor, případně ho tam můžete přidat i sušený, mletý. A v tu chvíli ty placky dostanou jiný šmrnc, jiný duch a někdo by na ně dal potom trošku kysané smetany s koriandrem nebo trochu jogurtu s nějakými bylinkami a česnekem nebo podobně. A stejně tak jsem dělal, možná to bylo zrovna ve stříteži, podobné placky, které jsem doplňoval slaninou a zároveň jsem do toho přidával papriku, česnek, majoránku, takže to mělo takové jednoduše řečeno gulášové dochucení. Tak i takové placky můžete zkusit vykouzlit či vyčarovat. Důležitý je tam jeden moment, když vy tu dýni nahrubo nastrouháte nebo najemno, jak chcete, ale já to strouhám většinou nahrubo, jde to rychleji. Malinko ji osolím, promíchám a nechám to tak 10 minut odstát, aby ta dýně pustila trochu té šťávy, aby vám to potom příliš nevodnatělo. A potom teprve, když to takhle vyždímnu trochu, tak vlastně přidám ty ostatní suroviny,
tou moukou to zahustí většinou na závěr nebo těmi vločkami jen tak, aby se to svázalo, aby se to neroztékalo po pánvi, to si asi dovedete představit. No a potom už se peče jedna placka za druhou. Tak to bychom měli na slano. A co se týče třeba takových dýňových lívanečků na sladko, třeba se švestkovými povidly, to si dovedu úplně krásně představit, tak tam potom bych použil to dýňové pyré. A když bych dělal lívance, tak bych to udělal asi tak, že bych dal, řekněme, 1/4 kila toho dýňového pyré. Zároveň bych dal 2 deci mléka, a do toho mléka to bych zahřál, přidal tam trošičku cukru a do toho mléka bych dal 0,5 kostičky droždí. Potom, když by to vzešlo, tak bych přidal dýňový pyré, dal bych tam nějaké máslo, řekněme 50 gramů rozpuštěného másla, nebo můžete dát 0,5 deci nebo skoro deci oleje, budiš, ale to máslíčko v tom bude lepší. No a nakonec ještě trošku soli, cukru a skořice. A té soli samozřejmě jen tak špetku, jo. Ale když bych tohle všechno promíchal, tak potom vlastně do toho budu přidávat mouku klasickou hladkou, ale může být i špaldová nebo pohanková, to už je jedno. A nebo i ty moje oblíbené rozmixované vločky, ale tady hladká mouka na ty lívanečky bude lepší. Tak až z toho bude ta hustota lívancového, tedy litého, zahoustlého, mírně zahoustlého těsta. A pak to necháte vzejít a pak už pečete jeden lívaneček za druhým. Takže když to řeknu jednoduše, tak je to tak váhově, bych to tak odhadoval stejné, že dáte 200 gramů nebo 250 gramů toho dýňového pyré, záleží asi, jak je husté, a nějakých necelých 200 gramů hladké mouky, k tomu ty dvě vejce a řekněme 1,5–2 deci mléka na ten kvásek na začátku. Také existují recepty, kdy vynecháte droždí a přidáte tam do toho těsta jeden balíček kypřícího prášku a potom pečete lívance, které samozřejmě, jakmile se to zahřeje, ten kypřící prášek, tak tam udělá tu svoji službu a nadýchne vám ty lívanečky. Takže to už nechám opravdu na vás, jak je upečete a také, jak je nakonec přichutíte. No, placek jsme nadělali, myslím si, dostatek. Dejme si muziku a po ní si dáme trošku historie a poctivou dýňovou polévku.

Tak si představte, že dýně konzumovali už před mnoha a mnoha lety třeba mamuti a mastodonti a další pravěcí živočichové. A tahle ta obří zvířata dokázala zaprvé konzumovat dýni, která byla velice hořká a nejedlá, a za druhé ještě díky svému trusu rozšířili její semena po celém americkém kontinentu. Tato pradávná zvířata už vyhynula. A dýně nezahynuly, naopak lidé je začali pěstovat. Ale tehdy také, ještě před nějakými 10 000 lety, byly ty dýně velice hořké a lidé je pěstovali kvůli tomu, že měli jádra a zároveň z těch dýní samotných vydlabaných, potom z těch skořápek, vlastně z těch slupek, dělali různé nádoby a mísy nebo i plováky na sítě a podobně. A ty dýně, které už byly sladké, tedy přestaly být hořké, ti vyšlechtili lidé žijící v Mexiku a Peru někdy před těmi 7 000–8 000 lety. No a když potom byla objevena Amerika, tak si představte, že už nějakých 50 let poté se v podstatě po celé Evropě začaly dýně pěstovat, protože nejsou náročné na místo, kde rostou. Vyrostou poměrně rychle za velmi krátkou dobu. No a pak už se různě šlechtili a specializovali se různé odrůdy, takže dnes můžeme využívat dýni Hokkaido, jak jsem zmiňoval, která má jemnou slupku. Ale stejně tak, když pojedete přes Rakousko, především ve Štýrsku, je tradice, že se pěstuje dýně olejná, kdy vlastně se pěstuje na semena. A ta semena nemají tvrdou dřevnatou slupku, jako ty, které najdeme tady v našich dýních, ale jsou bez té slupky, jsou nahatá. A to jsou ta zelená semínka, která si potom můžeme koupit obchodech, anebo si koupit ten tmavě zelený, výborný dýňový olej. A pochopitelně, jak už jsem zmiňoval, jsou vyšlechtěny dýně nejrůznějších tvarů, velikostí, ale to nechme na jindy. Každopádně je dobré vědět, že zdravotně dýně přinášejí mnoho a mnoho profitů. Mimo jiné mají i omlazovací kouzelnou sílu. To ví dobře Japonci, kteří v této době před podzimní, my říkáme v indiánském létu, opravdu konzumují ve velkém dýně právě pro jejich ozdravné působení. A teď jdem na tu slibovanou polévku. Ta nejjednodušší dýňová polévka je připravená ze samotného dýňového pyré, tak jak jsme ho vyrobili už na začátku dnešního kuchařského čarování. Ale já osobně mám rád, když se doplní to základní dýňové pyré kořenovou zeleninou, která se na másle ještě dopředu spolu s cibulí opéká. Takže zatímco se mi peče v troubě dýně, jenom rozpéká se mi s cibulí a česnekem, tak já na pánvi na plátky nakrájenou mrkev, celer, petržel pěkně opékám na tom máslíčku ideálně, na přepuštěné másle. A ono to zavoní báječně a ta zelenina pochopitelně změkne. A potom tu rozpečenou dýni spojím s touhle ostatní zeleninou a zalihy to buď vývarem, nebo přidám tedy i bujonovou takovou tu zeleninovou kostku a nechám to pěkně zvolna všechno dusit dohromady. Ale říkám schválně dusit, protože té polévky nebo té vody s tím bujonem tam přidám jenom relativně málo. Není to, že bych měl hrnec, ve kterém tu a tam plave dýně, ale mám kastrol nebo hrnec, na jehož dně je hustá směs té zeleniny a dýně. A pěkně se mi to dusí pohromadě a až to úplně změkne, tak do toho přidám smetanu, rozmixuju to a mám vlastně polévku. A co se jejího dochucení týká, tak to záleží zase na vás. Z pravidla se říká, že do dýňové polévky patří nějaká zelená petrželka, libeček, celerová nať, třeba teď na podzim, případně i pažitka, to znamená bylinky. A
co se koření jako takového týče, tak zpravidla používám nejradši muškátový květ nebo nastrouhaný muškátový oříšek. To je takové to základní ochucení, ale velmi rád, jak už jsem zmiňoval při plackách, používám pro tu dýňovou polévku také orientální koření, ať už to bude taková ta žlutá směs kari, anebo rád používám třeba thajskou směs kari, která je trošku zase jinak naladěná, ve které je římský kmín, ve kterém je mletý zázvor, ve kterém najdeme koriandr se mletý a tak dále a tak dále. Takže ty vůně mohou být rozdílné a různé a nechám to na vašich zvycích a chutích. A zahuštění samotné téhleté dýňové polévky, která má být hustá, tak zajistí vlastně ta zelenina a ta dýně samotná. Takže tu polévku ničím nezahušťuji. A pokud by bylo třeba, tak bych určitě použil třeba vařenou nastrouhanou bramboru. Tato krásně uhladí. Takže polévku máme za sebou a hned po polévce budeme mít další dýňový chod, ale v něm už může být třeba kousíček dobrého kuřecího masa nebo nějaká pečínka a zároveň s ní budeme podávat podzimní zeleninové nebo chcete-li dýňové ragu.

kuchařském čarování. Teď připravíme podzimní ragú, které mám velice rád a ve kterém hlavní roli bude dnes hrát dýně Hokkaido nakrájená na drobné kostičky. Vezmeme to po pořadě. Na oleji nebo přepuštěném másle nejprve opékejte cibuli. Ta je nahrubo nakrájená, ale jakmile se ta cibule

osolte, případně pomelte trošku pepřem a promíchejte. Tohle to je takové lehké zeleninové ragú, které se připravuje v podstatě to závěrečné dušení je takové ideálně provedené při teplotě 90 stupňů, takže je to takový ten var bez varu, jenom pěkně pod poklicí. Můžete doplnit řapíkatý celer, místo drcených rajčat můžete dát loupaná nakrájená rajčata do tohoto ragu. Někdy to kombinuji i tak, že do toho ragu potom přidám předem uvařené brambory, které nakrájím na kostičky, poté co je oloupu, nakrájím na kostičky, opeču a přidám je přímo do toho ragu. A stejně tak můžete tohleto ragú doplnit třeba dušenou rýží nebo těstovinami a vznikne z toho takový eintopf, ke kterému přidáte-li kus pečeného masa, tak máte naprosto skvělý pokrm. Ať už to bude oběd nebo i večeře. Takže podzimní ragú, to je moje taková fajnová parketa. Pochopitelně zde může být i třeba kořenová zelenina nebo červená řepa, ale to zase nekombinuji většinou s tou dýní Hokkaido a cuketami, protože ty přece jenom snesou jenom kratší teplnou úpravu. Takže takové to až skoro zimní ragu uvaříme někdy příště. A teď mám pro vás recept, který je z Japonska, a který je jednoduchý a výborný. A jsou to těstové taštičky, nebo tvarohové, nebo chcete-li sírové, v našich poměrech taštičky, které se plní náplní z dýně Hokkaido. Na těsto je třeba mít 1/4 kila tuku, 1/4 kila hladké mouky a 1/4 kila tvarohu. Japonci dávají jemně nastrouhané tofu, ale v našem případě můžete použít tvaroh nebo nějaký krémový sýr nebo přírodní sýr, to nechám na vás. A k tomu přijde ještě jedno vajíčko a trošku soli a tohle to všechno se propracuje na pružné těsto, které je dobré samozřejmě nechat nějakých 20 minut odpočinout. A mezi tím si připravte náplň a ta se dělá tak, že dáte cibuli a tu cibuli smažíte na oleji tak dlouho, až zase zavoní, až téměř se začne opékat. Potom přidáte trošku česneku a přidáte tu dýni, která je nastrouhaná, zbavená semeníků. A potom se přidá sezamové semínko, trošku sojové omáčky a všechno se to nechá dusit. No a do té schladlé směsi se potom zamíchají vajíčka. Já přidávám lžičku bramborového škrobu a máte připravenou tu náplň. No a těsto se rozválí na tenký plát, z něho se řežou čtverce, v Japonsku dělají ty taštičky docela maličkaté, takže klidně udělejte ty čtverce větší, tak jak jsme my zvyklí na takové ty naše šátečky. No a na každý ten čtverec doprostřed dáte náplň z té dýně Hokkaido, přeložíte to, dobře umáčknete, Japonci to ještě potírají, i ty okraje potírají vajíčkem, aby se jim to dobře spojilo. No a potom vejcem potřené taštičky pečete v troubě. A když bychom dělali takové ty malé japonské, tak by byly za 15 minut pečené. Když uděláme ty české větší, tak ty taštičky budou při teplotě nějakých 170 stupňů za nějakých 20, maximálně 25 minut do červena vypečené. No a Japonci k tomuto podávají majonézu, jejich majonézu doplněnou ještě různými chutěmi, ať už je to ostrá chuť, nebo jemná, nebo přímo nasládlá. V našem případě tady u nás v Čechách bych doporučoval nějaký jogurtový dip a nějaký zeleninový salát k tomu. A věřte mi, že takhle upravené Hokkaido, tedy podobě náplně v těch taštičkách, je také zajímavá dobrota. A což potom takový závin z dýní Hokkaido. Ten jsem připravoval už vícekrát a mám takový fígl, že kombinuju dýní Hokkaido, která svou chuť má takovou jednotvárnou, bych řekl. Tak když ji doplníte kyselými jablky, ideálně

opravdu ještě těmi nedozrálými padankami, ale teď v touto dobou už to je jedno, jaká to budou jablka, ale když nebudou nakysla, určitě přidejte trošku octa nebo citronové šťávy do toho, aby to mělo lepší šmrnc a náplň. Ale nejprve zaděláme těsto. Takže 250 gramů másla, 300 gramů hladké pšeničné mouky, 2 vejce, můžete dát 1 puninkový prášek nebo lžíci vrchovatou lžíci bramborového škrobu, 2 lžíce octa a 5 lžic vlažné vody a špetka soli do toho těsta. Tohle je takové tukové těsto, které díky tomu octu je pružné, tažné, ale není toto tažené těsto, o kterém byla řeč v minulém nebo předminulém kuchařském čarování. Je to opravdu tukové, pevné, ale zároveň i křehké těsto, které lze dobře do tenka vyválet a dělat z něj potom ten patřičný závin. Takže 1/4 kila másla, 300 gramů hladké pšeničné mouky, 2 vajíčka, lžíce bramborového škrobu, 2 lžíce octa a 5 lžic vlažné vody. A já to dělám tak, že to máslo nemusí mít změklé, ale normálně stuhlé máslo nahrubo nastrouhám, přidám k němu ostatní suroviny a pomocí plastové karty to pěkně naválé, prořezávám, propracovávám, až mám takovou jakoby drobenku a teprve tuhle tu drobenku umáčknu rukama, protože kdybych od začátku mačkal rukama na to máslo, tak by se mi to máslo příliš roztálo, příliš by změklo. Takže takhle zpracované těsto je třeba potom dobře promíchat, prohníst a potom ho dát, dávat do mikrotrnového sáčku nebo do folie potravinářské, aby neoschlo a pěkně ho nechám stuhnout v lednici. Ideálně takovéhle těsto, když připravíte den dopředu, je s ním potom nejlepší práce. No a co se té náplně do tohohle toho závinu týká, tak tam dýni, řekněme, zase abyste měli nějaký poměr, tak dávám 0,5 na 0,5, půl kila dýně Hokkaido, 0,5 kila kyselých jablek. Když to zpracujete, očistíte, tak vám to vyjde, že to je nějakých, řekněme, 350 a 350. Dávám do toho rád čerstvý zázvor, to stačí taková jedna ta hlavička, nějakých 40-50 gramů. No a klidně 100 gramů i 150 gramů rozinek a ořechů podle chuti a libosti. Do té náplně dáváme ještě cukr, ale ten cukr záleží na tom, pro koho ten štrudl děláte. Někdo má rád sladší, mně by stačilo třeba nějakých 60 gramů cukru do téhle té náplně, někdo dá 120, aby to bylo opravdu sladké. A další fígl, ta šťáva z té dýně i z jablek, ta tam začne dělat neplechu, jakmile se to zamíchá a začne péct, tak dávám nějakých 100 gramů strouhaného kokosu, který tu šťávu do sebe nasaje a je to skvělé. No a koření dávám vonavý perníček, takovou tu perníkovou směs, ve které je skořice, hřebíček, trošku nového koření a hvězdicové koření badián. Takže to je v podstatě všechno, no a teď už si to asi dovedete představit. Já tu dýni nahrubo nastrouhám, pochopitelně je to dýně Hokkaido, tak i se slupkou a v některých receptech je, že se má krátce spařit vroucí vodou, ale já ji nahrubo nastrouhanou malinko osolím a nechám ji zase malinko pustit šťávu a případně ji vymáčknu, když té šťávy má, když ji pouští. No a potom přidávám jabka, ty mohou být taky nahrubo nastrouhaná, ale zpravidla je krájím na tenčí plátky a rozinky a ty ořechy namáčím dopředu trošičku teplé vodě, aby nasákly, aby potom byly v tom závinu měkčí, než kdybyste je tam dali úplně suché. No a pochopitelně přijde do toho trošku toho cukru, koření, i ten strouhaný kokos do toho zamíchám, tedy žádnou strouhanku, ten kokos, vlastně tu strouhanku, to, co se běžně dává do štruglu, nahradí.
No a potom už je známá praxe, těsto se rozválí. Já většinou dělám menší štrudlíky, takže klidně ho rozdělím na 3 díly. Vyválí se na docela tenké těsto a ty pláty naplníte, zavinete, potřete na vrchu máslem, alespoň tak je tohle těsto potom lepší, když se upeče potřené máslem a pečete při teplotě 170, 180, ale většinou bych to dal na 180 a po 5 minutách bych to stáhl na 160 klidně. Pect a za nějakých 20 až 30 minut podle toho, jak velké ty štrudly uděláte, máte hotový štrudlí, hotový závin a ten je třeba jenom posněžit pěkně moučkovým cukrem a chvilku počkat, než vychladne. A já to většinou nevydržím a zařízno ho ještě za horka a někdy si i popálím pusu, to se přiznám. Tak, to bychom měli to dnešní dýňové vaření i pečení a teď už je před námi poslední písnička a po ní kuchařský kalendář.

0: kuchařský kalendář.
1: Co takhle dát si pomazánku z červené řepy na způsob tataráku? Určitě to znáte. Přidají se k té vařené řepě vařené brambory, dále cibulka, no a prostě to všechno další, co patří do tataráku. A s topinkami lahůdka. A nevím, jestli rostou u vás, ale u nás v Novohradských horách rostou a tak se těším na houbový, především Václavkový guláš. Ten jsme ještě neměli. A když nebudou houby, tak ať je třeba fazolový, takový ten a la Mexiko. A nezapomínejte na vajíčka. Taková vajíčková omeleta, třeba se šunkou a sýrem, klasika. Ale co třeba vaječná omeleta naplněná ještě kuřecími nebo kachními jatýrky na cibulce podušenými, ale chce všechno zapečeno v troubě a k tomu už jen kousek toustu a salát. No a měli jsme sladký závin, tak pojďme si dát taky slaný závin a nechám to na vás, jestli bude se zelím a uzeným, jak se dělá, nebo klasika, sýr, šunka a vajíčka a třeba můžete vyzkoušet i třeba špenátový se sýrem. A když ne závin, tak klidně nějaký slaný koláč. No a vepřové výpečky, když někdo prostě řekne tady to sousloví, tak já na ně mám okamžitě chuť a dal bych si je třeba s cuketovým zelím, protože ještě máme nějaké cukety ze zahrady, to je takové lehčí a třeba jenom k tomu bramborové noky. No a nezapomeňte na ryby. Já jsem se těšil, že při výlovu ružumberka uvařím zase tradiční rybí polévku, ale ten letos se konat nebude, tak si uvařme rybí polévku pěkně a hezky doma. A sladká tečka? No, když pohrdnete tím zmiňovaným závinem z Hokkaido a jablky, tak si udělejte klasický štrůdl. Ostatně já se na štrůdly těším hned zítra, protože to budu v Dolním Dvořišti na taktéž tradiční akci, při níž se krom jiného soutěží o nejlepší závin. A pokud nebudete při této akci, kterou nazýváme Štrůdlfest, osobně přítomni, tak si poslechněte příští kuchařské čarování, ve kterém vám některé záviny nabídnu k ochutnání. No a do té doby mějte den co den jen samé dobroty a radosti. A to nejenom na talíři, ale i ve svých srdcích. S tímto přáním se s vámi loučí ti, kdo dnes na vlnách rádia našeho kraje čarovali. Mistr zvuku Michal Kolář a kuchařský čaroděj Petr Stupka.
2: Zemědělský podnik Malše AS Roubné zahajuje prodej hlávkového a krouhaného zelí. Prodejní doba ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Prodej do vyčerpání zásob. Telefon 603 829 942.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Dnešní poledne ohlásí společné vyzvánění prostředního a velkého zvonu ze svatovíckého kostela v Českém Krumlově. Nejdříve uslyšíme zvon svatý Josef, který má hlavní tón B1, průměr 92 cm a váží přibližně 450 kg. Roku 1680 ho ulil Melchior Schurer v rakouském Linci. Po chvíli se rozezní i velký zvon Ave Maria. Ten má hlavní tón G1, průměr 114 cm a hmotnost přibližně 910 kg. V druhé polovině 15. století ho ulil neznámý jihočeský nebo rakouský zvonař. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Česticích na Strakonicku budou mít ode dneška první kameny zmizelých. Den lesů nové generace ve Smyslově na Táborsku dnes ukazuje porost obnovený po kůrovcové kalamitě. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s mistry světa ze Španělska. Zítra bude postupně přibývat oblačnosti, teploty vystoupí na jihu Čech maximálně ke 23 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. V Česticích na Strakonicku budou mít ode dneška dva kameny zmizelých. Připomenou Helenu Abelesovou a její dceru Evu. Před druhou světovou válkou žili na místním zámku a později zahynuli v koncentračním táboře. Slavnostní uložení kamenů začne u zámku ve 13 hodin, pokračuje iniciátor akce Dušan Vávra.
2: Ta rodina byla tříčlenná, která vlastnila ten čestický zámek. Začali tady hospodařit, sousedé v Čisticích na ně vzpomínají velice dobře, s tím, že teda teď to bude i trvalá připomínka právě díky těm kamenům a i toho baneru, který bude trvale umístěn na chodbě úřadu městice Čestice.
0: Stovky návštěvníků dnes dorazily na prohlídku obnoveného lesa ve Smyslově na Táborsku. Porost poškodila před několika lety kůrovcová kalamita. Mezi zájemci o prohlídku nechybí ani dobrovolníci podílející se na sázení mladých stromů. Podrobnosti z místa dodává reportér Michal Bělský.
3: Právě teď na komentovanou procházku velkým huteckým lesem vyrazila druhá skupina ze čtyř. Zájemci si prohlédnou porost obnovený v roce 2019 při akci Den lesů nové generace. Kromě vycházky si tu návštěvníci můžou vyzkoušet třeba těžbu dřevin na trenažeru, harvestoru a uvidí i práci koní v lese. Odborný program pak nabídne například přednášky o zadržování vody v krajině nebo ukázky výzkumu živé přírody v mobilních laboratořích. Program Dne lesů nové generace tu končí v 16 hodin. Ze Smyslova na Táborsku Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Na území města Písku, včetně Hradiště, se dnes a zítra uskuteční podzimní část deratizace. Nástrahy na hubení hlodavců budou položeny do kanalizačních šachet, které nejsou volně přístupné. Deratizaci zajišťuje společnost Čevák ve spolupráci s odbornou firmou. Pokud lidé zjistí, že se v nějaké lokalitě vyskytuje zvýšený počet potkanů, mohou to ohlásit na odbor životního prostředí nebo na vodárenskou správu Písek, informuje město na webových stránkách.
1: Sport.
0: České fotbalisty čeká utkání s nejlepší reprezentací na světě. Večer nastoupí v Oviedu proti Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. Hlavní ofenzivní hvězdou jeho Evropanů je útočník Barcelony Lamine Yamal, o kterém mluvil záložník Alex Král.
4: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěle jako na celek. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
0: Utkání Španělsko-Česko začne ve 20 hodin 45 minut. Kvůli zranění bude chybět obránce Vladimír Coufal. V nominaci není ani útočník Václav Seik, naopak nechybí nováček Rian Nadery. Německý rodák si může připsat premiérový start za českou reprezentaci.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1031 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 22. Vítr bude slabý, proměnlivý, na východě kraje přechodně mírný, jihovýchodní. V noci klesnou teploty na 7 až 4 stupně, v údolích až ke 2 a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra očekávejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, jen výjimečně mlhy. Postupně bude od severozápadu přibývat oblačnosti, večer až na zataženo. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, ráno bude i klidno. Biozátěž bude mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Všechny nehody na jihu Čech už by měly být odstraněné. V Táboře počítejte nově s uzavírkou Mostecké ulice a omezením na silnici 123 Stránského a sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Dobrý den, dobré odpoledne, 12 hodin 7 minut, zdraví vás všechny Martin Hlaváček a přeje příjemný poslech pořadu písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Jenom bych chtěl upozornit, že i dnes třeba se objevily celkem 4 gratulace, kde jste si přáli kapelu Babouci a pokaždé s jinou písní. Já už jsem to tady říkal několikrát, vždycky na to se snažím upozornit, protože máme pouze hodinu k tomuto pořadu, tak dáváme většinou maximálně dvakrát v té hodině jednu kapelu. Takže jsme to tak nějak propojili, aby vy, co jste si přáli Babouky, abyste je prostě ale dostali tuhle tu kapelu. Ale zazní dvakrát. Tak, jinak zazní také Březoviané. To si nepamatuji, že bychom někdy hráli, ale je možné, že ano. Iglovanka, Budvarka, Třeboňská 12. No a Třeboňská 12. všechno začne na základě těchto dvou přání. Prosím o zahrání písničky pro pana Hinka Humla z Počátek. Milý Hinku, přejeme ti všechno nejlepší k 57. narozeninám. Celý kolektiv z našeho domečku i ostatní klienti. A teď přání do Hrušovy Lhoty. Dnes slaví 50. narozeniny pan Radek Řezníček z Hrušovy Lhoty. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti. Má rád horskou turistiku, tak ať ještě prochodí spoustu krásných hor. To vše přejí manželka Lenka, děti Jakub, Roman a Anička, sestra Šárka s rodinou, rodiče a teta Kamila. A tady si přejí pro pana Řezníčka písničku Fláma. Takže ji máte tady od Třeboňské 12.

Zítra bude slavit svátek František Švík, který všichni Františkové v podstatě, ale pan František Švík z Dolních na Kvasovic tady má gratulaci. Vše nejlepší k zítřejšímu svátku. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti přeje přítelkyně Vlasta se synem Ládou. No a 50. narozeniny má dnes paní Blanka Krumlová z Dírné z části Nová Ves. Obecní zastupitelstvo Dírná v čele se starostkou paní Janou Vackovou žádá tedy o zahrání písničky k narozeninám pro paní Krumlovou a přejeme jí pevné zdraví, štěstí, spokojenost. K přání se připojuje, písničku posílá i kronikářka obce Dírná Věra Novotná. A bude to písnička v podání Iglovanky Ty Třeboňský Luka.

A teď začneme přáním tam, kde je teď krásně, protože jsem se tam odtud vrátil včera, kde máme taky chalupu. Je to do Benešova nad Černou, konkrétně tedy do Kuří. Pan Renda Gubány slaví 50. narozeniny, tedy už je oslavil, jak je tady psáno, 28. září. Milý Rendo, k tvému životnímu jubileu ti ze srdce přejeme především hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu rodinné pohody. Ať ti tvůj traktor stále spolehlivě šlape. Les ti dává klid a tvé hospodářství jen vzkvétá. Přejeme ti, ať máš vždy důvod mít dobrou náladu, ať máš málo starostí, na stole vždycky dobré jídlo a v ruce správně vychlazené pivo. Zkrátka ti přejeme spokojenost do dalších let a ať se ti daří. Máme tě všichni moc rádi, to ti přeje celá rodina. No a k tomuhle přidám gratulaci k 80. narozeninám, a to z toho důvodu, že v obou případech jste si přáli babouky. Dnes se dožívá životního jubilea náš drahý tatínek a dědeček pan František Lajta z Dolních Novosedel, který má 80. narozeniny. Pan Lajta celý svůj život spojil s poctivou zednickou profesí. Všechno nejlepší, pevné zdraví, stále dobrou náladu a hodně štěstí do dalších let mu z celého srdce přejí syn Radek s rodinou, dcera Hana s rodinou a dcera Marcela. No a prosíme od babouku zednickou. Takže tu posíláme jak panu Lajtovi, tak i panu Rendovi Kobánimu.

60. narozeniny má dnes pan Jaroslav Dušek ze Shoře u Tábora. Milí tatínku a dědo, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do dalších let. Ať se ti daří, práce ti jde od ruky a vždycky vidíš výsledky své poctivé dřiny. Ať si také najdeš čas na to, co máš rád. Po dobře odvedené práci si zajdi s chlapy do hospody na pivo, posedět, popovídat si a užít si pohodu a dobrou náladu. Ať ti domečky rostou, jedna báseň. Prasátka dělají radost a tvůj gulášek chutná pořád stejně skvěle. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš, za tvou pracovitost, ochotu a velké srdce. Máme tě moc rádi a přejeme ti ještě hodně krásných a spokojených let. Všechno nejlepší k narozeninám ti z lásky přeje celá rodina, vnoučata Tadeáš, Sofi, Amálka, Anička a všichni Shořáci. To tedy bylo přání panu Jaroslavu Duškovi do Shoře u Tábora. A ještě do Malond míříme. Pan Milan Židek slaví 80. Do dalších let přejí pevné zdraví, štěstí, životní pohodu zastupitele obce Malonty se starostou Vladimírem Malým. A pro vás tady máme malého Hošíka s Budvarkou.

další blok gratulací zahajujeme v Čakově, protože tam žije František Petrách z Babouků. A František slaví, jak je tady napsáno, 68. narozeniny. Zítra bude mít také svátek, jasně. Je to dlouholetý baritonista Babouků, proto mu celá nejstarší jihočeská dechovka v čele s Tomášem Staňkem přeje hodně zdraví a mnoho radosti, nejen s muzikou, ale i v rodině, na cestách nebo na posedu. Přání za všechny Babouky posílá Zdeněk Voráč, no a také vybral písničku, takže ji pošleme, ale pro Františka tu máme ještě jedno přání. K narozeninám chceme přát vše nejlepší, co jen život ti může dát. Hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, život bez starostí, stále dobrou náladu, na každý den radost malou, hezkou pohodu. Ať dnešní den je hezky oslaven a prosluněný úsměvem. Krásné narozeniny přeje Faninka Babouků, Milena Melková ze svaté Máří. Františku, já se přidávám k této gratulaci, přeji ti jenom to dobré a zdraví hlavně. No ale popojedeme dál, máme tady další gratulace, protože budou za chvíli hrát a zpívat Babouci a tady také došlo k tomu, že jste si přáli Babouky, byť s jinou písní, ale už jsem to říkal, proč. Takže pan Václav Čámský z Občova už oslavil 76. narozeniny. Milý Vašku, zastav se teď chviličku, poslechni si z rádia písničku. Do práce už choď jenom na návštěvu a dopřej si taky občas zábavu. S kamarády u muziky přijdeš na jiné myšlenky. Zaspíváme, zatančíme a trošku se pobavíme. Také my ti štěstí a hodně zdraví přejem a na dálku skleničkou připijem. Všechno jen to nejlepší, ze srdíčka přejí Maruška Karlíková, Majka a Vašek Čejkovi, Jaruška a Fanda Jančarovi, Maruška a Toník Písaříkovi a Hanka s Pepou. To bylo přání panu Václavu Čámskému ještě dodatečné. No a Zvíkov u Velešína, to je místo, kde žije paní Marie Crkvová a právě dnes slaví 85. narozeniny. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, život ať tě baví a moc tě neunaví. Ať slunce svítí, seno se usuší, slepičky vejce snášejí a koza ať ti mlíčko nadojí. Nohy ať ti slouží a nic tě nesouží, starosti házej za hlavu, měj stále dobrou náladu. Dcery Jiřina a Jana a syn Láďa s rodinami přejí. No a teď už Babouci.

0: Jednou ze skupin okrasných travin, které právě v tuto roční dobu dělají na zahradách velkou parádu, jsou dochany. Věnujeme jim pozornost v dalším vydání Zelených světů a taky zamíříme za pěstitelem rajčat a paprik, který nám popíše, jak se lze vytvořit funkční vyvýšený záhon. A taky vás vezmeme na jednu kouzelnou holandskou zahradu. Nezapomeňte, v neděli po 11. dopolední jsou tu s vámi Hanka Šuberová a Pavel Chlouba.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
4: Máme 12 hodin 32,5 minuty a jedeme dál s gratulacemi. 75. narozeniny slaví pan Stanislav Mikeš ze Žilnavy. Obec Žilnava přeje vše nejlepší, hodně zdraví do dalších let. A prosím o zahrání písničky od Březovianů. A to pro paní Ilu Hapatikovou z Bechyně, která se dožívá 75 let. Hodně zdraví, štěstí, encemé krásné dny přeje paní Dvořáková z Jarošova. A od Březovianů vám posíláme písničku Šohajíčku milý.

Krásné 80. narozeniny už oslavil pan Václav Mládek z Příbrami. Chceme mu udělat radost a posíláme písničku a přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost a také pěknou oslavu narozenin v kruhu rodiny a přátel. Milý Vašíku, přejeme ti, ať ti tvůj humor a životní energie vydrží alespoň do stovky. Všechno nejlepší ze srdíčka přejí všichni tví kamarádi i bývalí kolegové. Paní Marie Švejdová z Drítně, ta slaví 83. narozeniny. Milé mamince a babičce přejeme k narozeninám všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, spokojenosti a stále dobrou náladu. Gratulaci zasílejí synové s rodinami, vnoučata a pravnoučata. Martínek, Matýsek, Nelinka a Anička posílejí velkou pusu. A my už tuhletu písničku v podání Veselky

Poprosím o zahrání písničky, a to konkrétně Růže pro maminku, pro paní Marii Urešovou. Naše maminka, babička a prababička žije v malé vesničce Hřiště u Blatné. No a dnes slaví krásné 87. narozeniny. Milá naše Maruško, do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, boží požehnání a ochranu Panny Marie. To vše ti ze srdce přejí, za lásku děkují synové Jenda s Ivou, Petr s Dášou, vnoučata Marek s Veronikou, Markétka s Lukášem a Martin s Leonkou, pravnoučata Hinek, Jeníček, Maruška, Julinka, Vojtišek a malá Violka. A k 85. narozeninám také necháme zahrát tu jmenovanou písničku, a to konkrétně pro paní Vlastu Vaňkovou z Kardašovy Řečice. Městský úřad Kardašova Řečice blahopřeje paní Vaňkové a přeje vám hodně zdraví, životní pohody a klidných let do budoucna. Růže pro maminku, hraje Šohajka.

90. narozeninám. K vašim úctyhodným narozeninám vám přejeme pevné zdraví, neutuchající radost ze života. Děkujeme za vaši moudrost a lásku a do dalších let přejeme jen to nejlepší. Klid v duši a mnoho lásky od vašich blízkých. Přeje Sbor pro občanské záležitosti se starostou obce v Komařicích. No a 91. narozeniny slaví také pan Otakar Brichta. Zítra je tedy bude slavit z obce Kámen na Plachřimovsku. Ota, zvaný také Hajnej, se celý život amatérsky věnoval hudbě. Stále ještě dojíždí do Černovic na zkoušky a na různé štace černovické dechovky, se kterou ho pojí skoro 40 let. A protože byl Ota velmi dobrý a v partě oblíbený, tak hrál v minulosti i v jiných kapelách. Trumpeťák Ota je také aktérem jednoho rekordu z roku 2022, registrovaného u Plachřimovské agentury Dobrý den. Spolu s mladým trumpeťákem Tomášem Zbořetína totiž drží rekord největšího věkového rozdílu stálých muzikantů v jedné kapele. Je to 71 let, 2 měsíce a 28 dní. Neoficiálně je ten rekord ale ještě větší, protože v dechovce mají ještě muzikanty minimálně o 5 let mladší. Tak tedy, muzikanti z černovické dechovky přejí Otovi k jeho narozeninám dobré zdraví, veselou mysl, pohodu v rodině a aby mu to i nadále dobře foukalo. No a k tomu ještě černováci Otovi Brichtovi přidávají písničku z jejich CDčka. A ta písnička se jmenuje Podzimní valčík.

1. října měli pan Jaromír Pejša a paní Ludmila Pejšová ze Střezimíře 60. výročí společné cesty životem. Milí dědo a babičko, do dalších let vám přejeme, ať vám zdraví slouží alespoň jako doposud a máte radost ze života. Posíláme vám písničku pro dobrou náladu, vaše děti s vnoučaty. Něžné konvalinky, Pardubická 6.

i poslední dnešní přání v písničkách pro radost je k diamantové svatbě, tedy k 60. výročí. A tuhletu událost oslavili 1. října Bohumila a Jiří Kvášovi z Humpolce. Milí oslavenci, 60 let společného života je nádherný důkaz opravdové lásky, věrnosti a vzájemné úcty. Přeji vám, aby vás i nadále provázelo pevné zdraví, štěstí, pohoda a především radost z každého společně prožitého dne. Užívejte i nadále radosti ze svých vnoučat a pravnoučat a každý den, ať máte zalitý sluníčkem a šťastným úsměvem na tváři. To přeje sestra a švagrová Marie s celou rodinou. A ta vybrala písničku Den svatební, hraje Elektroband.

veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes, při našem výročí, mám radost, že i děti na nás myslí. A tak vím,

Tak přátelé, to je konec dnešních písniček pro radost Českého rozhlasu u České Budějovice. Ještě slyšíte Stop Polku v podání Moravanky. A úplně na závěr bych vás rád ještě pozval na dnešní akci, kde bude hrát Doubravanka obec Míčovice. Zve na tento koncert malé rychové hudby Doubravanka dnes tedy od 16 hodin. A pozor, kde? Ve stanu v Jámě na návsi. Tak. To je pozvání na závěr, to už je opravdu všechno. 12 hodin 56 minut ve 13 hodin zprávy Českého rozhlasu České Budějovice. Martin Hlaváček se s vámi loučí a přeje příjemné odpoledne.

0: V nedělním Vltavínu si připomeneme méně známé pověsti a legendy z Doudlebska. Nad knihou těchto sebraných spisů si budeme povídat přímo s jejím autorem, etnografem Janem Šimánkem. A také si projedeme některá místa, o kterých se v knize píše. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Český folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří Bů ve středu 7. října od 19 hodin.
2: Stálo tě to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
3: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
3: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že?
6: Ano.
3: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
7: Třináct hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
7: Lékaři už řeší první respirační infekce, zatím spíš lehčí virózy. Zájemci se dnes můžou projít nebo projet na kole po rozestavěném úseku dálnice D3 u Kaplice. 41 pekařů bude odpoledne v Mokrém na Českobudějovicku soutěžit o nejlepší štrůdl. Noční teploty klesnou ke 4 stupňům, ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů ale zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Částečně za ně může taky současné střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazně je oteplí. Jak se proti nemocem bránit, radí praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
8: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek, pokud možno z přirozených zdrojů vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat. A pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde nyní se jí trošku otužovat.
7: Nemocných bude nejspíš přibývat v následujících týdnech s chladnějším počasím. Na posledním budovaném úseku jihočeské dálnice D3 Kaplice nádraží na Židla pořádá dnes ředitelství silnic a dálnic Den otevřené dálnice. Ještě před spuštěním ostrého provozu se tam lidé můžou vydat až do 16 hodin. Mluvčí ŘSD Jan Rídl doporučuje projít si úsek pěšky nebo projet na kole. Brusle ani koloběžky nejsou vhodné, protože povrch pokrývá zatím jen základní asfalt. Ředitelství silnic a dálnic počítá s dokončením první etapy od kaplického vlakového nádraží k městu v listopadu. Jihočeská část dálnice bude kompletně hotová v červnu příštího roku. Pátý ročník sousedské soutěže štrůdlování je dnes v Mokrém na Českobudějovicku. Výtěžek charitativní akce, která začne ve 14 hodin, půjde na potřeby domácího hospicu svaté Veroniky v Českých Budějovicích. Podrobnosti má předsedkyně spořádajícího spolku Mokeračky Klára Kohoutová.
9: Letos se nám přihlásilo 41 soutěžících. Pětičlenná porota se zaměří hlavně na chuť a vzhled štrůdlu. Naším speciálním hostem je Vojtěch Vrtiška, vítěz soutěže Peče celá země.
7: Řecké pohoří Olymp se oficiálně stalo památkou světového dědictví UNESCO. Na slavnostním ceremoniálu to oznámil řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Podle něj je toto označení trvalou připomínkou povinnosti státu chránit ekosystém. V mytickém domově starověkých řeckých bohů leží taky Mytikas, nejvyšší vrchol Řecka. Po Olympu, historickém území Zagory a minojských palácích na Krétě, se teď Řecko snaží na seznam UNESCO zařadit i starověké město Nikopolis.
3: Počasí.
7: Od Odpoledne bude jasné s nejvyššími teplotami do 24 stupňů Celsia. V noci klesnou teploty na 7 až 4 stupně, v údolích ke 2 a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra očekávejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti. Večer až zataženo s ojedinělým slabým deštěm. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 20. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Stavební práce uzavřely silnici třetí třídy mezi Radomilicemi a Dubencem na Českobudějovicku. Trvat mají až do 25. října.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
10: Před pár dny začal už druhý podzimní měsíc a nutno říct, že počasí nás trochu rozmazluje, protože nám letos dopřálo krásné babí léto. Tak doufám, že toho ještě pořádně využijete. Třeba tím, že se spolu s námi vydáte na výlet nejprve po rozhlasových vlnách a pak skutečně na ten, který si vyberete. Tak dobrý den. Dnes vyzkoušíme z brusu novou turistickou trasu, která na severu Čech propojila České a Saské Švýcarsko. Vede totiž lesem mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Potom zamíříme do Luštěnic u středočeské Mladé Boleslavy, kde nás čeká úžasná sbírka aut, a to jak malých angličáků, tak velkých osobních automobilů. Auto Muzeum Pelechov je splněným snem jeho majitele. Podíváme se také do nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd nahoru jménem Kozubová. Na jejím vrcholu stojí pozoruhodná kamenná kaple, jejíž součástí je od samého počátku rozhledna. A nakonec si uděláme příjemnou procházku podél Kostího potoka, který protéká Tachovskem v Plzeňském kraji, a prozradíme, kde přišel ke svému jménu. Tak ještě jednou vítejte v Českém rozhlase u výletů.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na severu Čech se můžete projít novou turistickou trasou, a to dokonce přes hranice. Vede totiž z českého do saského Švýcarska, konkrétně mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Do Šmilky bylo dřív možné dojít jen po kraji frekventované silnice podél Labe. Teď byla ale ve strmém lesním terénu postavena buková schodiště. Novou stezkou se projdeme s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem a naší ústeckou redaktorkou Evou Bucharovou.
1: Naší stezku začínáme na autobusové zastávce.
2: Je to úpravna vody. Význam té autobusové zastávky je pro naši cestu klíčový. Když vystoupíme na autobusové stanici Hřensko úpravna vody, tak po několika krocích dojdeme do údolí Suché Bělé. A podél toho malého potůčku, té Suché Bělé, tam začíná naše cesta směrem do saského Švýcarska.
1: Naše nová cesta, která je v mapách označena taky jako prasečí cesta, jak je značena?
2: Takovými zelenými šipkami. A ty zelené šipky znamenají, že se jedná o místní značení cest v Národním parku. Takže je to vlastně taková horská spojovací cesta.
1: Je to velmi horská cesta, protože náš směr z Hřenska do Šmilky, to je hned na samém začátku pěkně ostré stoupání.
2: Dole doporučuji rozhodně nepřepálit tempo. Budeme potřebovat sílu, abychom došli až na vrchol, na který jsme teď došli.
1: Na lavičku.
2: Na lavičku, a ta lavička se vlastně i docela hodí, protože po té cestě skutečně si nohy mají trošku tendenci chtít odpočinout, takže si tady můžeme sednout buď to na tuto lavičku, anebo na některý z těch bukových kmenů, které tu leží kolem ještě po požáru.
1: A ta spojovka z českého do saského Švýcarska, tedy ze Hřenska do Šmilky, je vlastně jak dlouhá?
2: Jsou to necelé 3 kilometry. My jsme tady na takovém skalním ostrohu, který se jmenuje Dlouhý roh. A na tom dlouhém rohu tam ta prasečí cesta původně končila. Nicméně o několik desítek metrů níže se už nachází státní hranice se Saskem, a tedy také Národní park Saské Švýcarsko. A těch několik desítek výškových metrů jsme museli překonat tím, že jsme postavili několik nižších stovek metrů cesty v tom svahu. Je to v principu dlouhé schodiště vedoucí bukovým lesem. Už když přicházíme na horský roh, tak vidíme ikonickou horu Saského Švýcarska Lilienstein. Vidíme císařskou korunu. V popředí vidíme vlastně nejmenší stolovou horu Saského Švýcarska, Cirkelstein, a za Cirkelsteinem vidíme velký a malý Čirnstein. To jsou takové výrazné stolové hory, které vypadají, jako když otevřeme knihu.
0: Popisuje výhledy z místa zvaného Dlouhý roh mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, který na novou stezku z českého do saského Švýcarska zavedl naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.

Pojďme teď věnovat několik minut vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. No a to nás inspirovalo k soutěžní otázce. Ta se týkala nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my jsme se ptali, jestli byste věděli, o jaký důl jde. Opět jsme dali možnost A a možnost B. Ačkem byl důl Svornost, Bčkem pak důl Bratrství. Tak správně, Ačko, jde o důl Svornost, a ačkoliv samotná těžba uranu tady byla ukončena v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky asi 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní Jáchymov radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, tak ten dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Takže Ačko, to byla správná odpověď. Flísovou deku vyhráli tito naši vylosovaní posluchači, správně odpověděli. Pan Stanislav Seifert, Měrotín, pan Martin Buchal, Dubičné, pan Petr Vepřek, Nemíle, paní Marie Králová, Troubelice a pan Aleš Haltův, Stará Paka. I jim, tedy této pětici, gratulujeme. Naši soutěžící tedy dostanou flísovou deku, no a flísovou deku dostane i výherce hlavní ceny za měsíc září. K tomu ještě přidáme sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách a úhledně zabalíme do výletnického batohu, do batohu s reflexními prvky. Kdo tuto hlavní cenu získá? Vylosována byla paní Jana Jeřábková, Stříbrná Lhota. Té rovněž upřímně gratulujeme.

0: Klukovská záliba v angličácích se u sběratele Petra Pelecha trochu zvrtla. Přesvědčit se o tom můžete v jeho automuzeu Pelechov v Luštěnicích u Mladé Boleslavy. V první řadě vás překvapí svou velikostí. Najdete v něm koráby amerických silnic, londýnské taxíky, socialistická auta i sbírku 20 000 modelů autíček. Vozy, které můžete znát i z hollywoodských filmů, ukázal Petr Pelech i naší středočeské redaktorce Báře Kvapilové.
1: Nacházíme se v části obce Luštěnice a je to bývalý objekt po ruské armádě.
2: Tady v té první hale je zhruba 70 aut, v té vedlejší asi 130.
1: Co se týče velkých aut, tak to začalo až v nějakém roce 1995, kdy jsem začal schánět nějaký objekt, abych si vystavil svoji sbírku modelů autíček, kterých jsem měl relativně dost a nikdy jsem je neviděl do té doby pohromadě. Takže se mi podařilo koupit tenhle objekt, kde jsem si je vystavil, ale protože bylo hodně místa i kolem, tak jsem začal schánět i velká auta.
2: Každého na první pohled upoutá tady ten oranžový Pontiac.
1: Je to Pontiac Formula z roku 1970. Je to moje takový zamilovaný auto a proto jsem si ho nastříkal do takové zvláštní oranžové perletě a dokonce bylo i v několika filmech.
2: Procházka zdejším automuzeem tak trochu připomene cestu kolem světa.
1: To je to první hale. Najdeme hlavně vozy americké produkce. Jenom bych chtěl doplnit, že tady nejsou žádný úplně vzácný kusy, protože mým snem bylo udělat si muzeum obyčejných aut.
2: Dá se v těch vašich vozech jezdit?
1: Samozřejmě se v nich jezdit dá, ale musím to vědět aspoň chvíli dopředu, protože v nich nejsou ani baterie, ani dostatek benzínu, ale zhruba polovina těchto aut je plně pojízdná.
2: Máte tady nějaké svoje favority?
1: Zrovna stojíme vedle něj. Je to Oldsmobile Toronado z roku 1966. A toto auto mě učarovalo už jako model, když jsem ho dostal jako úplně první model ve svém životě v nějakých 6 letech a mým snem bylo mít ho i ve velkým.
2: Na sloupech celé haly jsou vitríny, co v nich najdeme?
1: Kamarád, my jsem zapůjčil sbírku přívěsků na klíče, které sbírala jeho maminka a je to asi jedna z největších vůbec sbírek, protože jich je přes 3 000 ze všech různých zemí světa.
2: Zaujal mě i krásný temně zelený Cadillac z roku 1978.
1: To je Cadillac, kterého vlastnil otec mého výborného kamaráda a ten ho používal k tomu, aby jezdil na ryby a relativně dost s tím jako štval sousedy. Zajímavost toho auta je, že bylo do České republiky přivezeno 17.11.1989 a od té doby se mu říká revoluční auto.
2: Člověk by řekl, že největší zájem mezi filmaři bude o ta naleštěná auta. Teď jsme na takovém jako autovrakovišti, kde je před námi brouk, který má vyvalené kolo, dveře nejdou zavřít a vy jste říkal, že paradoxně filmaři o něj měli velký zájem.
1: Většinou to jsou cizí produkce, ale tohleto auto opravdu už asi už rád nebude, protože už nejde prostě naložit.
2: Padají z něho šroubky.
1: Šroubky už to dávno nemá, už z toho padají blatníky, kapoty a tak.
2: Když nahlédnete dovnitř, zjistíte, že tam není ani podlaha.
0: Směje se překvapeně naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, kterou svojí neuvěřitelnou sbírkou aut provedl Petr Pelech. Jeho automuzeum v Luštěnicích u Mladé Boleslavy je otevřeno o víkendech od dubna do konce října. Sběratel Petr Pelech vás ale rád provede i ve všední dny. Jen je potřeba si návštěvu předem telefonicky domluvit.

0: A teď v sobotních výletech zamíříme na hory, konkrétně na Kozubovou, což je hora v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd. Výhled z ní je sám o sobě působivý, když ale vystoupáte na rozhlednu, otevře se vám ještě víc. Rozhledna je přitom hodně nevšední, je totiž součástí kamenné kaple svaté Anny a právě do ní teď míří v doprovodu správkyně kaple Marie Sikorové naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Odemčeno a my vstupujeme do kaple svaté Anny. Přivřu dveře.
2: 1937, který byl postaven tato kaple. Stavěl to farář z Hnojníka Rudolf Pošek.
1: A proč zrovna hnojnický kněz si vyhlídl Kozubovou?
2: Já myslím, že to byl Beskyd Šlonský. Když se taková skupina jmenovala turistů a on asi byl, si myslím, u toho, takže proto. Kapli navrhl Edvard David, byl to architekt z Českého Těšina a kámen byl dovezen v roce 1936 a začali stavět. No prostě to svýma rukama farnici z Jablunkova, podle mě aj z Hnojníka. A kostel byl postaven úplně v roku 1937. A byla vysvěcena jako kaple svaté Anny, patronka matek.
1: Paní Marie, jsme pořád v kapli, nicméně to, co běžný turista tady asi jako úplně nejraději navštíví, tak to je ta přilehlá rozhledna. Ta byla od počátku součástí?
2: Byla součástí, ano.
1: A myslíte, že bychom se mohli podívat i na rozhlednu? Můžete.
2: Ano.
1: A budete se mnou, vy jste teda krásně oblečená, protože jste měla v kostele nějaké povinnosti, že jo?
2: Jo, půjdem, jo, můžeme.
1: Tak vycházíme teda z kapličky, tady jsou nějaké cedule, jedna je vyřezávaná, jedna je v polštině, to je ten kšonš Rudolf Pošek, to je on, ten hnojnický farář. A po železných schodech, mimochodem jsou pěkně prudké teda. A poslední patro, zadýcháváte se taky.
2: Také jsem se zadýchala.
1: Tady je zvon splněných přání, je to tak?
2: Je to nový zvon, to je dar od generálního ředitele Jana Čutka, šefa bývalého Třinský železárny.
1: Věnuje kolektiv zaměstnanců VUHŽ. Pokud vím, tak tady nějaký zvoneček byl.
2: Byl, ale tam se už něco pokazilo na tom, takže udělali, že to není plechovy, že to je kuté.
1: Ze zvonoviny. Tak schválně, jak se zvoní na Kozubové. Tak to stojí za to. To se rozléhá široko daleko. Teď tady přivoláme další zájemce o prohlídku, takže když někdo chce vystoupat do věže, kde získá klíče?
2: Získá na chatě. Je dostupný klíč, kteří se dostanou na rozhlednu.
1: Ten rozhled, ten stojí za to teda. On je krásný už před kaplí, ale tady...
2: A teď, jak se vykaceli ty stromy, přišel kůrovec, takže je strašně dobře vidět i z Jablunkova. Máme ji osvětlenou, takže je vidět z Jablunkova, že něco tady nahoře Kozubové je.
1: A na druhou stranu vidíme Lysou a hory a hory a hory a hory.
2: Ano, a z druhé strany zase vidíme ten Jablunkovský průsmyk. A je vidět i na Malou Fatru a Rosutec.
1: Přijďte kdykoliv, za slunka, za deště, na pouť, nebo jen tak pro radost. Takže pouť zopakujeme na svatou Annu, na svatou Hedviku.
2: Ano, ano, na svatou Hedviku a závěr kalendářního roku Silvestra vždy v 11 hodin.
0: Zve na návštěvu nejen rozhledny, ale i samotné kaple svaté Anny na Kozubové její správkyně Marie Sikorová. Nás na krásné místo v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd vzala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. Zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k Becherově vile je historický měšťanský dům na Malé Pražské Straně. Když si ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 koupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildprant? Je to na vás. Rudolf Jelínek, František Hildprant. Odpovídejte textovou zprávu, pokud nevíte jak, tak se můžete podívat na naše webové stránky výlety.rozhlas.cz, ale připomenu. Píše se takto: výlety, krátce vylety, pak uděláte mezeru na jeden znak a pak napíšete Ačko nebo Bčko podle odpovědi. Uděláte druhou mezeru a pak přidáte jméno, příjmení a adresu. Nikdy nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Je zpoplatněna, platíte částku 4 koruny, službu zajišťuje partner ATS Praha. Turistické větrovky jsou ve hře, to už jsem říkal, no a hlavní cenou za měsíc říjen, tedy za ten nový měsíc, je výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách.

0: Na Tachovsku v Plzeňském kraji byste našli údolí, kterým protéká Kosový potok. V některých mapách je psaný jako Kosý potok. Jak vznikl název vodního toku, který půvabně meandruje krajinou v délce několika desítek kilometrů, se v doprovodu znalce místní krajiny Antonína Hříbala vydala zjistit naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská.
1: Je to Kosový

0: Kosovský potok nebo Kosový potok? Protože já slýchám obě varianty.
1: Obě varianty jsou správně, častěji se možná říká Kosý potok, v mapách je Kosový i Kosý.
0: To tady asi bylo hodně černých opeřenců, zřejmě tady pořád zpívali Kosy, je tomu tak?
1: Ne, tak Kosý potok nemá svůj název podle toho černého opeřence, který tak dobře zpívá večer a po ránu podle Kosa, ale je to podle Kosy, jako toho žacího nástroje, která je tak jako do pravého úhle zalomená od toho kosiště, a podobně i ten meandr toho potoka mnohokrát se láme doslova do pravého úhle.
0: Tak to jste mě hodně překvapil, ale máte pravdu, protože některé ty meandry jsou opravdu skoro divné s pátečkou. Mě by zajímalo, kde Kosý neboli Kosový potok pramení.
1: Pramení nedaleko vrcholu Dyleně a je to takové místo, kterému se říká Tři prameny, a možná taková zajímavost, hned tam kousíček vedle pramení i Hamerský potok, který protéká Brodem nad Tichou.
0: Tak jsme se dozvěděli, kde Kosý potok pramení, a mě by ještě zajímalo, kde končí.
1: Kosý potok má délku nějakých 46,5 asi kilometrů a je to levostranný přítok řeky Mže a ústí do té Mže v místech stejnojmenné osady, která se taky jmenuje tedy Kosý potok.
0: Což je nedaleko od místa, kde stojíme, protože se nacházíme v černošinských serpentínách. Řeknete mi, pane Hříbale, když vlastně jste průvodce Českým lesem a také tachovského regionu, co by tady lidé u Kosího potoka mohli vidět, navštívit, co je tu zajímavého?
1: Tak Kosý potok má obrovský, říká se mu genius loci, že jo? Tady třeba bylo 35 mlýnů, my zrovna jsme nedaleko jednoho, který se jmenoval Zámecký. A z hlediska třeba, nevím, ornitologie, tak tady často je vidět ledňáček, je tady vidět taky skorec, jako pták, který je velikosti, řekněme, menšího kosa, a má takovou zajímavost, že loví na dně vody, na dně, jako pod vodou, tedy na dně toho potoka, a dokáže třeba v zimě i podplavat led.
0: Nedaleko se také nachází malý vodopád.
1: Tak je to proti proudu toho místa, kde jsme teď, a jmenuje se Čertovka, je takový zvláštní vodopád, který někdy třeba i vysychá, ale když po jaře začne tát sníh nebo hodně zaprší, tak ten vodopád je jeden z největších tady na Tachovsku.
0: Takže víme, že zde žije spousta chráněných a krásných živočichů, ale já jsem si všimla, že to tady také krásně kvete, co všechno tady vykukuje z trávy.
1: Taková zajímavost, že nedaleko Buchtálu, toho Bukového údolí, tak tam je takové místo a tam roste kyčelnice žláznata. A těch míst, kde roste kyčelnice žláznata, je opravdu velice, velice málo.
0: Říká průvodce Českým lesem a Tachovském Antonín Hříbal.
2: Kosý potok na Tachovsku, ke kterému nás vzala naše plzeňská kolegyně Martina Sihleská, je častým cílem trampů. Na jaře se u něj scházejí i milovníci vstavačových luk a často tam potkáte i ornitology.

A pojďme k soutěži. V České republice najdeme několik historických sídel a památek. Jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. My zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Mimochodem, kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se soutěžně ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, za B. Baron František Hildbrandt. Pošlete nám textovou zprávu, pravidla soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o turistickou větrovku, no a celý měsíc říjen budeme hrát o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, ve kterém najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak takové byly dnešní výlety, ty zítřejší už jsou nachystané, doufám, že vy také, že přijmete naše pozvání k rozhlasovému přijímači. Začínáme hned po zprávách po 13. hodině. Pavel Kudrna za tým výletů přeje hezký zbytek soboty.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Tisíce upravených aut z celé Evropy se sjeli do Česka na nelegální sraz. Den lesů nové generace ukáže ve Smyslově na Táborsku obnovený porost po kůrovcové kalamitě. V Jižním Egejském moři a na Krétě meteorologové očekávají silné deště a bouřky. Zítřek bude zpočátku slunečný, večer až zatažený. Teploty vystoupí ke 23 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Do Česka dorazily tisíce upravených aut z celé Evropy. Sjeli se v Praze na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Na bezpečnost dohlížel i vrtulník s termovizí. Zásadní problémy policisti ale řešit nemuseli, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
3: V jednu chvíli konkrétně na parkovišti v Čakovicích bylo asi 1000 vozidel a 2500 osob. My jako policisté jsme byli přítomni na místě a působili jsme hlavně preventivně, aby tam nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání.
2: Sraz dnes pokračuje v Brně. Policejní hlídky proto celý den monitorují dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. Meteorologové varují před silnými bouřkami v Egejském moři. Na Krétě očekávají, že přívalové deště potrvají do noci. Situace by se pak měla sklidnit. Pro skupinu ostrovů Dodekany, do které patří například Rodos, platí oranžová výstraha. V některých oblastech hrozí silná vichřice. Nepříznivé počasí v noci způsobilo problémy v několika částech Kréty. Hasiči zachránili 23 lidí z auta domů. Pomáhali taky odčerpat vodu ze zatopených objektů. Záchranáři zůstávají v pohotovosti, úřady situaci dál monitorují. Komentovaná prohlídka lesa ve Smyslově u Tábora ukáže zájemcům oblast zasaženou kůrovcovou kalamitou. Lesy České republiky tam lidem zároveň představí, jak se místa podařilo obnovit díky tisícům dobrovolníků. Takzvaný Den lesů nové generace v doprovodném programu vysvětlí taky význam zadržování vody v krajině. Pokračuje Václav Kalap z Lesů České republiky.
4: Můžou se zúčastnit 4 komentovaných vycházek. O tom lese je to zhruba 2 kilometry okruh, kde osvětlíme, co se tam vlastně stalo. Je tam třeba i stánek z té záchranné stanice z Hrachova, protože samozřejmě všechno souvisí se vším.
2: Den lesů nové generace je dnes na dalších 6 místech po republice. Podrobněji téma rozebereme s naším reportérem krátce po zprávách. V Písecké galerii Dragoun zahájí dnes v 17 hodin novou výstavu Zajímavosti české země. Pomyslnou cestu napříč Českem představí obrazy zachycující známá místa, hrady, města i krajinu. Mezi zastoupenými autory nebudou chybět významná jména českého malířství. František Kaván, Antonín Hudeček, Otakar Nejedlý nebo Jan Bauch. Výstava je zároveň inspirací k cestování, poznávání a objevování krás naší země.
5: Sport.
2: Dynamo České Budějovice přivítá v 9. kole fotbalové ligy na Střeleckém ostrově Benešov. Zápas začne v 16 hodin. Jihočeši jsou na 3. místě tabulky, Benešov na 13.
5: Počasí.
2: Odpoledne bude na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, s teplotami mezi 21 a 24 stupně Celsia, na horách do 22. Vítr fouká slabý proměnlivý, na východě kraje přechodně mírný jihovýchodní. V noci klesnou teploty na 7 až 4 stupně, v údolích ke 2 a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra očekávejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, večer až zataženo s ojedinělým slabým deštěm. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 20. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nová dopravní nehoda je v Soběslavi na Táborsku na křižovatce Nové a Obchodní ulice a 2 auta se srazila taky v Bavorově v Prachatické ulici. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Písničky, které nestárnou a krásné sobotní odpoledne, které si v aktuálně příjemném počasí zaslouží nikam nespěchat. Posloucháte víkendový Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná jeho české odpoledne. V následující hodině přidáme příběhy z našeho kraje, pár nečekaných zastavení i důvody, proč si udělat sobotní siestu a zaposlouchat se. Letos jsem si splnila jeden ze svých cestovatelských snů. Prošla jsem si Duhové hory na Islandu. Říká držitelka letošního titulu žena Českobudějovická Hana Korčáková. Právě jí patří dnešní vydání rubriky Místa v srdci. Na prohlídky obnovených lesů po kůrovcové kalamitě se dnes po celé České republice vydali stovky návštěvníků. Nechybí mezi nimi ani dobrovolníci, kteří se před několika lety postarali o výsadbu nového porostu ve Smyslově na Táborsku. Už za chvilku se na místo podíváme s naším reportérem. A chybět nebudou ani pěkné písničky. Těšit se můžete na velký hit 9. dekády, Wind of Change skupiny Scorpions, uspěchanou Hanku Zagorovou a právě teď na Lásku a Data skupiny Činasky.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Kůrovcová kalamita změnila spoustu míst k nepoznání. To platí i o jižních Čechách, konkrétně o Smyslovu u Tábora, kde museli hospodáři obnovit celý les. Se sázením mladého porostu jim před 7 roky pomáhali stovky dobrovolníků. Ti se dnes díky akci Den lesů nové generace přišli na své dílo podívat. A je tam s nimi i náš reportér Michal Bělský, kterého vítám živě ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Hezký den. Podle toho zájmu už to už od rána vypadá, že sem do Smyslova dorazili snad všichni dobrovolníci, kteří se tu na té obnově lesa podíleli. Odhadem se tu od rána zatím vystřídala necelá 1000 lidí a část z nich zamířila na jednu ze 4 komentovaných prohlídek nově vysázeného lesa. Odborníci z Lesů České republiky jim přímo v terénu popisovali změny struktury porostů a skladby dřeva po kůrovcové kalamitě. Právě ty by měly pomoci mladému lesu přežít případnou další podobnou kalamitu. Poslední skupinka návštěvníků se na prohlídku vydá přibližně za 3/4 hodiny. No a někteří z nich si můžou na speciálním trenažeru Harvestoru od střední lesnické školy v Písku vyzkoušet i druhou stranu práce, tedy kácení a zpracování napadených smrků.
0: Michale, pili jsme slyšeli, co dalšího se návštěvníci dnes ve Smyslově dozví nebo naučí.
1: Tak těch aktivit je tady nepřeberné množství. Kromě těch procházek si můžou poslechnout přednášky na téma zadržování vody v lese, což je při současném suchu aktuální téma. Co jsem si dál všiml, tak velký ohlas měly třeba mobilní laboratoře Třeboňské výzkumné organizace ENKY a Biologického centra Akademie věd. Ty pro změnu nabídly možnost podívat se na život ve vodě zblízka nebo se dozvědět zajímavosti o klíšťatech. No a právě Biologické centrum tady lidem ukázalo, jak pomáhají drony v oblasti ochrany lesa. Houbaři tu dnes pro změnu ocenili mykologickou poradnu a turisti pak třeba přednášku o značení tras na stromech. Spousta zájemců se zastavala i u tažních koní, kteří předváděli, jak se s dřevem v lesích pracovalo za našich předků. Tentokrát nechyběly ani ukázky dřevořezbářství za pomoci motorové pily, kterou můžete teď za mnou opravdu slyšet. A s tím je spojená i výstava ručně vyřezávaných dřevěných motocyklů.
0: Můžeme si ještě připomenout, proč se Den lesů mladé generace koná právě ve Smyslově?
1: Tak je to hlavně kvůli tomu, že kůrovec tu v době kalamity výrazně poškodil stromy, které se musely vykácet, aby se předešlo dalším škodám. Podle táborského správce z Lesů České republiky Václava Kalaba právě tady byly před 7 lety rozsáhlé holiny, které bylo třeba opět zalesnit. Když se ale podíváme trochu víc do historie, tak trochu za tyto problémy mohla ještě jiná historická kalamita, a to přemnožení nočního motýla bekyně mnišky. Ten ničil vzrostlé porosty hlavně na konci 19. století a naši předci na místě opět vysázeli jednodruhové smrkové lesy, což byl základ pro pozdější problémy s kůrovcem. Lesníkům se v posledních 10 let kalamitu nepovedlo odvrátit ani postupným druhovým obohacováním lesa. Teď je tady nový a druhově daleko pestřejší les, který by měl v budoucnu podobným rizikům lépe odolávat.
0: Tolik živě ze Smyslova u Tábora Michal Bělský, kterému přejeme příjemné víkendové odpoledne a děkujeme za vyčerpávající informace.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Daniela, to je velký hit skupiny Lucie z roku 2002, inspirovaný silnou touhou, svobodou a zranitelností v lásce. Ladíte Český rozhlas České Budějovice. V jeho českém odpoledni vybíráme písničky, které nestárnou, a mezi nimi si dáváme prostor i pro příběhy kolem nás. Ten další nás zavede do poněkud pochmurné historie. 50. léta minulého století změnila jeho český venkov k nepoznání. Za chvíli budeme mluvit o jednom politickém procesu z této doby.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dagmara Pavlátová se narodila v roce 1939 v Údraži na Písecku do rodiny statkáře. Její otec Václav Hrdlička byl za první republiky přes válku až do roku 1948 také údražským starostou. Vzpomínky Dagmary Pavlátové na vesničku Údraž vám nabídneme v pořadu Jihočeši, který vysíláme dnes po 17. hodině. Tady je malá ukázka.
1: Psal se rok 1949. Na náš statek přijeli Vrábkovi. Doktor Vrábek byl prabratranec mojí maminky a koupil si se svojí ženou na Rejzíkově v bývalém mlýně letní byt a když tam jezdili na víkendy nebo na dovolenou, tak vždycky se u nás na statku zastavili pro chleba, pro mléko. Moje maminka pekla vynikající žitný chleba na dřevěném uhlí z naší domácí žitné mouky. Já jsem nechápala, že jim to tak chutná. A při jedné návštěvě vyprávěl strýček doktor Vrábek tatínkovi, že agrární strana založila tajnou organizaci Zelená internacionála a že položí komunisty. Myslím tím samozřejmě komunistickou stranu. A vzpomínám si, jak jeho žena Máša chodila po kuchyni, zacpávala si dlaněmi uši a říkala mojí mamince, já to nemůžu poslouchat.
0: To byla ukázka z dnešního pořadu Jihočeši, ve kterém pamětnice Dagmara Pavlátová bude vyprávět o vesnici Údraž na Písecku.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin a 33 minut. Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a my pro vás máme další archivní perlu. Je to záznam, který vznikl 10. března roku 1968. Někdejší redaktor českobudějovického studia Lubomír Soukup tenkrát natočil vzpomínky Anny Vrhelové Kluzké. Možná trochu váháte, kam to jméno zařadit, ale já vám pomůžu. Cirkus Kluzký. To není jen pojem z knížek o Kocourovi Mikešovi, to byl skutečný cirkus a jeho základ tvořili lidé ze Šumavy, včetně zakladatele. A jeho vnučka byla právě Anna Vrhelová Kluzká. Ale to už vám vysvětlí ona sama.
1: Náš dědeček byl z Bukovníka, okres Ušice. Asi před 160 lety začínal dědeček Antonín Kluzký se svojí manželkou Marií, se zvěřincem. Napřed měli jenom malý zvířata, jezdili tak po těch poutích. A já jsem tedy z rodiny Emanuela Kluzkýho, to byl bratr Karla. A my jsme byli 7 děvčat a strýc měl pouze 2 syny. Strýc si taky přál dceru. No a my jsme s nimi už jezdili, můj otec s nimi jezdil, cestoval a on viděl strýc, že tedy je nás hodně dětí a matka nám záhy zemřela. Otec s ním potom jezdil jako vdovec a říkal, aby mu dal některou tu dceru. No ale náš otec nechtěl. Měl nás všechny rád a nechtěl. Teprve, když musel na vojnu a dostali jsme nevlastní matku, no tak ona si vzpomněla, že by nás mohla rozdát. Tak já jsem se tak dostala ke strýci Karlovi. Zpočátku jsem tam byla jako příbuzná. Hlavně jsem dělala takovou komornou, připravovala jsem jim kostýmy do čísla bratrancům, protože oni tam vlastně hospodyně žádnou neměli. Teta s nima necestovala, ona byla taky nemocná. No, taky jsem se učila, učila jsem se na drátě, už jsem hezky pracovala, učila jsem se houpačku smrti. No, ale poněvadž jsem byla slabá a vypomáhala jsem v pokladně, tak strýc viděl, že se hodím do té pokladny, taky si mě vyzkoušel, že jsem poctivá, tak mi v té pokladně nechal. V první světové válce jsme jezdili ovšem jenom tady a potom asi tak po 20. roce se vyjelo. Tady v Budějovicích jsme byli několikrát. Vždycky se vyjelo Praha, Budějovice, Línec, Vídeň a to několik roků za sebou. A jeden rok od 21. roku to jsme pak jeli. Zase Budějovice, Línec, Vídeň, Bělehrad, pak jsme byli ve všech městech v Jugoslávii, pak jsme jeli do Rumunska. Za jednu sezonu jsme byli ve 4 státech. Tady cirkus byl velký a 3 lidi by se nemohli o to tolik postarat, aby všechno měli tak v pořádku, jako oni to měli. Tak oni měli celtmistra, to byl stanmistr, který měl tak 20 lidí. Ten za ně musel ručit, taky je přijímal. Pak byl kapelník, který měl taky svoji kapelu, tak 20 členů. Ten taky si přijímal ty lidi sám a většinou to byli lidi tady ze Šumavy. Od tamtud taky nejraději měl strýc lidi. Těm důvěřoval, že to byli dobrý pracanti a že ho nesklamou. Tak hudebníci, dělníci, to byli jenom český lidi. Artistů nebylo mnoho. A jenom velký čísla. Malý čísla se vůbec neangažovali. No, když jsem byla u strýce, tak často se stalo, že zvíře napadlo toho domptéra. I bratrance Rudolfa, který měl hodně zjízvenou tvář. Ale u dědečka, který měl tolik těch synů, tak když se jeden jeho syn ženil, myslím, že Václav, já jsem si šla to jenom vypravovat, protože tehdy jsem ještě nebyla na světě, kdy svatebčani byli trochu v podnapilém stavu a on jim chtěl předvést to svoje číslo, tak vlez do klece, lev to cítil a vrhnul se na něj a před zraky jeho nevěsty ho úplně roztrhal.
0: Slyšeli jste archivní záznam vzpomínek vnučky zakladatele cirkusu Kluzký Anny Vrhelové Kluzké. Všechny nahrávky z cyklu archivní perly Českého rozhlasu České Budějovice pro vás zhromažďujeme také na našem webu budějovice.rozhlas.cz v sekci archivní perly.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Taky vás vždycky zajímalo, jak to vypadá u malíře v ateliéru, anebo vás fascinuje hrnčířský kruh? Letos budete mít příležitost od 9. do 11. října. V rámci dnů otevřených ateliérů se podíváte za svým oblíbeným výtvarníkem. Povídat si o tom budeme v kavárně v neděli krátce po 17. hodině. Tak poslouchejte, zve vás Pavla Kuchtová.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Víte, co je to softball? Hana Korčáková, ředitelka Českobudějovického domu dětí a mládeže, která žije v Ledenicích, by vám to vysvětlila velmi odborně, protože je prezidentkou Ledenického klubu. Stručně řečeno, je to pálkovací sport vyvinutý z baseballu. Ale tato naše pravidelná rubrika je hlavně o zajímavých místech, která vás mohou inspirovat k návštěvě. Hana Korčáková, která se stala rovněž ženou Českobudějovicka roku 2026, Mirce Nezvalové prozradila, že svých oblíbených míst má víc.
1: Místa v srdci.
2: Je to tak, Dům dětí a mládeže je moje číslo jedna, protože tam pracuju už vlastně 27 let a tam jsem vlastně doma. Strávím tam strašně času, takže určitě to je, kromě domova, kromě Ledenic, je to určitě číslo jedna a pak mám číslo dva, softballové hřiště, softballový areál v Ledenicích, který se nám podařil vybudovat za posledních 20 let a to je moje číslo dva, takže mám tyhle ty dva domovy.
3: Zdá se, že máte velké srdce, protože ta místa jsou od sebe kilometrově přece jenom trochu vzdálená. Jak to zvládáte?
2: Zvládám to normálně, jezdím autem a prostě, když je vaše zaměstnání koníček a ještě máte dalšího koníčka, tak jako to zvládáte, protože vás to baví.
3: Kocháte se krajinou, jako v tom známém filmu Vesničko má středisková, když jedete autem?
2: Ano, je to tak, taky to mám podobně jako pan doktor z Vesničky a občas se teda zakoukám a zakochám, taky je to tak.
3: Když se věnujete softballu, tak logicky musíte kromě hřiště se určitě věnovat i dalším aktivitám, abyste byla stále fit a v pohodě.
2: No já na sebe nemám moc čas, já totiž kromě softballu ještě vedu v Ledenicích přírodovědný kroužek, který vlastně má už 35 let a ze kterého vlastně celý softball v Ledenicích vznikl. A kromě toho ještě dělám řadu dalších věcí, takže já opravdu jako celkem nemám moc čas na to, abych někde ještě sama cvičila nebo tak, takže já fakt jako jedu v těch aktivitách, které mě baví a kde prostě bych řekla, tuhle tu chvíli je moje místo.
3: Proč by někdo, kdo nás teď poslouchá, měl zavítat do Ledenic?
2: No, protože Ledenice jsou krásný městy, kde máme spoustu skvělých lidí, kde máme krásný sportovní areál a určitě se mu tam bude líbit. Je to krásný bývalý truhlářský město, nebo vlastně i současný, ale ty tradice už trošku vymizely, ale určitě tam potká spoustu skvělých lidí a určitě ho zvu do sportovního areálu.
3: Možná si může zahrát softball, konec konců příští rok prý vás čeká mistrovství světa.
2: Je to tak, příští rok jsme dostali pořadatelství mistrovství světa juniorů do 18 let a bude to v červnu roku 27 a je to vlastně spolupořadatelství s krajem Vysočina a druhý pořadatelem je Havlíčkův Brod. Takže moc se na to těším a začínáme organizovat.
3: Jak relaxujete? Na to se skoro zdráhám zeptat, protože asi moc času na relaxaci nemáte.
2: Já relaxuju jako málo kdy, ale když relaxuju, tak s kamarádkama jezdíme na kola, setkáváme se, my si říkáme Ledenická informační služba, tak nás pojmenovali,

0: prostě naše děti, když jsme se začínali scházet před x lety, takže s touhletou liskou určitě relaxuju doma s dětma, s vnoučátkem, takže to jsou zase další lidi, se kterými relaxuju.
1: Máte ještě nějaký cestovatelský sen?
0: Já mám strašně cestovatelských snů. Letos jsem třeba si jeden z nich splnila, protože jsem šla takovou tu stezku na Islandu přes Duhové hory, ten Laugavegur, a bylo to naprosto úžasné, takže určitě mám ještě spoustu dalších takových snů.
1: Říká Hana Korčáková, ředitelka Českobudějovického domu dětí a mládeže a také prezidentka softbalového klubu v Ledenicích a také žena, která se pyšní čerstvým titulem Žena Českobudějovická pro rok 2026. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
2: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
3: Český rozhlas České Budějovice připravil opět jeho český folkový večer. Ten letošní dvojkoncert se uskuteční ve středu 7. října a jeho obsazení opět slibuje velmi cenné posluchačské zážitky. Vstupní část bude patřit interesantní písničkářce, zpěvačce a kytaristce oscilující mezi folkem, country a bluegrassem Aleně Aleši Střelečkové. I když jí život zavál i jiným směrem, pochází z Českých Budějovic, kam se nedávno vrátila. Alena Střelečková, která mimo jiné co by zpěvačka a kytaristka působila ve známé kapele Country Sisters, předloni vydala své debutové album Holka do deště a také získala hlavní cenu na festivalu Porta. Když se narodíte s folkovým hlasem a cítěním, tak je vám houby platné, že jste celoživotní milovník Big Beatu a blues. A to se přesně stalo mně. Proto má moje tvorba nejblíže k folku, ale s přesahy, kam až to hudba dovolí. I tyto věty mohou být pozvánkou k návštěvě jeho českého folkového večera i k poslechu písničky, kterou Aleši věnovala svým budějcím.

Následně po recitálu Aleny Aleši Střelečkové bude pódium Českobudějovického rozhlasového studiového sálu 7. října patřit ostřílené, uznávané a oblíbené folkrockové i do jiných žánrů vstupující kapele Spolektiv, která se na domácí scéně s delší pauzou pohybuje už od pozdních 80. let. Vloni Spolektiv poslal do světa své čtvrté a vskutku mimořádné album nazvané Genesis podle stejnojmenné folkrockové svity na motivy biblických starozákonních příběhů s texty Vladimíra Mátla a hudbou Jaroslava Hnízdila. Je tedy pochopitelné, že Jarda Hnízdil, Marek Jančura, Renata Melda Švecová, Jirka Regásek, Mikuláš Balo a Václav Švec nabídnou publiku u tří lvů písničky vedle jiných i z této hudebně a slovesně velmi bohaté desky. Ještě než vás jednou písničkou z něj dnes po druhé hudebně pozdravím, chtěl bych zmínit, že Spolektiv se vrací do našeho sálu zhruba po 10 letech a že v budějovickém studiu natáčel v raném úseku své cesty. Zde je už písnička se zpěvem Marka Jančury Vyhnaní z ráje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Řidiči ode dneška jezdí po části obchvatu Pištín České Vrbné na Českobudějovicku. Premiér Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Pilot letadla Fly Dubai měl v rodném Ománu zákaz létat. Zítra bude přibývat oblačnost, večer může ojediněle zapršet. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Provoz mezi Pištínem a Českými Budějovicemi ode dneška převedlo ředitelství silnic a dálnic na část budovaného obchvatu. Po dvou letech od zahájení stavby se řidiči můžou projet od Pištína až k provizorní okružní křižovatce u Bavorovic. Provoz povede po dokončené polovině obchvatu jedním jízdním pruhem v každém směru. Řidiči musí dodržovat maximální povolenou rychlost 70 km za hodinu, řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Po převedení provozu budou dále pokračovat práce na dokončení druhé poloviny vozovky a jejím napojení na původní komunikaci, na dokončení mimoúrovňové křižovatky v Češnovicích, dále na úseku silnice první třídy číslo 20 v Českém Vrbném na výjezdu z Českých Budějovic a na mimoúrovňové křižovatce České Vrbné.
0: Premiér Andrej Babiš z ANO odmítl, že by jeho vláda změnila přístup k Rusku. Reagoval tak na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Jako příklad uvedla Babišovu podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský z ODS označil její slova za ostudu pro vládu. Předseda STAN Vít Rakušan varoval před zlehčováním rizik, která podle něj Rusko představuje. Pilot, který se tento týden chtěl zřítit s letadlem aerolinky Fly Dubai, měl v rodném Ománu zákaz létat. Informovali o tom agentura AP a americký deník Wall Street Journal. Muže později zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, jak moc ho prověřovala. Při středečním letu z Dubaje do Tel Avivu pilot v kokpitu napadl kapitána. Cestující a část posádky ho přemohli. Letadlo pak muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii. Na palubě byly skoro 200 lidí, většina byly Izraelci. Jindřichův Hradec vybudoval víceúčelovou sportovní halu se zázemím. Rozšiřuje kapacitu sportovišť a nabízí zázemí pro sportovní kluby, školy i veřejnost. Přístavba současné haly za 187 milionů korun začala loni v červenci. Město na stavbu získalo 50 milionů z krajského investičního fondu. Objekt má zelenou střechu, retenční nádrž pro hospodaření s dešťovou vodou a moderní technologie s nízkými provozními náklady. Sport. Českobudějovické volejbalistky dnes čeká premiéra v extralize. V prvním kole přivítají svěřenkyně Zdeňka Pekaře v hale Jihočeské univerzity na Sádkách v 18 hodin Ostravu. Ženy povede jako kapitánka Veronika Semerádová. Šéf jeho stroje František Adler věří, že Jihočešky budou v nejvyšší domácí lize důstojným soupeřem. Mužský tým bude dál hrát ve sportovní hale, do sezóny vstoupí 17. října. Kapitánskou pásku má nově Oliver Sedláček.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, s teplotami mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 22. Vítr fouká slabý proměnlivý, na východě kraje přechodně mírný jihovýchodní. V noci klesnou teploty na 7 až 4 stupně, v údolích ke 2 a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra očekávejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti. Večer až zataženo s ojedinělým slabým deštěm. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně 20. Vítr bude slabý proměnlivý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vysypaný náklad může překážet na dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic do Tábora na kilometru 115 u Ševětína za Ševětínem. Další nehody jsou u Trhových Svinů na Svaté Trojici, v Bavorově v Prachatické ulici a v Soběslavi na průtahu městem u obchodní zóny. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je krátce po 15. svou druhou hodinou pokračuje Jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech sobotního proudu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš. I v této hodině zůstaneme věrni tomu, co k nám každý den, a to i včetně víkendu, nerozlučně patří a co rádi posloucháte. Tedy písničkám, které nestárnou. Přidáme k nim samozřejmě i další příběhy a zajímavé informace nejen z našeho jihočeského regionu, které rozhodně stojí za poslech. Volejbalový Jihostroj České Budějovice začíná novou sezonu. Ta bude přelomová. Historicky do ní vstoupí se dvěma týmy. První se představí už dnes. Uslyšíte v reportáži v této hodině. Zelený, žlutý, červený, hladký i chlupatý. Angrešt už dávno není jen jeden. Které odrůdy stojí za to vysadit na zahradě a které potěší nejvíc chutnými plody, více už za chvíli v pravidelném sobotním zahrádkáři. Udělejte si pohodu, my se postaráme o vše ostatní. Pěkné sobotní odpoledne.

0: 15 hodin a 11 minut. Je u České odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice nás v tento pravidelný sobotní čas zavede na naše zahrady. Angrešt patří ke klasice ovocných keřů českých zahrad. Dnes si ale můžeme vybírat z desítek odrůd, které se liší nejen barvou a velikostí plodů, ale také chutí, dobou zrání nebo odolností vůči chorobám. Na některé z nich se teď zaměříme v rozhovoru Hanky Šoberové s pěstitelem Josefem Tlapou.
1: Když lidi přijdou pro angrešt, tak většinou chtějí známou odrůdu zlatý fík. Každý, kdo přijde a kdo ho někdy okusil, chce ho. Ano, je to možné, ale zlatý fík je stará odrůda, která není rezistentní. To znamená, že se musí stříkat proti americkému padlí, a to minimálně 3x nebo 4x, což zákazníky odradí, je to nepříjemné, musí postřikovat, musí vystihnout tu správnou dobu, aby tady ta nemoc nebyla.
2: Takže zlatý fík nebude úplně bez práce, nicméně plody samozřejmě výborné, ale když se podíváme třeba na nějaké ty novinky, pojďte nám doporučit.
1: Ano, tak kdybyste přišla a chtěla angrešt, tak se vás zeptám, a chcete to spíš jako na zpracování, to znamená na marmelády, anebo chcete mít zobací zahrádku, aby furt něco dozrávalo. Pokud chcete zavařeniny, je dobré mít jednu odrůdu. Všechno najednou sklidíte, všechno najednou zpracujete. Pokud chcete mít takovou tu pochoutkovou zahradu, kde jdete, uzobnete si za 14 dní, tam přijdete a zase máte co zobat, asi bychom tu sklizeň rozdělili, aby ty sklizně na sobě navazovaly. Máme tady odrůdy, jako je Dagmar, Dukát, což jsou také žlutoplodé angrešty. Velikosti už dohánějí toho zlatého fíka a hlavně jsou rezistentní, to znamená bez postřiku.
2: Viděla jsem i červené angrešty, které mají nádherně hladký plod a jsou úžasně sladké. Jaké to jsou?
1: Ano, máme tady například Rixantu, máme tady Spinefree, odrůda Spinefree je červenoplodá a její výhodou je, že už je beztrná.
2: To znamená, že ta rostlina nemá trny, když se na ní sáhnu, tak je to hladký keř.
1: Ano, je to tak. Dnešní šlechtitelé už se věnují tomu, aby ten angrešt byl za jedno rezistentní, bez postřiku, a za druhé, aby byl beztrný, aby sklizeň z takového stromku nebo keře byla bezproblémová.
2: Angrešt je spíše stromkovité?
1: Lepší úroda je z toho stromkového.
2: Musí se ten angrešt nějak prořezávat, aby byl prozdušněný a ty plody dobře dozrávaly?
1: Ano, první výchovný řez je na 3x4 očka každý výhon, to je úplně ten první. Všem zákazníkům to ukážeme na místě v naší školce. A pak další roky spíš ten keř prosvětlujeme, odstraňujeme větve, které se kříží, nebo větve, které se vrací zpátky do korunky.
2: Pojďme teď na skupinu rybízů. Za nás býval rybíz červený, černý. To už taky dávno není pravda, že ne?
1: Ano, dnes se setkáváme už i s růžovým rybízem, což působí na lidi, že je to vlastně červený, ale není dozrálý, ale není tomu tak. Má růžovou barvu a už je chuťově velice dobrý, sladký. A nebo tady máme i odrůdy Oye Blanc, což je odrůda černobílá, což je taková zajímavost. Ten rybíz je spíš světlejší, spíš se podobá tomu bílému. Chuťově je hodně podobný tomu černému rybízu, je velice lahodný.
2: Jak je to se střihem rybízu?
1: Je to podobné jako u toho angreštu, ten rybíz na tom kmínku je trošku bujnější než angrešt. Určitě to chce každé jaro trošku prostřihat, to znamená prosvětlit, určitě se nám to vyplatí, protože ta sklizeň je potom bezproblémová, plody jsou osluněné, jsou vybarvené, jsou sladší.
2: Jak je to s postřikem? V tomto případě jsou také rezistentní?
1: Rybízy obecně netrpí americkým padlím, takže se nemusí stříkat.
0: Ať už dáváte přednost osvědčené klasice nebo některé z novějších odrůd, angrešt má na zahradě své místo stále jisté.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, tady je Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. V rubrice Co v učebnicích nebylo se dnes podíváme až do Ameriky. Víte, že se od nás pomalu vzdaluje? Víc nám už za chvíli prozradí Martin Písařík.
1: Dagmara Pavlátová se narodila v roce 1939 v Údraži na Písecku do rodiny statkáře. Její otec Václav Hrdlička byl za první republiky přes válku až do roku 1948 také údražským starostou. A právě vzpomínky Dagmary Pavlátové na vesničku Údraž vám nabídneme v pořadu Jihočeši, který vysíláme v sobotu po 17. hodině. K poslechu zve Filip Černý.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice a písničky, které nestárnou, což potvrdila i americká zpěvačka Mariah McKee z písní Show Me Heaven, která brázdila hit parády v roce 1990. Posloucháte jeho české odpoledne. Dnes v 18 hodin vstoupí do sezony ženský tým českobudějovického Jihostroje. Jde skutečně o historický okamžik. Ženy z jihočeského kraje se představí v nejvyšší soutěži poprvé v historii.
1: Trenérem Jihostroje, tedy ženské složky, je Zdeněk Pekař. Skládá tým, který prošel oproti loňsku výraznou proměnou.
2: Začínáme novou etapu, neznáme sílu soupeřů, my na tréninku jsme poctiví. Samozřejmě určitý věci těma novýma hráčkama asi sedají, hlavně fungování v systému obrany. Pracujeme na útoku. Vyvíjí se to dobře, ale teď je otázka, co bude na druhé straně, že jo, jak my se popereme s potížema. Vytvářet tlak a vymanit se z tlaku soupeře. To je za mě jako nejzásadnější z toho, co jsme hráli teďka v těch přípravných zápasech.
3: A do první sezony pro extraligového nováčka je motem hlavně záchrana?
2: Určitě. Samozřejmě každý by si přál, aby jsme se někam dostali vejš. Levicím se to loni perfektně povedlo, ale každý prostě rok je jinak. Hlavně, aby jsme byli zdraví a pak se uvidí, co vymlátíme z tréninku do zápasu. A jak to dokážeme vlastně zužitkovat a převést.
1: Ženy začnou sezónu už v sobotu v 18 hodin a nastoupí Jihostroj k extraligové premiéře v hale Jihočeské univerzity na Sádkách proti Ostravě. Muži Jihostroje mají ještě pár dní čas, vrcholí jim příprava. Změny hodně. Co zůstává, je osoba hlavního trenéra. Jihostroj povede v extraligovém ročníku 2026-27 Zdeněk Šmejkal.
4: Dva měsíce trénovat a jenom nehrát soutěžní zápasy, tak to je ne nuda, ale je to prostě tvrdá práce. A potom, jako se těšíme před playoff, tak se těšíme i před začátkem sezóny na ty první zápasy, jak realizační tým, tak hráči.
3: Už teď uvažujete o ambicích klubu?
4: My musíme mít jen ty nejvyšší ambice, takže náš cíl a naše snaha je k tomu vrátit do Českých Budějovic titul.
1: Sezona to pro Jihostroj bude určitě zajímavá, pro fanoušky lákavá, pro prezidenta klubu Františka Adlera přelomová.
5: Určitě, tím, že tam ty holky jsou v té extralize, tak jsme všichni zvědaví na to, jak se tam předvedou herně, jak my to zvládneme organizačně jako klub a moc se na to těším a uvidíme. Myslím si, že někde v půlce sezóny by se to mohlo vykrystalizovat, jakým směrem to půjde.
1: Uvedl František Adler, prezident klubu, který bude mít poprvé v historii v extralize dva týmy. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a my pro vás máme připravenou další řidičskou abecedu. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne, ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si v posledním díle řidičské abecedy povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky.
4: V nedělním Vltavínu si připomeneme méně známé pověsti a legendy z Doudlebska. Nad knihou těchto sebraných spisů si budeme povídat přímo s jejím autorem, etnografem Janem Šimánkem. A také si projedeme některá místa, o kterých se v knize píše. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí dnes vypadá opět příjemně a dalo by se říci, že je doslova reklamou na období, kterému se přezdívá babí léto. Jaké počasí nás čeká po zbytek víkendu a v následujících pracovních dnech? To už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou, kterou právě teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Evo, jaká je předpověď na dnešní noc a následující víkendový den?
2: To babí léto bude vlastně pokračovat. Zítra počasí u nás ovlivní mělká brázda nízkého tlaku vzduchu, která bude přecházet od severozápadu a přinese trošku víc oblačnosti, ale jinak žádnou zásadní změnu. V noci a ráno čekáme ještě málo oblačnosti a ojedinělé mlhy. Teplota klesne na 7 až 4 stupně, v údolích kolem 2 bude a místy se objeví přízemní mrazíky. Od dopoledne potom bude od severozápadu oblačnost přibývat, přes den jenom vysoká průsvitná, večer pak bude až zataženo s oblačností už takovou hutnější. V noci na pondělí se místy objeví slabý déšť. Teplota přes den vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 17 až 20. Vítr povane jen slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu a vyjou bude na nízké zátěži.
1: Co nás z hlediska počasí čeká na začátku příštího týdne?
2: To už bude počasí u nás ovlivňovat další tlaková výše, která bude přecházet ze západní přes střední nad východní Evropu. Čeká nás po všechny tři dny slunečné počasí, jenom ráno se ojediněle objeví mlhy. Teplota ráno bude v pondělí kolem 10 stupňů, ještě docela vysoká, odpoledne ale kolem 20, takže se o malilinko ochladí. A potom v úterý a ve středu bude ráno chladnější, kolem 7, v údolí kolem 3 a ojedinělé přízemní mrazíky. Ale přes den bude naopak až 24 stupňů. Vítr povane jen slabý proměnlivý.
1: Říká Eva Houbová, které děkujeme, přejeme příjemný zbytek sobotní služby a těšíme se na slyšenou.
2: Děkuji, na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Jednou ze skupin okrasných travin, které právě v tuto roční dobu dělají na zahradách velkou parádu, jsou dochany. Věnujeme jim pozornost v dalším vydání Zelených světů a taky zamíříme za pěstitelem rajčat a paprik, který nám popíše, jak se lze vytvořit funkční vyvýšený záhon. A taky vás vezmeme na jednu kouzelnou holandskou zahradu. Nezapomeňte v neděli po 11. dopolední. Jsou tu s vámi Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Země G7 uvolní po nátlaku amerického prezidenta část nouzových zásob ropy a nafty. Začíná sezóna respiračních nemocí. Nová čistírna v Přední Výtoni pomůže chránit vodu v Lipně. Kraj na ni přispěl 16 miliony korun. Noční teploty klesnou ke 4 stupňům, ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Dobré odpoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinu zásob pošlou na trh už během prvních 20 dnů. Ustoupili tak tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropě pohrozil zastavením dodávek americké nafty. Právě Spojené státy jsou pro Evropu jejím největším dodavatelem.
3: Dohodu oznámil Donald Trump na své sociální síti po telefonátech s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a dalšími lídry G7. Galon nafty minulý měsíc poprvé v historii přesáhl 6 dolarů a teď stojí v průměru v přepočtu zhruba 37 korun na litr. Po zprávě o dohodě nafta zlevnila o 5%. Americký ministr energetiky Chris Wright tlačí na rychlé uvolnění zásob kvůli sklizni a začínající topné sezóně. Analytici ale varují, že pokud válka na Blízkém východě a výpadky ruských dodávek potrvají, Evropa zůstane bez rezerv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: V Česku začíná sezóna respiračních infekcí. Lékaři se zatím setkávají spíš s lehčími virózami. Hlavní nápor nemocných teprve čekají v následujících týdnech s postupným ochlazováním. Rodiče nejmenších dětí by ale i tak neměli lehčí nákazy podceňovat, vysvětluje Hana Cabrnochová ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
4: Když to bude novorozenec nebo malý kojenec, tam často i lehčí respirační infekt může způsobit nějaké komplikace, například s příjmem potravy, nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
2: Někteří pediatři už podle ní začínají s očkováním proti chřipce nebo pneumokokovým infekcím. Dostupnost vakcíny by si rodiče měli u lékaře zkontrolovat. Přední Výtoň na Českokrumlovsku má novou čistírnu odpadních vod. Zařízení nahradilo téměř 40 let starou, už nevyhovující čistírnu. Obec za něj zaplatila přibližně 33 milionů korun, z toho 16 milionů získala od Jihočeského kraje prostřednictvím Krajského investičního fondu. Informuje o tom Českokrumlovský deník na svém webu. Nová čistírna přispěje hlavně k lepší ochraně vody v Lipenské přehradě. Nové Hrady na Českobudějovicku žijí 10. ročníkem Jihočeského kytarového festivalu. Ten každoročně přivádí do regionu mladé hudebníky, pedagogy a milovníky kytarové hudby z České republiky i zahraničí. Vrcholem jubilejního ročníku bude dnešní galakoncert jihoamerického dua Siqueira Lima, který začne v 19 hodin v divadelním sále zámku. Sport. Čtvrtý zápas v jediném týdnu čeká dnes prvoligové hokejisty Tábora. Od 17 hodin se Kohouti na domácím ledě utkají s přerovskými Zubry. Ti mají za sebou 3 porážky a patří jim 9. příčka tabulky. Jihočeši jsou po 9 zápasech čtvrtí. Počasí. V noci klesnou teploty na 7 až 4 stupně, v údolích ke 2 a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra očekávejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti. Večer až zataženo s ojedinělým slabým deštěm. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 20. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody jsou u Křemže na silnici 3. třídy směrem na Chlumeček, v Soběslavi na průtahu městem u obchodní zóny a u Tábora směrem do Ratiborských hor. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
6: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
5: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
6: Horší je to s tím, takový bílý.
5: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
6: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
5: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
6: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
5: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
2: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
4: Já jsem to udělal totiž.
2: Máš rej. Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
4: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví, a prarodiče tatínkovi byli královi.
2: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
4: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky mám se do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
4: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
2: Ty jsi z kolika dětí?
4: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a my jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísnej a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě posadil k ponku, že jo, musel se naučit truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, kdy jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstal. Stalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju, toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie, Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohoto představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
1: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
1: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
1: a přišla
6: a prostě jsem tam
1: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no, tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem zářka jsem. Tak to je. Blondýna to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám, takže. A takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru, šli, říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenázyho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervoznil, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Tluníčka, Tluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušimí.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitru, prosím vás, rozbáte to.

0: budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...
4: My jsme jen zpěváci,
5: zpěváci,
4: zpěváci tou

0: Karlo. No.
1: Magdě, jak je to dlouho, co jsme to nespívali?
2: Trošku, to už pár bude let takový, už to bude, no.
1: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
2: To bylo v 65.
3: No, kdy byste tam byla vlastně?
2: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
3: 4 roky, no.
2: Nesedneme si, mistře.
1: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
3: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
2: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
1: a Buchta jsme tě říkali.
2: Buchta
1: že?
2: Jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
3: Tomu směřuju, ano.
2: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénou, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
3: Aha. Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
2: No proč jsem odešla?
3: Jak to skončilo?
4: Proč jsi mě vyhodil?
1: Vzrůst jako trošičku.
2: Já se pamatuju. Já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říkal, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
1: Ano.
4: No a kdo byl další? A kdo byla další?
1: Kdo byla další?
4: Holčička.
1: Další, já už mám Binec, to byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
4: Lucka, tak to neznám.
3: Yeah. Ona nezná Krecerová.
4: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
3: Ona si ho taky dala. Anaka.
4: Anaka.
1: Anaka.
5: Teď se to pěkně bylo. Ahoj.
6: Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak bude rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
2: Fakt? A zase tě nosili v
1: čiši? No každý, co si zasloužil, že jo?
6: Proto jsem vydržela tak dlouho, že jo? Střískal, že protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát, samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
1: No, tak jsi měl pěkný fracek taky,
6: já
1: si vzpomněla.
6: Já jsem byla hrozně drzá.
1: Ano.
3: A co vy jste spolu zpívali?
1: My jsme spolu zpívali...
6: Všechno možný, ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
1: Ptáčka je rabáčka.
6: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
1: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
6: Jak to vysoko.

0: nevím ano, dát. Ano, pojď sem, ano, holka. Ano, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední?
1: Já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
5: No a co víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No,
3: já to pletu.
1: Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

zelené kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechá, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky?
3: Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
4: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
5: Konkurenční
4: protože,
5: scény.
4: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec tak to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
5: Tam že? Byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
4: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
5: No,
4: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
5: Sema. Právě dohromady jsme hráli,
4: ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měly by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
6: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal Pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
7: to
6: jste
7: je pravda.
6: Někde...
7: No,
6: to je pravda?
7: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
6: povídejte.
7: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete
6: no, jo, to,
7: ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí
6: tak. No, ti lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Nebo... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
7: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
6: No, povídejte, no, pane Suchý.
7: No tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona, trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Ne, špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
6: Ano.
7: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
6: Adamky poněvadž se tenkrát nosili. Adamky,
7: a to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
6: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
7: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
6: Ano.
7: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
6: Studená.
7: Ta sotva tekla.
6: Ano.
7: To bylo špinavý, že jo?
6: Ano.
7: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo?
6: A to bylo na těch žlutých?
7: A to bylo na žlutých.
6: Na těch
7: žlutých. Ano, na těch žlutých. Jsem si tam...
6: To jste zůstal v tričku, ne?
7: Cože?
6: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
7: No. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku, že?
6: Ano, takže jste
7: takže
6: to překonal.
7: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa. A

světě, až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí. A dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel. A Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.

0: Tak kde se tam vzala ta hudba?
1: A jaká hudba zase?
0: No ta, co on slyšel.
1: On slyšel nějakou hudbu?
0: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
1: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
0: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
1: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
0: Piano tam bylo.
1: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
0: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
1: Do notýsku?
0: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
1: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
0: To je můj milováček.
1: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
0: Vidíte?
1: To je zajímavý. Je, a tady. 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
0: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná. Tak vám ji řeknu, mohu?
1: No, není dlouhá?
0: Ne, je kratička.
1: No, ještě, že tak.
0: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
1: Počkej, leží piano, snad stojí.
0: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
1: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
0: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
1: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
0: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
1: No a dál.
0: Dál to zatím ještě nevím, já to vím jenom pocať.
1: Melicharová, hele, tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
0: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
1: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
0: Třeba šmitec.
1: Ano.
0: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
1: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
0: No, přece na ten šmitec.
1: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
0: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
1: A domyšlený.
0: A takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
1: To snad není pravda.
0: Ale líbí se to.
2: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
3: No tak koně byly dva, že? Jiří Šlitr, Jiří Suchý, a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
4: To je horší varianta.
3: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
5: I
3: to
5: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
3: Člověku běhal mráz po zádech.
5: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
3: No to vůbec ne.
4: Drželi se odstup pracovní, profesionální, od no ale zbytku.
3: Oni prostě,
4: souboru.
3: Ale myslím, byli tací. No. Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se ani, stýkali mimo pracovně?
5: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
3: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
4: Zdravíme i jí a Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší,
3: no,
4: a hodně zdraví.
3: Vy a víte co, hlavně aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
2: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Při nehodě sanitky se odpoledne v Soběslavi zranili 3 lidé. Rusko znovu vyzvalo diplomaty a cizince, aby opustili Kyjev. Vodáci v Suchdole zamkli Lužnici. Počasí zítra bude postupně přibývat oblačnost. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. V Soběslavi na Táborsku se dnes srazila sanitka s osobním autem. Nehoda se stala před 14. hodinou na průtahu městem na silnici 603 na křižovatce s obchodní ulicí. Při srážce se lehce zranili řidič, záchranář i převážený pacient. Informoval o tom mluvčí Jihočeské záchranné služby Václav Burian. Všechny převezli do nemocnice k dalšímu vyšetření. Rychlík Metropolitan dnes po 15. hodině mezi stanicemi Kostěnice a Moravany na Pardubicku srazil a usmrtil člověka. Nehoda zastavila dopravu na hlavním železničním koridoru mezi Čechami a Moravou. České dráhy rychlíky mezi Prahou a Brnem přesměrovaly přes Havlíčkův Brod. Zastavovat tak nebudou v Pardubicích ani České Třebové. Správa železnic uvedla, že omezení provozu by mohlo trvat do 17:30. Rusko oznámilo, že bude dál pokračovat v masivních vzdušných útocích na Kyjev. Už po několikáté vyzvalo diplomaty a cizince, aby ukrajinskou metropoli v zájmu vlastní bezpečnosti opustili. Česko diplomatickou misi z Kyjeva podle ministerstva zahraničí zatím nestáhne.
2: Kyjevským městským službám se už podařilo částečně zprovoznit jižní most, opakovaně zasažený ruskými proudovými drony. V provozu jsou i ostatní mosty přes Dněpr. Při ranním útoku na severní most byli zraněni 2 lidé, napsal starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích. Situaci ve městě předtím označil za dramatickou. Ruský nepřítel podle něj záměrně devastuje Kyjev, ničí městskou infrastrukturu, bytové domy, sociální i kulturní zařízení a znovu energetiku. Rusko dnes útočilo i na jihu země. Raketodrony zasáhly nákladní loď pod vlajkou Libérie, kotvící v jednom z černomořských přístavů. Jeden námořník zahynul a 2 další byli zranění, oznámila zpráva přístavů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Vodáci dnes v Suchdole nad Lužnicí na Jindřichohradecku ukončili sezónu. Při tradičním zamykání Lužnice u vodácké základny symbolicky otočili v řece klíčem na jeden západ. Na 7-kilometrový úsek k jezu Pilař oproti jiným rokům vyrazilo jen několik desítek lodí. Jan Wiplinger ze suchdolské vodácké základny řekl, že i přes letošní rekordní sucho byl úsek ze Suchdola do Majdaleny sjízdný, i když s obtížemi. Vánoční jízdou 25. prosince vodáci zamknou řeku na druhý západ.
3: Sport.
0: Úvodní závod českého poháru v cyklokrosu v Chýnově na Táborsku vyhráli Belgičan Vice Miusen a domácí jednička Kristýna Zemanová. Druhý mezi muži dojel na nové pohárové trati s odstupem 21 sekund Václav Ježek. Třetí byl 19-letý Krištof Bažant, úřadující mistr republiky v elitní kategorii.
3: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 7 až 4 stupně, v údolích ke 2 a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra očekávejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, večer až zataženo s ojedinělým slabým deštěm. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 20. Vítr bude slabý proměnlivý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Zachranáři zasahují u nehody na nově otevřeném obchvatu Dasného na Českobudějovicku na křižovatce u Čejkovic. Počítejte tam s omezením. Další nehoda je u Hartvíkova na Táborsku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Příjemný poslech pořadu Jihočeši vám dnes od mikrofonu přeje Filip Černý. Tentokrát vás zdravím z Údraže, z malé vesničky, která dnes spadá pod Albrechtice nad Vltavou. Ale vlastně není to zase až tak dlouho, kdy Údraž měla několikanásobně víc obyvatel a byla samostatnou obcí. A tady se v roce 1939 narodila do rodiny statkáře Václava Hrdličky Dagmara Pavlátová, která je mým dnešním hostem. Otec Dagmary Pavlátové byl nejenom hospodář za první republiky přes válku až do roku 1948, byl také údražským starostou. I o tom bude ještě řeč, ale teď už má slovo Dagmara Pavlátová, je tu její vyprávění o rodné vsi.
1: Začneme tvrzí v Údraži, která je z roku 1530. Název Údraž je z doby, kdy tady, kde je teď silnice, vedla koňská dráha. Takže u dráhy Údraž. Nejprve byla tvrz, má popisné číslo 1, a pak se začala budovat vesnice. Původně pozemky byly zejména lesy, které se postupně měnily na pole a louky. Náš statek vznikl asi kolem roku 1650, ale náš první předek byl Václav František Hrdlička, byl správcem na hradu Hluboká a jeho syn Matěj Hrdlička se usadil v roce 1732 v Údraži na našem statku. Od té doby se statek dědil po meči, až já jsem to v roce 1992 zastavila a můj syn se jmenuje po svém otci a je současným majitelem celého statku.
0: Údraž je vlastně nedaleko Albrechtic nad Vltavou. Jak je s nima propojená, nebo ty Albrechtice, jak ji ovlivňovaly?
1: No, to je zajímavý hodně. Albrechtice jsou naše nyní vesnička středisková. Přilepily si k sobě takové množství vesnic, že se staly největší obcí v České republice. Albrechtice nad Vltavou mají vzácnou pamětihodnost. Je to románský kostel z roku 1248 s neobvyklým hřbitovem. Jsou tam pohřbeni moji rodiče, prarodiče, praprarodiče a tak dále.
0: Jak jsme řekli, Údraž je malá vesnice u Albrechtic, které jsme teď zmínili. Nicméně na to, jak je to malá obec, tak tady byla hodně brzo elektrifikace. Jak to bylo?
1: Budem povídat si o elektrifikaci Údraž, která se stala v roce 1919, protože v té době se vesnice opomíjely, takže naše vesnice byla první na okrese Písek, která měla svoji elektrifikaci. Tak poslouchejte. Na Rejzíkově byl mlýn, měl náhon na řece Vltavě a mlýn byl zrušen v roce 1919. Mlýn byl zrušen a náhon zůstal. Do mlýna tam jezdil ještě můj děda s obilím, Václav Hrdlička II. Můj tatínek Václav Hrdlička III. Už jezdil s obilím na mletí do mlýna tady v Údraži. Já jsem tam s ním také někdy jela, bylo to někdy kolem roku 46. A tak zpět na Rejzíkov. V roce 1919 parta schopných a vychytralých elektrikářů z Protivína přišla za mým dědečkem, který byl v té době starostou vesnice Údraž, a spolu s obecní radou, což byli vlastně tři občané, trvale žijící v obci a řádně zvoleni, že všichni souhlasí s elektrifikací obce a dovolí postavit sloupy z Rejzíkova přes pozemky až do středu obce a následně provedou rozvod elektřiny do domu. Vše samozřejmě za platbu. Použili opuštěný náhon na Rejzíkově a postavili malou elektrárnu u nás na vsi, do ní umístili transformátor, kde se měnilo vysoké napětí z elektrárny na nízké. Celá vesnice se rozsvítila. Do té doby se svítilo loučemi. Tato radost netrvala dlouho. Jednou v noci přijeli protivíniští s koňmi a bričkou a soused, který bydlel blízko u transformátoru, něco uslyšel. Šel se podívat a rovnou běžel do kapličky zazvonit. Ale to už vybíhali hlavně muži na náves a mobilizovali se, co se našlo, lopaty vidle hrábě a běželi je zastavit. Byla to krádež, neboť vše bylo zaplaceno a tudíž majetek obce. Pravděpodobně to potřebovali protivínští zase pro kšeft v další vesnici. Než se dav sformoval, už to měli unaložené a ujížděli pryč směr Protivín. Jenomže u školy je cesta hodně do kopce a tam koně s nákladem zpomalili, muži obstoupili koně, zastavili, donutili zloděje se vrátit a transformátor zpět namontovat. Dalo jim to hodně práce, trápili se s tím až do svítání, ale byli vyprovázeni až na kraj vesnice, aby se nevrátili. Transformátor fungoval celých 30 roků až do 50. let, kdy se prováděla kompletní elektrifikace na všech vesnicích. Dnes je to celé pod vodou, včetně bývalého mlýna. Pamatuji si nejen transformátor, ale i elektrikáře, který bydlel na Rejzíkově a měl na starosti elektrárnu a vše, co s tím souviselo. Když někdy na jaře klesne hodně voda, trošičku je elektrárnu ještě vidět.
0: My jsme se vlastně sešli už loni, kdy jste vzpomínala na konec druhé světové války, který jste tady zažila. Zmínili jsme ruské nebo sovětské vojáky, kteří sem tenkrát přijeli, ale vlastně to nebylo všechno.
1: Američani tady byli dřív než sovětští vojáci. Američani sem přijeli v roce 1945, někdy z jara, přijel jeep se dvěma americkými vojáky, zastavil u kapličky a samozřejmě pohotovost přiměla někoho z okolí začít zvonit, takže se ke kapličce k Američanům zbíhali všichni občané z vesnice. Američani tady vlastně neměli co dělat, teoreticky, protože aby sem dojeli, museli překročit demarkační čáru, za kterou vlastně nesměli. Ale oni to dělali v zájmu našeho bezpečí. Ale to jsme se dozvěděli až později. Teď jsme slyšeli zvonit, lidi tam začali přibíhat, celý jeep obestoupili a moje maminka, když to taky slyšela a viděla, tak mě vzala za ruku a taky jsme tam běželi. Bylo mi tenkrát 6 roků. Protože tatínek byl starostou obce, tak lid se rozestoupil a paní starostovou se mnou pustil až přímo ke džípu. Ten jeden z těch vojáků mě pohladil po vlasech, jako malinkou holčičku mě viděl a dal mi žvejkačku. To byl zázrak. Pak se čekalo, až přijde paní nadlesní, protože ta jediná ve vsi uměla anglicky. No a když přišla, tak nám přeložila, že přijeli Američani proto, aby se podívali, jestli se někde v lese kolem vesnice nezdržují ještě němečtí vojáci. To jsme řekli, že ne, že tam jsme nikoho neviděli, že nám nikdo nic neubližoval. No a to byla vlastně celá akce. Rozloučili jsme se, jo, ještě zapomínám, že to bylo v květnu a že kvetly šeříky a že jim lidi naházeli do toho auta plnou náruč šeříků. S těma odjížděli a mávali s těma šeříkama při odjezdu, to si pamatuju. No a já jsem svoji žvejkačku samozřejmě, kterou mi dali, opatrovala až do svých 17 roků. Jako zázrak, to bych si bývala nedovolila jí rozkousat. Jde pak ve válce žvejkačka, já jsem ji viděla prvně v životě. No a teprve, když mi bylo 17 a ze statku jsme se stěhovali, tak jsem ji tam tady nechala a přišla jsem o ní.
0: Já se ještě vrátím k té elektrifikaci. Vy jste zmínila, že v 50. letech potom došlo k té kompletní elektrifikaci jeho českého venkova, tak to bylo asi pozitivní, ale jinak ta doba byla velmi těžká. a dělala se spousta nespravedlností. Vy jste vlastně byla už jako malé dítě svědkem aféry kolem takzvané zelené internacionály. O co tenkrát šlo?
1: Psal se rok 1949. Na náš statek přijeli Vrábkovi. Doktor Vrábek byl prabratranec mojí maminky a koupil si se svojí ženou na Rejzíkově v bývalém mlýně letní byt a když tam jezdili na víkendy nebo na dovolenou, tak vždycky se u nás na statku zastavili pro chleba, pro mléko. Moje maminka pekla vynikající žitný chleba na dřevěném uhlí z naší domácí žitné mouky. Já jsem nechápala, že jim to tak chutná. A při jedné návštěvě vyprávěl strýček doktor Vrábek tatínkovi, že agrární strana založila tajnou organizaci Zelená internacionála a že položí komunisty. Myslím tím samozřejmě komunistickou stranu. A vzpomínám si, jak jeho žena Máša chodila po kuchyni, zacpávala si dlaněmi uši a říkala mojí mamince, já to nemůžu poslouchat. Možná, že to tušila ženskou intuicí, že to bude průšvih. A pak už jen vím, že předsedu toho spolku popravili a našeho strejdu zavřeli na 20 roků do vězení. Samozřejmě okamžitě sebrali vilu se zahradou a vystěhovat. V podkroví bydlela jejich služka, to byla dělnická třída, a tak ta mohla zůstat. A tetu Mášu, manželku doktora Vrábka, ubytovala u sebe v malém bytečku na celých 12 roků. Teta jezdila do vězení do Jáchymova na každou návštěvu, kterou jí dovolili, a vozila tak jídla, kolik jí dovolili. Po 12 letech byl strýček z Jáchymova propuštěn. Bylo to kolem roku 1964. 60. léta. V uranových dolech pracoval v radioaktivní vodě a ta jim sahala někdy až do pasu. Po propuštění mu byla diagnostikována rakovina v dolní části těla, zejména klouby a kosti v nohách. A po jednom roce svobody zemřel.
0: No vlastně to byl příběh vašeho strýčka, ale i pro vás to bylo dost těžké. Vy jste v 50. letech přišli tady o statek v Údraži.
1: V roce 1956 začalo naše stěhování. Začalo to tím, že osobně velká zášť a nenávist byla od prabratrance mého otce, neboť matky těchto dvou byly sestřenice. Můj otec se svým prabratrancem byli přibližně ve stejném věku, jenomže on šel nastudovat, udělal maturitu na gymnáziu a to bylo v té době tady nadprůměrné. Kdežto můj otec měl jen rolnickou tříletou školu, ale zase ho velice bavilo jezdit s koňmi, starat se o výnosy obilí a tak dále, a tudíž mu statek vzkvétal. A jeho příbuznému naopak to šlo celé ke dnu. Slyšel tak výčitky, vidíš ve na hrdličku, jak se mu daří, a ty, na co šahneš, je mizérie. Kam se podíváš, je průšvih. A když přišli komunisti, přišla jeho šance. Vstoupil do strany a čekal, že bude moct vládnout a mstít se, jenomže jako sedlák nemohl dostat žádnou důležitou funkci. A tak se dal do holportu s poměrně hloupým, ale dělnickým člověkem a řekl mu, všechno za tebe budu dělat, psát, řešit, ty to jen podepíšeš a když se nám podaří hrdličku vystěhovat, tak tvůj syn dostane domek. Číslo 19. Ten, kde já teď žiju. A stalo se. Ale měli potíže, protože potřebovali 3 podpisy občanů trvale žijících v Údraži. A měli jenom jejich 2. Ani tehdejší komunisti jim to nepodepsali. Nejenže byl můj otec dlouhodobě oblíbeným starostou, ale také měl úraz, mlátička mu utrhla celou ruku, až u ramene. Trvalo jim to několik roků, až se konečně do údraže přivdala jednoduchá 18letá dívka z cizí vesnice, neznala okolnosti, neznala ani naši rodinu. A co jí slíbili, nevíme, ale měli konečně třetí podpis a tak to začalo. Dostali jsme příkaz opustit statek, přestěhovat se na státní statek do Horažďovic. Tatínek tam osobně dojel a vysvětlil jim, že má dvě děti, které jsou mladší než 18 roků, že chodí na střední školu, že on je 73% invalida, takže na práci bude jen jedna osoba, moje matka, ale ubytování, že požadujeme pro 4 osoby. Přinesl potvrzení ze statku, že stěhování neakceptují. Takže zase nic. Stejně to nevzdali. Ještě jsem zapomněla říct, že tatínek daroval celý statek i z pozemky státu, když se mu stal ten úraz, jen žádal, aby mohl žít v domu číslo 19 i s dětmi, proto jim dalo tolik námahy nás vystěhovat, ale nevzdali se. Tak dostal tatínek nový příkaz vystěhovat se do 14 dnů kamkoliv mimo okres Písek. Důvod byl, že škodí JZD, a že nabádá lidi, aby do JZD nevstupovali. To byla velká lež, ale pomohla. Tak došel do Albrechtic, navštívil naše příbuzné a ty nás všechny ubytovali. Jenomže to bylo zase špatně. I když tehdy byly Albrechtice okres Týn nad Vltavou, tak to bylo moc blízko a tak Národní výbor dostal příkaz, že nás tam nesmí trvale ubytovat. Důvod? Z politických důvodů. Toho se každý bál, takže otec znovu začal hledat, že se musíme přestěhovat a náhodou potkal v Písku spolužáka z rolnické školy a ten mu v jeho těžké situaci navrhnul, že je volný rodinný domek po jeho sestře, že umřel nejdřív švagr, pak jeho sestra a že syn tam nechce žít, ani to nechce prodat a tak jsme se tam nastěhovali. Nechtěli za to žádné nájemné, jen jsme měli ten dům i se zahrádkou opatrovat a udržovat. Jako dodatek bych jen řekla, že jsme nesměli studovat, já ani bratr. Bratrovi nabídli, měl samé jedničky, ale nabídli mu komínka nebo dlaždiče. Tatínek dojel do Prahy a přivezl potvrzení o tom, že bratr měl operaci očí a nesmí pracovat v prašném prostředí. Tak mu dovolili na základě tohodle potvrzení vyučit se elektrikářem. No mně to bylo totéž, takže já jsem dostala návrh jít se vyučit jako soustružnice nebo automechanička. Tatínek řekl, že automechanička je lepší než soustružnice, tak mě maminka vezla do Jindřichova Hradce do učiliště a když ředitel uviděl moje vysvědčení, tak řekl, no, my tady máme také autoelektrikáře a to by pro vaši dceru bylo lepší. Tak jsem se vyučila autoelektrikářkou v Jindřichově Hradci 2 roky. No a potom jako dělnické kádry, protože já jsem byla vyučena autoelektrikářkou a bratr elektrikářem, tak nám bylo povoleno jít studovat. Nejprve studoval bratr na průmyslové škole elektrotechnické v Praze, Silnoprout, a potom mě řekl, ať to zkusím taky. No tak jsem to zkusila, vzali mě. Takže jsem vystudovala elektrotechnickou průmyslovou školu Silnoprout, tak jako můj bratr, akorát o rok později. A zajímavé na tom bylo, že to komunisti nedotáhli, nepředpokládali, že se jim tam prošmiknou takovýhle děti ze statku. Tam to na přidělení stipendia, tam nebyla rubrika taková, stačilo jenom prospěch. No a tak jsme dostali oba dva prospěchový stipendium, za které jsme prakticky studovali oba dva celé 4 roky.
0: To bylo vyprávění Dagmary Pavlátové, pamětnice a rodačky ze vsi Údraž na Písecku. Dnešní vydání pořadu Jihočeši je u konce. Loučí se i Filip Černý.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Buďte vítáni, přátelé, z Českého rozhlasu České Budějovice vás rád zdraví Jiří Kasal. Ty dnešní koncertní ozvěny od tří lvů jsme pro vás připravili s ohledem na letošní 80. klasika české folkové a tremské písničky zpěváka, kytaristy a úspěšného autora Jana Nedvěda. Ty připadly na 24. září. Janovy hudební osudy byly spojeny s jeho rok mladším a bohužel již nežijícím bratrem Františkem, a to už od Big Beatového mládí přes tremskou kapelu Toronto, přetvořenou v proslulé Brontosaury. Vedle toho bratři Jan a František Nedvědovi byli důležitou vokální součástí legendárního spiritual kvintetu a jako tandem prošli v 90. letech obdobím ohromné a nevídané popularity, která svým způsobem vrcholila vyprodaným strahovským stadionem. K tomu je nutno říci, že ta obliba měla oporu v autorském nadání Jana Nedvěda. Potom se kariéry obou bratří vyvíjely víceméně odděleně. Jan Nedvěd natočil v posledních desetiletích několik solových alb, ty však nepřekonaly věhlas těch zmíněných projektů. V roce 2007 vyrazil Jan Nedvěd na společné výrazné turné s bratrem Františkem a také s kapelou Fešáci. A jednu zastávku měli také na zámeckém nádvoří v Třeboni. A v rámci tohoto koncertu vystoupili společně, ale také měli své samostatné bloky. A ten Jan Nedvěda, v jehož doprovodné skupině byl i jeho synovec, zpěvák a kytarista Vojta Nedvěd, vám nabídneme k poslechu. Otevře ho slavná písnička Jana Nedvěda Na kameni kámen.

miluju Třeboň, protože tady jsem prožil kus světa. Měl jsem tady babičku u brány a bylo mi to krásně. Zdravím všechny lidi, kteří si do dneška zpívají. Dáme si jednu z nich. Růže z papíru.

Díky vám! Písnička Třeboň.

7 skladeb, které písničkář Jan Nedvěd zaspíval před 19 roky v létě na velkém koncertu na zámeckém nádvoří v Třeboni, který organizoval Pavel Barnáš, s doprovodnou skupinou zahrnovali většinu z těch nejoblíbenějších z repertoáru Brontosaurů, případně dvojice Nedvědi jako Kohout, Kamarád, Podvod, Frankie Dlouhán, Růže z papíru a Na kameni kámen. Výjimkou byl jemně modifikovaný Kamenný mlýn, tedy písnička, kterou

0: Jan Nedvěd napsal pro svého synovce a syna bratra Františka, Vojtu Nedvěda, který zařadil na své debutové album Bílý měsíc. Vojtu Nedvěda, co by zpěváka a kytaristu v doprovodné kapele Jana Nedvěda na jihu Čech doplnili kytarista Milan Plechatý a klávesista Jindra Koníř. Na závěr dnešních koncertních ozven vám ještě pošleme kytku prostřednictvím poslední písničky autora zářijového jubilanta Jana Nedvěda, též s Vojtou Nedvědem. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za zájem a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu jen to dobré.
1: Poslední písnička, já pak...
2: Ahoj.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo...

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Jedličkově ústavu si dnes připomněli 100 let od úmrtí jeho zakladatele. Žirovnice po konci výroby knoflíků rozšíří jejich muzejní expozici. Španělé protestovali v asi 50 městech kvůli vysokým nájmům a bytové krizi. Neděle bude na jihu Čech zpočátku slunečná, později zatažená. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Dobrý podvečer. V Jedličkově ústavu na Pražském Vyšehradě si dnes připomněli 100 let od úmrtí jeho zakladatele Rudolfa Jedličky. Tento lékař založil první český ústav, který propojil zdravotnickou a sociální péči se vzděláváním handicapovaných dětí.
3: Já třeba, když jdu do školy, tak radši chodím tímhletím směrem, že jdu přes tu zahradu, okolo toho sadu. Tak mám pocit, že jsem někde v lázních.
4: Irena Vlachová je od září asistentka pedagoga v učebním oboru keramická výroba. Nejstarší českou specializovanou školu a zařízení pro lidi s tělesným postižením založil Rudolf Jedlička v roce 1913.
5: Oproti Jedličkovi se to dost rozrostlo. On začínal s 10 chlapci. My máme přibližně 200 žáků nebo klientů.
4: Říká Radek Musílek, mluvčí Jedličkova ústavu. Ten dnes klientům kromě vzdělání nabízí mimo jiné i volnočasové aktivity nebo různé terapie. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Na území města Písku, včetně Hradiště, se dnes a zítra uskuteční podzimní část deratizace kanalizační sítě. Na strahy nehubení hlodavců položí pracovníci společnosti Čevak ve spolupráci s odbornou firmou do kanalizačních šachet, které nejsou volně přístupné. Město Písek letos objednalo průzkum, který mapuje výskyt potkanů na veřejných prostranstvích. Průběžné vyhodnocování výskytu potkanů pomůže efektivněji snížit jejich populace v nejvíc problematických lokalitách. Pokud lidé zjistí, že se někde vyskytuje zvýšený počet potkanů, můžou to nahlásit na odbor životního prostředí nebo na vodárenskou správu Písek. Expozice věnovaná knoflíkářství v Žirovnici se rozroste. Výroba teď sice ve městě po 160 letech z ekonomických důvodů končí. Její připomínka by ale měla zůstat živá, vysvětlil ředitel podniku Knoflíkářský průmysl Pavel Zvěřina.
6: Jsem měl možnost navštívit pana starostu, vyjádřil a jsem za to moc rád, velké odhodlání k tomu, aby jsme vymysleli způsob, jak tu tradici tady zachovat, ne teda ve výrobě, ale minimálně v tom, že by jsme mohli rozšířit už teď aktuální sbírku nebo řekněme muzeum, výstavu knoflíkářství v Žirovnici.
2: 10 000 lidí ve Španělsku dnes znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy i nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v asi 50 španělských městech den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policií. V Madridu demonstrovali kvůli bytové krizi už přes týden za táboří v centru města. Dnes se jich tam podle policistů shromáždilo přes 70 000. Protesty ve Španělsku začaly po zářijovém vystěhování 87leté ženy z madridského bytu, kde žila asi 70 let.
1: Počasí.
2: V noci klesnou teploty na jihu Čech na 7 až 4 stupně, v údolích budou kolem 2 a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra očekávejte zpočátku jasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, večer až zataženo. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 20. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Záchranáři zasahují u nehody osobního auta na letišti u Všechova na Táborsku na silnici do Svrabova. Poruchané auto může překážet na dálnici D3 u Tábora ve směru do Českých Budějovic před exitem Tábor Měšice. Další nehody vyšetřují ve Vyšším Brodě na náměstí, tam narazilo auto do značky, a ve Studánkách na hlavním tahu číslo 161. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18:05, posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a právě teď jsou na svém startu vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého vzkazu a pěkné písničky. A pokud potřebujete jen zlepšit svou náladu oblíbenou písní, stačí napsat krátký e-mail na adresu mp@cb.rozhlas.cz a my vám rádi zahrajeme. Příjemný poslech a sobotní podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

Ladíte sobotní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. Prosíme vás o zahrání písničky Být stále mlád od Karla Gotta pro paní Olivii Haškovou z Číměře ke krásným kulatým narozeninám, které oslavila 1. října. Olinka je naše bývalá skvělá kolegyně, která byla dobrou duší obecního úřadu v Číměři dlouhých 37 let. Ačkoliv oficiálně zastávala práci účetní, tak se s noblesou zhostila každého úkolu, který bylo potřeba vyřešit, a ještě dnes je ochotná v případě potřeby přijít pomoci. Vždy obětavá, laskavá a vstřícná, na každou práci si umí zajít, tak ji stále známe. Jen vysoké pracovní nasazení v zaměstnání vyměnila za péči o rodinu, dům a zahrádku. Kulaté narozeniny jsou pro nás příležitostí nejen pogratulovat, ale i poděkovat za společně strávené roky a dobře vyšlapanou cestu. Takže, milá Olinko, my všichni z obecního úřadu ti moc děkujeme a přejeme pevné zdraví do dalších let, radost z každého dne a spokojenost kolem sebe a doufáme, že jsme se s písničkou trefili do tvého vkusu. Čas dá

vlastního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

18 hodin a 21 minut. Posloucháte sobotní Melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. Prosíme o zahrání písničky pro naši milovanou maminku Libušku Šlemendovou z Ostrovce, která 2. října oslavila nádherných 80 let života. Drahá maminko, k tvému životnímu jubileu 80 let ti posíláme nejvroucnější přání pevného zdraví, elánu, spokojenosti a štěstí. Ať je každý tvůj den plný pohody s tvým vřelým úsměvem na tváři a radostí v srdci. Děkujeme ti za tvou lásku, péči o domov, který pro nás každý den a celý život vytváříš. Krásné narozeniny přejí a písničku z lásky posílají syn Peťa s rodinou a dcery Editka a Libuška s rodinami. A jen to nejlepší i od nás z Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Taky vás vždycky zajímalo, jak to vypadá u malíře v ateliéru? A nebo vás fascinuje hrnčířský kruh? Letos budete mít příležitost od 9. do 11. října. V rámci dnů otevřených ateliérů se podíváte za svým oblíbeným výtvarníkem. Povídat si o tom budeme v kavárně v neděli krátce po 17. hodině. Tak poslouchejte, zve vás Pavla Kuchtová.
1: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje a já pro vás mám pozvánku k zítřejšímu poslechu. Nedělní Vltavín bude zajímavý už z toho důvodu, že si redaktor Zdeněk Zajíček pozval k mikrofonu historika a etnografa Jana Šimánka, aby spolu prošli jednak novou knihu Jana Šimánka Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska, ale také, aby porovnali, jak je to s pravdivostí historických údajů a pravdivostí pověstí a legend. Jednou z osobností, ke kterým se váže velmi mnoho pověstí na jihu Čech, je Jan Žižka. Ten se podle různých pověstí zastavil na tolika místech na jihu Čech, že by to fyzicky snad ani nebylo možné, aby to všechno stihl. A ani s tím dubem v Trocnově, pod kterým se měl údajně narodit, to tak jednoznačné není. Takže se natáčelo i tam.
1: Tady čteme na ceduli, že je to památník Jana Žižky, který vlastně patří pod muzeum Jihočeské, takže to součástí Jihočeského muzea, tam expozice husitství a expozice o Janu Žižkovi. Je to v budově, která vznikla v druhé polovině 17. století, konkrétně kolem roku 1678-79, kdy nechal postavit přebor kláštera v Borovanech jako poplužní dvůr, to znamená dvůr, kde žil šafář se šafářkou a čeleď, kteří obhospodařili okolní pozemky. A později, když byl ten klášter zrušen za josefinských reform na konci 18. století, tak ten dvůr vlastně koupil kníže Schwarzenberg. No a na konci století 19., kdy byl Schwarzenberg roztrpčen tím, že zde chodí zástupy lidí, že se konají různé setkání a výlety sokolů, aby navštívili Žižkovo rodiště a že vlastně šlapou po půdě a po zaseté mobily a tak dále, tak se rozhodl, že ty okolní pozemky zalesní, tím vznikly okolní bohaté lesy a zřídil zde hájovnu. A ta zde byla ještě v té první polovině 20. století a potom po druhé světové válce byla teda ta hájovna přeměněna na to muzeum Jana Žižky.
0: Slyšeli jste ukázku z nedělního Vltavínu. Celý pořad si poslechněte zítra po zprávách v 9 na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis.

je soutěžit v pořadu Duel na Slovenské televizi. A měla jsem tam velmi aktuální otázku na ženské jméno v názvu písně slovenské zpěvačky Adély. Věděla jsem, ta píseň se jmenuje Nicole Kidman. Můžeme si dát. Bohumilům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům posílá píseň Sylvie z Prahy.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

18 hodin a 59,5 minuty, to byly dnešní melodie podvečera s datem 3. října. Od mikrofonu se loučí a příjemný podvečer při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česko podle ruské velvyslankyně zmírňuje protiruskou rétoriku, koalice to odmítá. Dnes odpoledne se na jihočeských silnicích zranilo při nehodách celkem 5 lidí. Nová čistírna v Přední Výtoni pomůže chránit vodu v Lipně. Kraj na ni přispěl 16 miliony korun. Noční teploty budou klesat ke 4 stupňům. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Dobrý večer. Rusko si podle své velvyslankyně v Praze Anny Ponomariovové přijímá mírnějšího protiruského přístupu české vlády. Řekla to v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti. Zmínila třeba konec financování muniční iniciativy z rozpočtu Česka nebo podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Vláda tvrzení odmítá.
2: Kabinet podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoje vůči Rusku nijak nemění. To potvrdil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
3: Já skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům. Vnímáme Rusko jako agresora.
2: Jiného názoru jsou naopak opoziční poslanci. Podle předsedy ODS Martina Kupky jsou slova Ponomariovové vizitkou současného kabinetu.
4: Jisté zmírnění té protiruské retoriky, to se určitě děje. Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala.
2: Předseda starostů Vít Rakušan uvedl, že vláda nemá rizika ze strany Ruska podceňovat. Premiér má podle něj svolat jednání o bezpečnosti i za účasti opozice. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: V Soběslavi na Táborsku se dnes srazila sanitka s osobním autem. Nehoda se stala před 14. hodinou na průtahu městem na silnici 603 na křižovatce s obchodní ulicí. Při srážce se lehce zranili řidič, záchranář i převážený pacient. Informoval o tom mluvčí jihočeské záchranné služby Václav Burian. Všechny převezli do nemocnice k dalšímu vyšetření. Podle jihočeského policejního mluvčího Jiřího Macnera pravděpodobně nedal sanitce se zapnutým majákem přednost osobní vůz, který jel z vedlejší ulice. Další nehoda se dnes odpoledne stala na částečně otevřeném obchvatu u Češnovic na Českobudějovicku. Střet dvou osobních automobilů si vyžádal dva zraněné. Přední Výtoň na Českokrumlovsku má novou čistírnu odpadních vod. Zařízení nahradilo téměř 40 let starou, už nevyhovující čistírnu. Obec za něj zaplatila přibližně 33 milionů korun. Z toho 16 milionů korun získala od Jihočeského kraje prostřednictvím Krajského investičního fondu. Informuje o tom Českokrumlovský deník na svém webu. Nová čistírna přispěje hlavně k lepší ochraně vody v Lipenské přehradě. Sport. Tenista Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Tokiu porazil Iga Umbera z Francie 2-1 na sety a zapsal si tak 150. výhru v kariéře. Jeho soupeřem bude ve čtvrtfinále Adolfo Daniel Vallejo z Paraguaje. Počasí. V noci klesnou teploty na jihu Čech na 7 až 4 stupně, v údolích budou kolem 2 a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra očekávejte zpočátku jasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, večer až zataženo. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 20. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Motorkář havaroval na silnici 156 u Veselky u Trhových Svinů na Českobudějovicku. Taky ve Studánkách na Českokrumlovsku a ve Vyšším Brodě pak auto narazilo na náměstí do značky. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte na Kačině.
1: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
2: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. Byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
1: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
3: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná hora, ale vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné hory až po Kačinu.
1: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
2: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy, a to založení je opravdu královské. přes 250 metrů na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura sloupy. Však se také Kačině říkalo v době chodků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů. Ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
1: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
3: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOM, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslulá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál? On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň pět. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina těm proslula a pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků. Oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu a to bylo třeba bruslení.
0: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny Jana Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovýhle úžasné záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy odkojení, vidíme tam odkojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne, jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: Já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek. A že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřil novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval a novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora a vlastně na konci té obory na kopečku uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground nebo pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí a ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tady tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak co se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme?
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jako by ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to tak je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: Ono, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn na jižní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci v Ryžinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřela, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty intrukové dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně propagační akce.
2: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodaři tak abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
2: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
1: Je to jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch lavic vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže tak to se tady hrávalo i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek, to tady ze spodu vidíme.
1: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle, neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny, a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí, a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla, a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich výmalbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou horou.
0: Jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jdu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný, a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
1: Připomenu jednu věc, a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat, nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnešní téma rozhovoru by mohlo být slavnostní, protože jsem ho natáčela u příležitosti oslavy 20. narozenin organizace, která podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání. Bude tomu tak? O jakých metách mety můžeme mluvit u dortu s 20 svíčkami? Meta oslavuje 20 let působení. Všichni říkali, ano, je to 20 let práce, je to 20 let změn, ale jednoho poslání. Jaké je to poslání? To je otázka pro ředitelku Zuzanu Papáčkovou.
2: Poslání nebo vize, něco, o co nám jde, proč jsme metu zakládali, je, aby každé dítě, každý mladý člověk, který chce, bez ohledu na to, odkud pochází nebo jaký je jeho první jazyk, tak aby měl možnost studovat, dostat kvalitní vzdělání a rozvíjet potenciál.
1: Meta se 20 let nevzdávala své vize pomoci a podpory. To, co se měnilo, jsou podmínky a způsoby. Třeba 15. narozeniny Meta oslavovala s 15. dorty, živou hudbou a s novou kampaní Jako ty. Letošní 20. oslava je jiná. Sladkosti sice stále chutné i skvěle a pogratulovat přišlo i hodně klientů, partnerů a spolupracovníků. Ale debata o přístupnosti středního vzdělání pro mládež s migrační zkušeností dala oslavě skoro pracovní ráz.
2: To téma je naše advokační priorita, takže kde můžeme, tak to tematizujeme.
1: Debatu realizovali spolu se Združením pro integraci a migraci, ze kterého Meta v roce 2006 vznikla.
2: Tak jsme vlastně spojili příjemné s dvakrát užitečným, protože užitečné je to téma a užitečné.

0: migrantů. Z toho je na středních školách jen 29%. Takže 7 z 10 mladých lidí s migrační zkušeností v tom věku není u nás na žádné střední škole.
1: U českých dětí víme, že asi 90%, možná i více z nich, pokračuje po základní škole na střední.
0: Proč se to děje? Oni nemají zájem nebo nejsou schopni?
1: Na vstupu do té střední školy stojí obrovitá bariéra, neznalost toho jazyka. A to je ten veliký problém, kde se ho máte naučit, protože u nás v našem vzdělávacím systému není žádný prvek mezi základní a střední školou, který by umožnil dětem se naučit jazyk rychle natolik, že by byli potom schopni se o to středoškolské studium ucházet.
0: Zvláštním problémem je jednotná přijímací zkouška, která je prý nespravedlivá pro všechny sociálně znevýhodněné uchazeče.
1: I ty děti, pokud se na nějakou školu dostanou, ale nemají ani tam dostatečnou podporu, tak to studium nezvládají, ztrácejí motivaci o něj, předčasně opouštějí ten systém nebo opakují ročník. Ty školy nedokončují.
0: Přestože se pomoc a podpora ve vzdělávání ukrajinských dětí uprchlíků legislativně povedly, tato opatření, která spoléhají na Lex Ukrajina, otevírají zároveň několik problémů.
1: Nejsou potom dostupné dětem s jiným mateřským jazykem a stejně tak nejsou dostupné ani ukrajinským uprchlíkům s jiným typem pobytu, kteří se potom neřídí vlastně Lexem Ukrajina. No a my potřebujeme najít způsob, který by byl spravedlivý pro všechny a který by všem umožnil rovné příležitosti ve vzdělávání.
0: Ten způsob Martina Škrdlantová a tým Mety vidí v úloze krajů.
1: Potřebujeme, aby se co nejrychleji do systému zavedla jazyková příprava na přechodu mezi základní a střední školou, aby ty kraje byly schopné vykonávat tu moc potřebnou koordinační úlohu.
0: Účast bývalých žáků, kteří se dříve učili česky na přípravném ročním kurzu v Metě, byla na oslavě 20. narozenin zvlášť zajímavá a dojemná. Spokojený a klidný výraz měla třeba absolventka roční jazykové přípravy Anna Fotescu.
2: Když jsem přijela tady, tak jsem měla jenom dobrý den a nashledanou.
0: Když přijela do Čech, opravdu měla jenom to. Roční jazyková příprava, pomoc učitelů, matčina péče a vlastní úsilí se podepsali na její dnešní jazykové a vzdělanostní úrovni.
2: Řekla bych, že k tomu patří úplně všechno, co jste teďkon zmínila. Každý k tomu měl takovou kapku, která vyplnila pak nakonec moji osobnost nebo do čeho jsem se dokázala dostat. Opravdu to bylo jako pro mě těžký celkově tady tu jakoby dobu překonat nebo i tu jazykovou bariéru a tak, takže vzpomínám si na to teďkon s úsměvem, ale s tím, že vím, že to bylo jakoby opravdu hodně těžký pro mě.
0: Uplatněný. Jste spokojená s tím, co děláte?
2: Ano, momentálně jsem zaměstnaná, dělám teďkon obchodní referentku a jsem s tím úplně spokojená, zvládám jakoby práci na jedničku, komunikuju každý den jakoby se zákazníky, starám se o obchod, používám i to, co jsem si naučila ve škole, takže je to v pořádku.
0: Jestli se rodina už rozhodla o budoucí cestě mimo Českou republiku, nebo jste se zastavili tady?
2: Maminka říká, že by chtěla se vrátit zpět do Moldavska, kde prostě bude mít její klid a tak. Já zatím až na takovou dálku nepřemýšlím, když jsem už takovou cestu prošla, určitě bych ráda zatím zůstala tady v Česku.
3: My a oni.
0: Debata přiblížila podmínky a reálný život migrantské mládeže, která se uchází o střední školu. Ředitelka Mety Zuzana Papáčková nám teď přiblíží, o co letos tato nevládní nezisková organizace usiluje.
4: To, o co my usilujeme, je, aby systém nějakým způsobem nabídl všem, kteří chtějí se dál vzdělávat, tu jazykovou přípravu v rámci ať už nějakého ročního

0: kurzu, což je ten model, co my teď už po desáté budeme realizovat, nebo typem nultého ročníku, nebo nějakým typem desátého ročníku základní školy, ale prostě, aby to nemuseli dělat neziskové organizace, nebo si za to ty rodiny platit 10 až 100 000.
1: Co ten vzdělávací systém udělal během tohoto roku? Kolik pokročili ve vztahu k těm žákům?
0: Jsou nějaké studie od Park Research, že člověk, který má dokončenou střední školu, za svůj život přinese do státního rozpočtu řádově o miliony korun víc než člověk, který má dokončenou jenom základní školu. To je třeba náš velký argument, že to je pro Českou republiku do budoucna výhodné a přínosné, aby to v tuto chvíli řešila. Střední školy zřizují kraje. My v tuhle chvíli se hodně snažíme i komunikovat s kraji. Takže třeba v Jihomoravském kraji podalo Centrum pro integraci cizinců projekt do azylového migračního fondu, kde ten kurz je, a dostali ho, takže ty budou ten kurz teď realizovat. V Plzni vlastně se už třetím rokem snaží ten kurz nabídnout mladým lidem. Máme teď nového partnera v Pardubicích, Most Pro. V tuto chvíli snažíme se propojovat s organizacemi, které neřeší začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, ale začleňování dětí s jiným typem znevýhodnění. Třeba ve vztahu k jednotné přijímací zkoušce na vlastně výzvu ministerstva školství ve spolupráci se SOFA a Člověkem v tísni navrhli úpravu jazykového znění matematického testu, aby vlastně ty děti, jejichž není rodným jazykem čeština, anebo děti, které mají nějaké znevýhodnění, byly schopny pochopit to zadání, protože ten jazyk je velmi v tuhle chvíli komplikovaný. To je i taky teď hodně naše cesta, že se spojujeme víc do různých koalic a platform, protože vnímáme, že potom ten náš hlas bude silnější, chtít upravit jednotné přijímací zkoušky pro všechny děti s nějakým znevýhodněním je průchodnější.
1: Následující spolubesedník je také mladý, ale patří k řadě odborných pracovníků Mety. Zajímalo mne, co věděl Matyáš Havel o vzdělávání cizinců na začátku práce.
2: Mě do Mety převedla moje vlastní zkušenost, protože já jsem původně studoval čínštinu a rok jsem žil na Tchaj-wanu. Vlastně mám tu zkušenost člověka, který je cizinec v nějaké zemi, musí se naučit ten jazyk, aby mohl nějak fungovat té společnosti. Já jsem studoval na vysoké škole, tak byly momenty, kdy jsem se prostě cítil sám, když jsem vlastně neviděl moc, co mám jako dělat, jak zapadnout do té společnosti. Tahle ta osobní zkušenost mě dovedla k práci s cizinci a potom k učení češtiny jako druhého jazyka.
1: A nakolik můžete teď srovnávat svoji osobní zkušenost s tím, co jste zažil ve vyprávění mladých cizinců? Je to totéž?
2: Já jsem měl spoustu výhod z té pozice, že jsem studoval na vysoké škole, kdežto oni studují na střední škole a myslím si, že ten český vzdělávací systém v mnoha ohledech není tak vstřícný vůči někomu, kdo nemá češtinu jako rodní jazyk, tak je tam, myslím, spousta bariér, které prostě ti mladí lidé musí překonávat a často myslím, že jako na to zůstávají sami nebo vlastně si neumí v té situaci poradit.
1: Můžeme ta poskytnout rady a pomoc všem?
2: Snažíme se hlavně prostřednictvím poradenství pro pedagogy, protože to nám přijde zásadní v tom tématu podporovat pedagogy nebo poskytovat poradenství, protože od těch pedagogů se to potom přesouvá na ty studenty, takže to je jedna z těch cest, kterou se snažíme dělat.
1: Vaše osobní vnímání mladých žáků, kteří nemají češtinu za mateřský jazyk?
2: Každý má ten pomyslný batoh jako naplněný jinými zkušenostmi. Pochází z různých prostředí a s těmi studenty, se kterými pracuju já, tak vnímám vždycky nějakou velkou motivaci se v té češtině neustále zlepšovat. Vnímám prostě nějakou energii a to mě samotného potom dobíjí.
1: My a oni. Anketa. Marta, dobrý večer, co vy tady?
3: Alena, moc se mi tady líbilo, naprosto skvělá atmosféra, velmi zajímavá diskuze.
1: Proč vás to téma zajímá?
3: Já jsem sama jako dítě uprchlík, který tady prošlo českým školstvím a když jsem to byla malá, tak jsme neznali tu podporu, kterou já třeba znám teďkon jako osoba pracující s migrantama a přišlo mi hrozně důležitý sdílet vlastně ty zkušenosti a i vlastně si poslechnout ty příběhy těch studentů, kteří mají podobnou historii jako já, ale měli to těžší tím, že třeba přišli ve starším věku a tak.
1: A dál máme paní?
4: Oksana. Hodně pracuji právě v tom tématu podpory dětí a mládeže, který se snaží dostat na střední školy. Hodně jsem se jako pobavila tými vyprávěními těch mládých a jsem ráda, že nestrácí naději a budu budoucím studentům přát, aby opravdu nestráceli naději a že je spousta organizací, které můžou jim s tím pomoct.
1: Mně se zdálo, když jsem u vás byla, že tam moc smíchu nebylo.
4: Jo, na tu dobu možná smíchu moc nebylo, ale teďka jsem strašně šťastná, protože všechny naše děti, které byly v bezpečném přístavu, dostaly se nejenom na střední školy, ale i na vysoké. Jsem ráda, že byly takový jako trpělivý a urputný a opravdu už vědí, co by chtěli možná dělat dál. Teď tím, když jenom začínali u nás, tak to pro nich bylo opravdu těžké.
1: Naše meta je, aby meta nemusela existovat. Vtipný závěr, kterým autoři z mety ukazují, že mají blízko k jazykovým chříčkám. Tak ať se jim přání splní. Na příští pořad Mia Oni se těší Goranka Oljarčan.

0: pohodě, no.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Český premiér Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Čeští fotbalisté si v Lize národů zahrají večer ve Španělsku s mistry světa. A zítřejší počasí z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Všechny české parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to dnes v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Ruská federace všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení vizitkou současné vlády.
3: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česká republika bezpečnostní rizika zlehčovala. Dopravní podnik města Děčín bude moci lépe organizovat konkrétní spoje a linky v průběhu dne. Získá totiž přehled o počtu cestujících v jednotlivých vozech. Umožní to nové sčítací rámy v nových elektrických autobusech, vysvětlil vedoucí IT oddělení dopravního podniku Petr Turek.
4: Který zasílají online data, takže lidi, kteří s tím pracují, vědějí, kolik lidí je aktuálně ve voze, jestli je ten bus přeplněný, jestli je potřeba v té dopravě počítat výpravou nějakých posilových vozů. Sport.
2: České fotbalisty dnes večer čeká utkání s nejlepší reprezentací planety. Večer nastoupí v Ovědu proti domácím Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. Hlavní ofenzivní hvězdou jeho Evropanů je 19-letý útočník Barcelony Lamine Yamal, který při dvou posledních výhrách vstřelil 3 branky. Nejen o tom mluvil před večerním zápasem český záložník Alex Král.
5: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěly jako na celé. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
2: Utkání Španělsko-Česká republika začne v Ovědu ve 20 hodin 45 minut. Počasí. V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno a chladno. K ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě republiky ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. A na západě ojedinělé se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy směr Brno opatrně za sjezdem na Domašov na kilometru 175 se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje až na kilometr 194, kde se v omezení projíždí jen pravým pruhem. Osobní vozidla zastavují na kilometru 190. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v Krabici. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitry zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na 4. místě je stejně jako rok předtím a celkově po 10. Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noid Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i solového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes. Pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo sestoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety. Je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Ztraceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na výměnu součástky bude muset v České republice asi 200 tisíc aut, většinou se jedná o škodovky. Fotbalisté Anglie v Lize národů rekordně zvítězili na hřišti Chorvatska a počasí v Česku zítra polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu, a to kvůli výměně jediného šroubu. V České republice se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou se jedná o značku Škoda. České televizi to dnes řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně se jedná o modely vyrobené mezi lety 2013 a 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný vyjmenoval možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
3: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně pro kleči je třeba vyštipovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
2: Činoherní studio v Ústí nad Labem poprvé v historii uvede přehlídku všech pěti premiér z minulé sezony. Od zítřka až do čtvrtka tak diváci uvidí například Sluhu dvou pánů nebo Válku smloky. Součástí pětidenního maratonu je také doprovodný program, upřesní dramaturgyně divadla Veronika Linka.
4: Budou workshopy pro studenty, různé kulaté stoly, spolupracujeme i s dalšími ústeckými kulturními organizacemi a ten showcase cílí právě na praktickou nebo odbornou veřejnost nejen z Česka, ale snažíme se sem nalákat i německé zájemce o nějaké potenciální spolupráce.
2: Ještě aktuálně z Pražského národního divadla cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře dnes večer získala Lucie Žáčková. Cenu za nejlepší mužský výkon získal Stanislav Majer. Sport. Fotbalisté Anglie rozdrtili v Lize národů v Rijece domácí Chorvaty 7-0. Chorvati tak utrpěli nejtěžší domácí porážku v celé historii. Druhé utkání ve skupině A3 mezi Španělskem a Českem začalo v Ovědu zhruba před 15 minutami.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno, k ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě ojediněle mlhy. Nejnižší teploty mezi 9 a 4 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě, během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na jihu Čech, přesněji v Českých Budějovicích, na průjezdu městem v ulici Na Dlouhé Louce brzdí provoz, nehoda. U výstaviště havarovala 3 osobní vozidla, je tam hustý provoz, zpomalte. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení téhleté dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se mi to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: No z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína. Krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože i jednu, i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně, můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se záliv. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla listy, vidět, že je oschvěle, ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořiďte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku. Tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou. A hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru. Tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesně, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem, nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba nějaký květináček, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Asi jedna z nejstarších a možná i největších.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: No teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho všelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima

Zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pronostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vidět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice začíná sezona respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíše lehké virózy. Rodiny, školy i knihovny po celé republice se zapojují do akce Týden čtení dětem. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V České republice se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají také současné výrazné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se otepluje. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
2: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
2: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
4: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
2: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy v celé České republice se mohou zapojit do Týdne čtení dětem. 16. ročník tradiční akce potrvá do středy. Pokračuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
5: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
1: Na zámku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku opravují střechu takzvaného horního zámku. Střešní krytina byla v některých místech poškozená a do jedné z nejvýznamnějších barokních památek v republice zatékalo. Opravy budou stát 15 milionů korun. Řemeslníky čeká také demontáž zvonové věže, která je ve velmi špatném stavu. Upřesní stavby vedoucí Jan Grebeníček.
6: Bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Musíme nahradit opláštění té věže do mědi, místo původního zinku a ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, bude se demontovat ciferník hodin, zvon se bude následně taky opravovat, restaurovat a věž bude následně zpátky nová.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ráno na severozápadě Čech přibývání oblačnosti a ráno hlavně na západě republiky ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojedinělé i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku jasno až polojasno. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo a hlavně na západě ojedinělé se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jeho západu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lochkov a na Písnici. V tunelech se projíždí vždy jen jedním tubusem. Je to kvůli údržbě v tunelech. Projíždí se bez výraznějšího zdržení. Omezení bude trvat do zítřejšího poledne. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
8: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
7: Moment, já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
8: No a kde jsem to...
7: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
8: Já už to mám.
7: To jsem rád, takže můžeme začít.
8: Tak ještě jednou, prosím.
7: Podívejte, nemáme moc času.
8: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
7: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
8: To ale blbost.
7: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
8: Rozumím.
7: Rozumím? Tak šup, jděte na pódium. Huš!
8: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
9: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
10: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
7: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
7: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
11: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
12: No ale vy jsem ho tady nikdy neviděla.
11: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli, víš.
13: Tak já už jsem pojel. Vlázni, kam bys si chodil? Ty jsi zatvá přišel, člověče, posadit se něco si dáš pít, ne?
14: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
13: A co ti má máti, co klás na srdce, tady poroučím snad já, ne?
14: No, víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
13: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
15: No. Zrovna tady no. Stála, jo?
13: Jídlo, je tam nějaký?
15: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
13: No a dál.
15: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
13: A je ty brev to něco teplýho chci.
15: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
13: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
15: No jo, jakým pokrem jsme to podávali.
13: Nechceš to, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský. Posaď se, mlčíš jak meda, akorát na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
14: No, o čem?
13: O čem? Podívnej, o čem? Co mistr?
14: Nějaký mistr?
13: Máte snad nějakýho mistra?
14: Jo, máme.
13: No, vidíš, tak ten, co dělá.
14: No, tak co s ním má být?
13: Já ho neznám, znáš ho ty?
14: Jo, znám. No a co?
13: Ale nic.
7: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicr ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
16: Řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
17: A máma?
16: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
17: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
16: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
17: No jo, Slávečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdobí, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
16: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Ožením se a šmitec.
17: Tak tenhle výraz bych naraz slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. To je výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidní. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty, vždycky mi radíš a teď seš ticha, ten chlapec má pocit nestrannosti, promluv, no.
18: No, já vám přece do toho nemůžu mluvit.
17: No proč pak?
18: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
17: Ale ty už seš taky skoro jako rodinná záležitost.
18: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
17: No, výborně. Poslední.
18: To si vezmi sváteční šaty.
17: Za prvé.
18: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
17: Ty hambáři.
7: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
17: Už seš doma?
19: Tak co škola?
20: Normálně.
19: A ty? A byly už nějaký známky?
20: Ne. A ty?
19: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Sakra. No, tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
20: Jo, měli.
19: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
21: Tati, co si musíš nejdřív odstranit závorky? A to uděláš tak, že...
19: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
21: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
19: Hm, správně. Jak?
21: No, to uděláš... Teda, udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
19: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
21: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo, tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
19: Vidíš, tady u té třívy žádný znamínko není.
21: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
19: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
21: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
19: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
21: Ty mě.
19: Proč to? Vidíš, to co ti to jde? Ovšem, neusnout na vavřínech.
7: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
19: Už abych šel.
22: No jo, máme nejvyšší čas.
21: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
22: Ano.
19: Vy taky někam jdete.
22: Jdeme na rodičovské sdružení.
19: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
22: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
19: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
21: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
19: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
21: Já jsem přítel školy.
7: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
23: Jiří, vy jste studoval, že?
24: Ano, i tak se to dá nazvat.
23: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
24: Ano.
23: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
24: Ano.
23: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
24: Ano.
23: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
24: No snad.
23: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
24: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
23: To jsme si všimli.
24: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
4: Maso vyhodíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, to lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
5: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
6: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
4: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme zasedací síni.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
7: To mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
8: Jirkova.
7: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Na tom není nic, to prostě, znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
9: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
7: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy s to dát dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
10: Jsem nebyl k nehodě přivolán.
11: No to já nevím, asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic cestou.
10: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
11: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
10: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
11: to můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
12: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
13: Ne.
12: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
13: Nemám.
12: Aha. Čtete si?
13: Jo.
12: Jedna z rad zněla, pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
13: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
12: Před chvíli bylo 6.
13: A kolik je teď?
12: Pořád 6.
13: Že by se zastavil čas?
12: Už jo.
13: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
12: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
13: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
12: Jo.
13: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
7: Já, jistě. Samozřejmě.
13: Pro mě?
7: No ovšem.
13: Třeba dát mi pusu.
7: Co? Tady chodí lidi.
13: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
7: No a nemohla byste omdlít?
13: Já? Proč?
7: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
13: Já ho znám, Lapiducha, no.
7: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala potom.
13: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. No.
7: Halo. Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
13: Tak ne.
7: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by...
13: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
7: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
13: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
7: No, a co?
13: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
7: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího, než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle. No pojď se, ne. Nekňůry a pojď sem, pejsánku. Pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď? A uajs!
4: On děkos do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
4: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Vždyť jste ho začal hladit.
4: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
4: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
4: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
4: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Si to domlujete, puste mě, prosím vás.
4: Nedělí,
3: Flory. Dejte ty ruce pryč, co si to... Vy jste ale dotěrnej, chlap. No to blbečel jede. Puste mě, pro Kristapa.
5: A neječ, nebo ti napazej pokutu, že ten tvůj rátlik znečišťuje trávník.
6: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
7: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
8: Opakujte po mně. 29.
7: 29.
8: 37.
7: 37.
8: 22.
7: 21.
8: To máme taky.
7: 22.
8: No to už jsem říkal.
7: 15. 28. A dodatkové číslo 27.
8: Dobr. Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenal ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
9: Tak jak?
8: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
9: A vyhrál se.
8: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
9: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, Mi chcete říct, že já...
8: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
9: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 000 korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
8: První jste vyhrál, dědo.
9: První.
8: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
9: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
9: Tak naschledanou.
8: Naschledanou.
9: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Druzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych se, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc se skoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
1: Instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla, pod sebou máš těch 3,5 tisíce no. metrů, no a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
2: Zakloň... Fakt to chcete?
1: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba, podívejte se, tu chybu on dělá. To by tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
2: Co tam nesmí být?
1: No ten zadek.
2: No počkej, ale ten tady je, já to pust, no jo.
1: Tady počkej, musíš ale... být prohnutej, zakopnutý nohy.
2: Ale to silně deformuje tu kombinézi, to já nechci říct. Ale...
1: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
2: Kde?
1: Tady, v těchto místech.
2: Aha.
1: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
2: A když se koukneš a nic?
1: A koukám a nic, jo.
2: No.
1: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
2: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
1: Jako záložák?
2: Záložák, no.
1: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout.
2: No.
1: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě, dítě, zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte.

0: pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
0: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst! Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu. A co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby. Ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
0: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
2: Můžeme se jít umýt?
0: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
0: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
0: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
0: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
0: Boříškovi.
3: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vysílá Jarka Barpoříková a jsem moc ráda, že dnešní večer můžete strávit se mnou. Podzim je zvláštní roční období. Možná trochu tiší, trochu pomalejší, ale také plné vůní, které člověk snad ani nedokáže zapomenout. Vlhké listí pod nohama, les po dešti, jablka uložená ve sklepě, houby v košíku, kouř z komína a vůně prvního zatopení v kamnech. A někdy stačí opravdu jenom malý okamžik, jedna známá vůně a najednou jsme zase někde úplně jinde. Třeba u babičky na zahradě, na cestě ze školy, v lese s rodiči nebo doma v kuchyni, kde se pekl koláč. A právě za těmito vzpomínkami se dnes v noční lince vydáme. Budeme si povídat o podzimu našeho dětství. O pouštění draků, sbírání kaštanů, houbaření, zahradách, zavařování, pečení i o obyčejných chvílích, které jsme tehdy možná vůbec nevnímali jako něco výjimečného a dnes bychom je tak rádi vrátili, alespoň na chvíli. Tak si zkuste vzpomenout, jak voněl podzim u vás doma, co jste jako děti milovali a existuje nějaká vůně, chuť nebo podzimní tradice, která vás i po letech dokáže během vteřiny vrátit zpátky? Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka přímo pod téma a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a příjemný poslech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme 5 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o podzimu. O podzimu, jaký si ho pamatujeme z dětství. Co se vám vybaví jako první? Je to drak na obloze, košík hub, kaštany v kapsách, nebo něco úplně jiného? Ptám se pana Jardy, který volá z Kladna.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou napřímo. Přesně jak to Jaruška řekla, přesně to si představuju. Ty vůni hub, ty takový to, já teda jako takhle, já podzim moc rád nemám, jo, jako takovej. Ale až tu druhou část, takovou tu, kdy už jsou ty plískanice, kdy ty větry podzimní honějí to mokrý listí po ulicích, to už nemám rád. Ale tenhle ten začátek podzimu, ten říjen, to je prostě opravdu něco krásného, protože ty dny jsou ještě nádherně teplý, dokonce se dá, minulý týden se dal ještě i do bazénu, protože ještě byly teploty 23, 25, a to je opravdu příjemný a ty silný rána, to se vydrží, to se přežije. A jinak opravdu houby, jablka, česání jablek, že jo, všechny tyhle ty zahradní, co jsme pěstovali doma s rodiči, jako, my už teď nepěstujeme nic, my pěstujeme trávník, který v létě jsme rádi, že byli takový hice, že uschnou, že se nemusí sekat. No,
0: a, Jardo.
1: A jinak houby, co se týká, tak hub, tak letos teda nic moc, no.
0: A já pamatujete si na svůj největší houbařský úspěch?
1: No, tady u nás jsou křivoklátské lesy. My to máme do křivoklátských lesů kousek. Ovšem, dostat se do nich, křivoklátské lesy jsou takový dost nepřístupný, protože se tam nedá zajet a už nemáme fyzičku na to, aby jsme tam došli. A co chodíme tady do těch lesů přímo kolem nás, tak ono je docela opravdu sucho. No, na ten, jako párkrát zapršelo, ale počasí je teď hezký, ale na ten les je to prostě málo. Ten les by potřeboval tý váhy víc. A to, že mizí spodní voda, to je pravda. To je jako, já antiekolog musím přiznat, že tohleto vysychání, to tady prostě skutečně máme a musíme se tomu nějak přizpůsobit, no. Bohužel. A jinak podzim, jak říkám, jezdím sem na kole, jo, to výborný, ještě i motorka se dá použít, když je takhle, takže to je paráda, no. A takže
0: Jardo,
1: podzim...
0: Můžu zůstat, ano? Ještě u těch hub, je nějaké jídlo, které jste dřív jako dítě miloval, které se vařilo pravidelně a dnes už no. Ne?
1: No, houbová omáčka, ovšem moje máma ji dělala takovým způsobem, žádný maso v tom, čistě něco podobně, jako se dělá, tak to dělala i moje manželka, jak se, prostě stejný způsob, jako se dělá guláš, jo, to znamená základ hodně cibulem, nějaký kmín a tohle, a na to ty houby, prostě místo masa houby. A, takže je to v podstatě takový tmavá omáčka, žádný do toho dávat nějakou smetanu nebo mlíko, to už je pro mě potom nejedlý, protože mlíko a smetana, to je pro mě smrtelný, to je ciankáli. Takže je takhle, a k tomu jsem jako kluk, když jsem jako byl v pubertě a prepubertent, od těch 12 let, že jo, to, tak jsem k tomu dokázal sníst i 30 koláčků knedlíku. No.
0: Počkej,
1: takže to je rozhodně moje neoblíbenější houbový jídlo.
0: 30 knedlíků, to vám nevěřím, Jardo.
1: Prosím?
0: Vy jste říkal 30 knedlíků, nebo nějakých speciálních?
1: Ano, 30 knedlíků. 30 koláčků houskovýho knedlíku k tomu, ano.
0: No, to si vás tady teď snažím představit, jestli jste to jí dával pravidelně, tak to teda...
1: No, já si teď dávám knedlíků 5, když teda... A děláme takový dost, no, mají průměr asi tak nějakých těch 8 cm, že jo? Skoro 8-9 cm průměr centiák silný.
0: Pojďme zpátky k těm houbám. Třeba houbový Kuba, skrup, sušený hub, česneku, majoránky. To bylo dřív běžnou součástí jídelníčku, dnes už ho zná hodně lidí, třeba jenom jako vánoční jídlo. To se u vás jídá?
1: No, to ne. To ne, to určitě ne. Obovy, Kuba, ne. Já tu obovu omáčku a potom třeba kotlety na houbách, jo, když je k tomu masu přijde trochu hub. Bramborečka, polívka, z houb, když se do ní přidají houby, no to je pochoutka, to už nemusí být ani druhý jídlo. To musí ukrojit dva krajíce chleba a dám si dva talíře, ty bramboračky s houbama a jsem naprosto spokojený. A co se týká toho ještě dalších čistě houbových jídel, tak miluju smaženici. To si umím udělat sám samozřejmě. Takže houby, zase cibule, kmín, česnek, tím se to ale nesmí přehánět, aby se nepřibyla ta chuť těch hub. A vajíčko. Zamíchat pěkně s vajíčkem. No to je kousek chleba k tomu, no to je pochoutka všech pochoutek. Pochoutek, pardon.
0: Jardo, tak děkuju za milé povídání, za dnešní otevření noční linky. Přeju vám, ať ještě letos nějaký krásný úlovek v lese najdete a ať vám podzim dělá radost.
1: Já zdravím ještě jednou všechny posluchače. Užijte si podzimu krásnýho, dokud je krásný, no a potom ta zima, no, to už, musíme nějak to přežít zase do toho jara, no.
0: Ano, to už bude jiná písnička, ale najdem si na ní to hezké. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Byli jste spíš děti lesa, zahrady a kaštanů, nebo jste podzim raději sledovali z tepla domova? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu, protože právě vůně podzimu je dnešním tématem. Pan Jiří je s námi, volá z Jesenické. Povídejte, už jsme v éteru.
1: No, tak vy se tam bavíte o hlubách, že?
0: Ano, no to...
1: No, tak mám před sebou atlas hub, ročník 62.
0: No, nebo obecně, bavíme se o podzimu, Jiří, abychom to ujasnili, ale i houbaření k tomu patří.
1: Krásný podzim, krásný baví léto, pěkně, piko bylo. No, máte to na zemi, to krásné léto. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem dneska byl na těch houbách se podívat, protože jsem nevěděl, co mám dělat s časem. Já jsem žil na hřivy a nazbíral jsem krásné křemenáče osikové. Haló?
0: Ano, posloucháme, takže křemenáče sbíráte dobře. Co z nich potom doma kuchtíte?
1: Já to si jdu kuchtím. No tak jako každopádně jsem projížděl od tý Mnichov, tady voda pod Pragerem, a každý se mi podíval do košíku a nakonec jsem o ty houby přišel. Takže asi musím zase znovu nazbírat.
0: Jako, že jste je rozdál, tak to jste dobrý
1: no, rozdál.
0: No. Máte no, svoje tajná místa, předpokládám, kam chodíte už spoustu
1: ano,
0: let?
1: Ano, už 35 let. Krásné tajné.
0: Sušíte houby?
1: No, suším houby. A víte, na obyčejných novinách ještě staré rudé právo.
0: Víte no. Co? V dnešní době už houbařům pomáhají různé aplikace a internet. Já vždycky říkám, že nevím, jestli bych se na ně ráda spoléhala, na ty mobilní vymoženosti internetové. No, no a vy jste začal tím, že máte doma atlas. Nosíte ho sebou, nebo si vezmete tady někdy mám, nějaký úlovek a až doma zkoumáte, o co jde, když vás to zrovna zaujíme?
1: 1962.
0: Ano.
1: Nosím ho sebou do lesa. Víte proč? Protože já jsem tak hloupě chtěl na hřibky se podívat a já jsem vždycky sbíral 5 druhů hřibu. To znamená praváka, podubáka, křemenáka, bedlu, jedlou a teda bedlu vysokou a bedlu. Tak a jednou jsem si vzal, já mám totiž 2 ty atlasy huby, a jednou jsem si vzal ten druhý atlas hub, ten modernější, a šel jsem do lesa a jsem se rozhodl, že budu sbírat holubinky. No ale ten atlas jsem měl s sebou, tak jsem to pozbíral s sebou a přišel jsem domů a já jsem se 5 druhů holubinek si udělal smaženicu večer.
0: No.
1: Vajíčko. Přidává se do toho krupice. Macha na to, jo? Krupice, dětská krupice. Se přidává do toho. No a ráno půl 9 už mě vezli do špitálu. Silná otrava. No, týma houbama, no. Prostě jsem tam zamykal tu mokomorku zelenou. Takový maličký vírusek
0: no,
1: jenom.
0: Teda. To máte štěstí, no, Jiří, že jste v pořádku. Ono, ty holubinky jsou zrádné. Já bych to taky ráda sbírala, ale taky k tomu mám respekt.
1: Nalili do mě 4 litry nějakého pečiva, jejich lékařského. No, ale za 2 dny už jsem se procitnul po kapačkách a byl jsem dobrý, no. Dneska tu rádi žiju.
0: No ano, tak mochomůrka zelená je smrtelně jedovatá, takže to máte
1: no,
0: teda štěstí.
1: No, já ho nepoznal v těch holubinkách, no. Ona byla maličká. No a já jsem měl 5 druhů holubinek. Podle atlasu jsem poznal, že všechny jsou dobré ty. Houby jsou dobré jedle. No jenomže ona byla taková maličká, ale to bych chtěl aj poslukačům říct, že a si dávají pozor, že můžou najít holubinku, tak jak mi se to stalo jako v životě. No a ona je zhradná tím, že vás otráví. No, dneska jsou na jako invalidním důchodě a nějak mi nepracují leziny ani játra, no, ale každopádně už 5 let žiju, pořád je to dobrý. No.
0: Dobře, no tak holubinky no. Nikdy nemají prsten, to je asi takové základní pravidlo. Možná jich dneska přidáme víc, jestli zavolá nějaký další zkušený houbař. Děkuju, Jiří, za váš telefonát, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál, bude hrát kapela Elán. Pro hezký večer, láska moja. No,
1: poslouchejte, děkuji vám jenom říct, že máte tam ještě kamaráda, kolegu Honzu, no, Jana, nebo jak.
0: Mm-hmm.
1: No. A my teďka vymýšlíme návod na jako na váš pořad. Vymýšlím, on říkal, že se s váma poradí, no a že to, že uděláme taky nějaký speciální návod, jako to na to, na.
0: No tak to jsem zvědavá, jak to myslíte. V každém případě teda, když jste zmínil jeho jméno, tak kolega Honza mi právě před malou chviličkou poslal fotku košíku plného hub, takže to vypadá, že i on ví, kam vyrazit a vypadá velmi spokojeně, tak škoda, že teda nemáme my tady nějaký komunikační kanál, kde bychom mohli sdílet fotografie. No tak alespoň si budeme telefonovat 731 800 900. Volejte, čeká na vás Jarka. Jiří, s vámi se loučím. Naslyšenou.
1: Jo, po ránu.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kapela Elán, Láska moja v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme dál v povídání o vůních podzimu. Pan Olin z Kopřevnice se teď přidává. Tak těšíme se na diskuzi s vámi. Vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně po dlouhé době, asi 2 týdnů, nebo 10 dnů, nebo 5 dnů, nevím. Dobře. Podzim, to je jasné, houby. To nebude nikdo diskutovat, že to není pravda. Ale samozřejmě taky jsou jiné vydobytky. My několik roků sportovní klub, turistický oddíl v Novém Jičíně, pořádá pro, už bych řekl, takovou uzavřenou společnost, nebo to se tak nedá říct, skupinu lidí, kteří se pravidelně na podzim kolem svatého Václava vydávají na turistický výlet kamkoliv. Jezdívali jsme hodně Vysoké Tatry, pak jsme to začali střídat, tak jsme jezdili Malou Fatru, Velkou Fatru, Jeseníky, Krkonoše a teď před 14 dny jsme byli v Nízkých Tatrách na Chopku, tam už byl sníh, takže máme pár foteček se sněhem. No ale jak jsem říkal, i ty houby, já jsem s rodinou a ještě s kamarádama jezdil do Račkové doliny, do autokempu, to je u Pribiliny. Západní Tatry, tam jsme chodívali na hřiby. Vždycky se jezdívali na týden, tam měla Tatra Kopřivnice takové unibubuňky, vedle byly unibubuňky zemědělského družstva Petřevald, to je tady kousek od nás. Takže tam jsme se potkávali s dalšími jako spěchskou rodáky. No a když jsme tam jezdívali, tak jsme jeden rok jsme koupili, nebo kamarád koupil Atlas Hub a rozhodli jsme se, že uděláme ten den, nebo to odpoledne, nebo ten den od rána, my jsme chodili po snídaní a chodili jsme přes oběd a byli jsme kolem 2-3 hodin zpátky, že budeme sbírat úplně všechno. Fakt jsme, co jsme našli, to jsme vzali do košíku. Pak jsme přišli do toho autokempu, zabrali jsme jeden stůl tam před těma chatkama a vyložili jsme tam všechny ty houby. Samozřejmě mezi tím byly i ty jerovaté, ale my jsme právě měli ten atlas a dělali jsme takzvaný výzkum a průzkum. Tam lidi chodili, odbraceli oči, říkali, no to snad nemyslíte vážně, že to budete jíst. Tak jsme prostě rozdělili. Pravá levá strana byla jerovatá, levá strana byla dobrá, tak jsme samozřejmě ty jerovaté zlikvidovali, ale podařilo se nám tam objevit houbu, jmenoval se to nějaký slizák fialový nebo něco podobného. Bylo to jako klouzek, ale toho slizu na té houby bylo strašně moc. Ale byla velice chutná, dělali jsme s ní smaženici, bylo to výborné. Jeden večer jsme taky, jak jsem si teď, jak přede mnou mluvil ten pán o těch holubinkách. Holubinky jsou vynikající, opravdu vynikající. Co se jako jedno z poznávacích znamení, aspoň holubiny, které my jsme uplatňovali, že chytnete nožičku té houby jako mezi palec a prst a vydloubnete. Tam musí prostě dojít k takovému vykrojení té nožičky, nesmí tam zůstat žádný otřep. Když to není holubinka, tak ta noha je takový z takových vláken, takových podelných po celé té délce stopky. A to už není holubinka. No ale nicméně podařilo se nám udělat vynikající smaženici večer, teda k večeru. Ale bohužel nevím, čím to bylo. Jedli jsme to 4 dospělí. No. A 2 z nás, ti dospělí, začínali kolem 10. hodiny večer takzvanou venkovní turistiku. Vybíjali ven a co v nich bylo, to z nich letělo. Mm-hmm. Horem dolem, jak se říká, prostě měli jsme teda strach, že to chytne, jak se říká, játra a podobně, ale nakonec to bylo nějaká, nevím, jestli to přehnali tajně, chodili na nějakou štampru nebo něco podobného, což asi ne, ale prostě nesedlo jim to, ale dostali jsme se z toho.
0: No tak holubinky, to už opravdu chce zkušené oko.
1: Poznat, ano, opravdu znalce na ty holubinky. Tam.
0: A kdo vás učil sbírat houby, poznávat houby?
1: No tak mě to učil tatínek. U nás na Jižní Moravě jako těch možností tam začíná. My jsme jezdívali vždycky s ním na motorce do chřibů. Chřiby, to víte, Buchlovice, to je taky před těma chřibama kousek. Ve Vřesovicích, tam jsme vždycky přijeli na motorce odpoledne. Zapadli jsme do lesa. Byly tam takové místečka, o kterých jsme věděli. nazbírali jsme plnou tašku křemenáčů, dělo se domů, sušilo se, smažilo se a bylo to vynikající. Ještě k těm Tatrám bych jednu věc, měl jsem tam, když já mám, pořád mám nějaké bejsky, teď mám Korinu a tak dále, tak to je jedno, ale tenkrát jsem měl Alku, to byl německý ovčák, fenečka, a měli jsme ji vždycky na volno, ona byla poslušná, protože jsem s ní měl i zkoušky udělné, tak jsme tam chodili po těch houbách, najednou se rozběhla, a v dálce jsem viděl medvěda, tak jsem zavolal Alko zpátky, stůj ke mně, přišla teda a my jsme se tak dekovali z toho místa, že houby nehouby, otočili jsme se a valili jsme pryč. Protože ten medvěd tenkrát nebyl tak rozšířený, jako jsou teď. Takže to nebezpečí na těch houbách, hlavně v těch Tatrách, tam je to jako dost veliké a výrazné. Takže na to si taky člověk musí dávat trošičku pozor.
0: Dobře, Olene, no tak měli jsme to...
1: A teď ještě já jenom v momentích. Byl jsem předevčírem na Hřibech na Horní Bečvě. Tam mám kolegu, to je, jak já říkám, že to je starosta myslivců, on to tam zná všechno pěkně, takže ukázal mi jedno místečko, no úžasné. Je fakt, že jsem tam byl před 14 dny, nic, ale teď jak jsme tam byli jsme čtyři dohromady, vzal jsem kamarády nějaké, všichni my jsme měli plné košíky.
0: Olene, tak já vám přeju, ať vám dál holubinky dělají radost, ať chutnají, ať košík nezůstává prázdný a podzim je přesně takový, jaký ho máte rád. Děkujeme za zavolání a loučíme se.
1: Taky, to přeji taky všem, ať mají plné košíky a hlavně těch pravých hub.
0: Přesně tak.
1: Ono, každá houba je jedlá, některá jenom jedenkrát, takže pozor na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady další část dnešní noční linky, věnujeme se vůním podzimu. Zatím jsme nejvíce mluvili o houbaření, uvidíme, o čem bude vyprávět pan Bohumír. Vítejte.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: No tak jak vypadal dříve obyčejný podzimní víkend u vás doma? Práce, výlety, návštěvy, pečení?
1: Na Krchově, my vidíme, jak se říká, na Krchově, kolem nás je les. Do lesa to mám tak, já nevím, tak kilometr, no přes pole. Ale já už jsem v pokročilém věku, tak já akorát chodím na mez. A to jsem vždycky jistý, že na té mezi něco najdu. Letos jsem měl velké štěstí na bedle. Hoši jeli na Jeseníky, na jakousi modrou stezku, dovezli pár praváků a takové ty suchořiby, ale já nemám rád, když ty suchořiby jsou třeba staré nebo velké a mají to zelený podhoubí takový, a já tomu říkám marast. No, takže základ byl, že už z kraje jsme dovezli hoši, takže se nasušilo. To, co dovezli nedávno, tak z toho jsem udělal vynikající, mám recept na pomazánky, na topinky, nebo na sádlo, na chleba jako. A teďka ty bedle to dělám většinou jako přírodní řízek, kmín, sůl na oleji to, a to mám velice rád. A když je hodně, těch bedel bylo hodně, tak vezmu pecáčky, nastrkám to do toho, vždycky jednu, zavřu sáček, dám pět vrstev prostě, aby když tu várku vezmu, aby z toho měli aspoň dva, tři lidi něco. A teďka jsem, jo, a včera kluk šel domů, on chodí přes pole, tak donesl, hlásili, že našel 49 křemenáčů. A tak ty sušíme. Já dneska svítilo sluníčko, tak máme takové velké plechy, tak se to dalo na sluníčku. No, možná zítra má být zamračeno, tak to máme tu sušičku. Když to nepůjde, tak to vhodíme do sušičky. Takže letos máme hub dost. Ja?
0: Tak, ale to je dobře.
1: Nacha, no. Nacha je zahradnice soukromá, tak ta nám dělá různé kytice a to já mám hrozně rád.
0: No a přesně na to jsem se teď chtěla Bohumíra zeptat, to snad není možné, jak mi čtete myšlenky. Jestli si pamatujete, jak jsme třeba dříve dělávali podzimní výzdobu ve škole, nevím, jestli ještě dnes se to dělá, že jsme dělali různé výrobky z kaštanů, žaludů, šípků, barevných listů a podobně. Pamatujete a děláte ještě i teď třeba tu výzdobu?
1: No jistě. Jistě, bez toho to nejde. Já jsem z vesnice, já pocházím z vesnice a syn, co má manželku jako Štěpánku, tak ta právě to je pravá aranžérka, ta to krásně umí, všichni uchválí. A tak vždycky, když má někdo narozeniny u nás doma, tak donese hlavně babičce krásnou kytici lučního skvítí. Neříkám, že by voněla, ja? Ale tam je všecko, co máme ten na louce, nebo u lesa, jako já. To je krásná kytica a ona ty kytice dělá i pro na zakázku, jako já, nebo i svatební kytice dělá, truhlíky zdobí a takový. No, to jsou vám věci, co se dají dneska dělat a co vás, jak si pohladí po duši, ja? A voní, ta láska hlavně z toho, ta láska, ta práce, kterou děláte z lásky, tak ta voní, víte?
0: No, to jste řekl hezky.
1: Co by vám ještě řekl?
0: Možná manželka, mi můžete říct, jestli jste dělali u vás doma z podzimních plodů nějaké syrupy, marmelády, čaje?
1: No jejda. Loni jsem potkal dlouholetou kamarádku ve Štarnově a ona měla plný tašky čehosi. A já říkám, prosím tě, Majko, co to máš? No šipky sbírám, šipky suším celé rodině. Ja? A jak to děláš? No mlýnek na maso dá velkou šajbu, ty šipky tam rozdrolí, potom dá plech, pečící papír, to tam vysype a na 100 stupňů, 2 hodiny, nechá to pak ustát, no tak jsme to udělali, jako já s manželkou. A na druhý den, myslím, 50 minut a taky jenom tak do 100 stupňů, vynikající, vynikající. Řeknu vám, že 2 sklenky Omnia a já většinou ten čaj přírodní, já mám asi 49 druhů čajů, jako já, bylin, jako. To většinou si dělám ty čaje já. Manželka kupuje, to je plná harmara těch kupovaných čajů, ale já si dělám, máme takové sítko do hrnka, já, no, to jsou vám krásný čaje. Kaštany taky sbírám, já si dělám z kaštanů tinkturu. Já už do lesa nechodím, protože já mám velký pády. Víte, mě stačí jenom zakoupnout o nějakou ostrižinu plazivo a já bych vám z kůže vyletěl, jak mě zabolí v koleně.
0: No, Bohumíre, no tak hlavně na sebe buďte opatrný, nikam neskákejte. Naopak, pohodlně se usaďte, zejména večer se nechte opečovávat třeba námi, že vám budeme dělat společnost, hrát hezké písničky, jestli u sebe máte někoho, ať vám udělá dobrý čaj. A pojďme si společně vychutnat písničku od Karla Plíhala. Dlouho jsme ho nehráli, tak si ho pojďme připomenout, jeho akordy právě teď. Ať se vám daří, loučíme se.
1: Naslyšenou.

0: Vzpomínáte si, jak jste jako děti poznali, že už opravdu přišel podzim? Podle počasí, školy, zahrady, nebo se u vás doma dělo něco výjimečného? Paní Anička z Miroslavy bude odpovídat. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný večer, nebo krásnou noc přeji vám, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům. No a já bych nerada, aby se to zvrtlo jenom na ty houby, na podzim, protože já si vzpomínám, jak jsme opravdu neměli jsme ty pytle, jak to je v těch na hlavách, jak to je v těch hladových obrázcích, ale pekli jsme ty brambory na tom bramborovém poli. A hlavně si vzpomínám, jak jsme měli takovou sýpku a tam byly hromady obilí, protože maminka i bratr pracovali jako dítě, když jsem byla, pracovali v jednotném zemědělském družstvu a byli deputáty a taky jsme měli záhumenek, kde jsme pěstovali obilí a do toho obilí se dávaly hrušky, které tam uzrály. No a nejkrásnější vzpomínky mám na to, protože v žádné domácnosti, co si pamatuji z naší ulice, kde jsem z venkova, nesměl chybět v kamenném hrnci povidla, která se vařila v tento čas. A já si vzpomínám, jak tady u jedněch sousedů pán měli takovou komoru na dvoře a tam to měl speciálně upravené kotel a takové míchadlo, to se jenom drželo a tam a zpět a dole se točila taková hvězdice dřevěná, opracovaná z dubového dřeva, tvrdého, a tím se míchalo, prvně se uvařila taková rozvárka a ty sousedky všechny tam přišly s košíkama těch švestek a s košíkem dřeva. No a věnovali se, a už to paní Koupková měla rozpis, kdy která žena přijde s těmi švestkami a uvaří se ta povidla. A to bylo pro nás, to byly pro nás hody. Pan Koubek nám ze dřevěných třísek, které tak trošku ohobloval, ořezal smírkovým papírem, to opracoval a měli jsme z toho lízačku. My jsme do toho kotle pořád strkali ty špejle. No a lízali jsme tu rozvárku, což bylo parádní, u toho se povídalo a bylo to příjemné. A taky si vzpomínám, že jako děcka jsme dělali draky. No ale tehdy jsme nekupovali nějaké papíry speciálně, nebo že by se to dalo koupit, to si nepamatuju tehdy. Tak z novinového papíru, doma jsme měli režnou niť, špejle jsme svázali, já nevím, 3-4 špejle se svázali, no pak se to udělalo se z hladké mouky a z vody takzvaný kvásek a to se zlepilo, ty noviny se omotaly, ty špejle se tím pokryly těma novinama, no a tím kváskem se to přilepilo, no a pak se tam provázek nějaký a na to se uvázali takový ty střapce z novin nastříhané, no a špulka s tou režnou nití a už jsme šli pouštět draky za humny. Takže to jsou takové moje vzpomínky. Říkám, to ovoce se sklízelo a já jsem teda už v mém věku nebo v mým ještě před 2 roky, protože letos teda švestky nebyly vůbec, ale tak jsem sušila doma švestky a jabka jsem sušila a pokud bych to měla, tak bych to dělala i teď. Jo, a taky jsem si dělala výzdobu ze kukuřičného šustí a pěstovala jsem na

0: zahradě takové ty oranžové, já nevím, mochyně se to jmenuje, takové kloboučky nebo srdíčka uzavřená, a z toho jsem si dělala kytice a k tomu z toho šustí se dělala taková krajka, se to ohlo a svázalo se to, no byla to nádherná podzimní kytice.
1: Tomu se říkalo židovská třešeň, mochyně.
0: Ano, ano, mochyně, tak. No, takže to jsem pěstovala a to jsem vázala si potom to tom kytky a vím, že jsem jednou to sousedce nesla a to jsou takové ty pod... A dělávala jsem si taky takový stromeček, to jsem měla základ v květináči s sádrou, sádrou zatavený takový, takovou hůlku a na tom byla z pletiva, králíkářského pletiva, takový udělaná koule, v tom bylo seno nebo sláma a do toho jsem potom spichovala různé ta, tu jsem měla omotané jutou, ten květináč, aby to bylo takové a ovázané mašlou a to jsem měla před domem lís, v tom byly kaštany na špejlí, různé šípky, listy z javoru a prostě takovou podzimní výzdobu. Tak to jsem si všechno dělávala taky. A víte, co jsem měla velice ráda na podzim, když jsem ryla zahradu. Já jsem to milovala. Mně se to tak velice líbilo, když ta zahrada byla zrytá, tak ta půda byla taková pěkně navrstvená, jeden rýč vedle rýče, jo, tak položená ta půda. No bylo to... A ta vůně toho té zryté půdy čerstvě, no byla to paráda. Ráda vzpomínám, pokud byl takový ten podzim, nebyly ty plískanice, nebylo takové to lezavé, jak se říká, počasí, tak ten podzim jsem měla ráda a mám ho ráda. No ale už nějaký ten křížek na bedrech a ledas, co je omezené, no takže jsou už jenom vzpomínky.
1: Ano. Já myslím, že to je dobré vzpomenout právě ty práce na zahradě, hrabání listí, sklizeň, zazimování rostlin, možná ano, příprava ano. Dřeva, i to ano, patří k podzimu.
0: Ano. To všechno k tomu patří, takže takhle to je. No, takže.
1: No a vy patříte zase neodmyslitelně k naší noční lince, paní Aničko, tak vám děkuju, že jste se zapojila i tentokrát, že jste nás pozdravila, přenesla jste nás do času, kdy se vařívala povidla. Já jsem si úplně vybavila tu vůni, kdy se to celou noc vařilo v tom kotli venku. A
0: ano, ano.
1: Vlastně
0: ano.
1: Ani nevím, kdy to přestalo a kdy už.
0: Ale víte, a teďka už se to dělá z toho taková atrakce, protože jsem slyšela zrovna, myslím, minulý týden na brněnském rozhlase, že někde tam na Hodonínsku nebo tam někde tak ženy takový nějaký spolek a dělají z toho atrakci vaření povidel. Dřív to byla normální činnost, jo, v tom, té domácnosti. Hospodyňky měli starost, aby zajistili rodinu na zimu. Zelí se nakládalo, že jo, všechno. A to taky dělám. A snažím se na ty způsoby dřívějšího života nezapomínat a co můžu tak praktikovat. Takže se mějte krásně a dobrou noc a hezké dny.

0: Máme 5 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi 2. hodina noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že jste pořád se mnou. Dnes si společně připomínáme podzim takový, jaký si ho pamatujeme z dětství. Houby, zahrady, první chladná ráda, práce kolem domu, podzimní jídla i drobnosti, které člověku zůstanou v paměti po celý život. A budeme pokračovat i dál. Zajímá mě, co pro vás bývalo na podzim typické. Co jste doma dělávali každý rok? Co z těch starých zvyků vám dnes možná trochu chybí? Zavolejte mi se svou vzpomínkou do zlínského studia. Na vaše příběhy se těší Jarka Barboříková. 731 800 900 je telefon. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo na rozhlas.cz/linka. Napsal třeba pan Václav. Krásná vůně podzimu z dob školních braných cvičení. Podzimní krajina, mokré listí, směs gumy, plastu a potu. Pláštěnka, holínky, plynová maska při pochodu. Když svítilo slunce, výstroj se zahřála a její vůně byla ještě výraznější. A často zůstávala cítit ještě několik dní. Dnes se stačí ucítit gumu a hned si na to dávné brané cvičení vzpomenu. Václave, děkujeme za originální příspěvek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci, tady je noční linka Českého rozhlasu a téma vůně podzimu. Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo? Bylo to prvním svetrem, tmou po škole, deštěm nebo začátkem topení? Na to se teď můžeme zeptat další návštěvy. Halo, halo, kdo pak tam? Slyšíme se? Halo, halo. Tak vypadá to, že máme nějaký menší problém s naší telefonickou linkou, ale když mi dáte pár sekund, tak já ho vyřeším, protože jsem ho identifikovala bezprostředně. Volala nám paní Aneška z Prahy, ta už se teď nedovolá, ale můžu zkusit zvednout.
1: Dobrý večer.
0: Jinou telefonní linku a tam nás čeká...
1: Pan Robert Solomouce.
0: Pan Robert Solomouce, tak vítejte a povídejte.
1: Mně se vybavuje, co bylo na tým podzimu hezkýho, a je hezkýho, barevné listy, je takový kouzelný. Tak se mně vybavuje opečené brambory v popelu, to bylo taky primo. Tak když poštíme občas se synem draka, to je taky primo. No a ještě se mně vybavuje teda ty houby, o tom mluvilo, víc dneska jsem, jako našel jsem mají. Ty žampiony a bedle, takže mám na mražáku, kamarád zaznašel to ostatní, takže jsme se tak vyměnili, takže bylo by to na mražáku.
0: Dobře, tak kdybychom měli teď houby nechat stranou, tak vzpomínáte se na nějaké podzimní školní dny? Cesta do školy, mokré boty, družina, první chladná rána. Co u vás doma vlastně znamenalo, že je tady podzim, jak jste to poznal?
1: Tak konec prázdnin, jako, protože to si budeme vyprávět, no ale jinak vzpomínám si na takové ty výlety někdy ze školy, když se někam jelo, tak to bylo taky takový zajímavý.
0: Mm-hmm. Nosili jsme šípky do školy.
1: Jo, pak se nosili kaštany.
0: A pekl jste je někdy?
1: Co?
0: Pekl jste kaštany?
1: No, našel jsem ty jedly, oni jsou totiž dva, jedny jsou normální, jedny jsou jedly a ono to má podobnou chuť jako všechny. Nevím, jestli jste to někdy jedlo, jako.
0: Jedla. A buď byly nesprávně upravené, nebo mi nechutnali z jiného důvodu, ale nebylo to nic pro mě. Vám to chutnalo?
1: Mně to trošku připomnalo vařský ořech, jak by se smíchali s liskovem, že to mělo takovou zvláštní chuť, jako.
0: S čím jste říkal, smíchané? Mě to asi přeskočilo ten telefon.
1: No, vlašské ořechy a máte liskový ořechy a když to smícháte, tak takovou nějakou podobnou chuť to mělo. Jak kdyby od každého trochu z těch ořechů, protože to jsou dva typy ořechy.
0: No, anebo no a... mi možná někdo připravil ty běžné lesklé kaštany, které máme sbírat na figurky a které jsou nejedlé a které jíst nemáme. No,
1: to jsem neskoušel.
0: To, ani to neskoušejte. Ale možná je dobře, že jste připomněl, že my můžeme připomenout, že kaštanu není rovný, jedle jsou plody kaštanovníku setého, zatímco toho běžného, kterého známe právě z těch škol, tak na jídlo ne.
1: A víte, co se mě Jaruško vybaví?
0: No.
1: Mě se vybaví písnička dva bylo Daňka Listopad. To je strašně krásná. A pak se mě vybaví ještě písnička, nevím, kdo to složil, barevný stín, to dříve než přestí ty horcletí s nich, barevný stín a tak to potračuje, vlastně hezká písnička. No a pak se mě vybaví mohelník šak, to jsme tam byli ze ženou, která už teda není, jsou vdovec, to není žádný státní tajemství, 3 roky to je. No a to se mě vybaví na tým mohelník šaku, takový to romantika, když jsme šli spolu do lesa, poslouchali jsme nespotremskou muziku, drželi jsme se za ruce a nejlíp bylo večer, to jsme oba spali v jedném spacáku, žena mě hladila, to bylo tak nádherné, že jsem vždycky spal v náruči a jsem mu hladil taky, protože tam bylo úplně nejlíp na světě.
0: Dobře.
1: A oni tam tak spali všetci, no.
0: No, tak to jsou krásné vzpomínky. Děkuju za ně, děkuju za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Poslouchejte dál, teď píseň od Lucie Bílé, Karla Gotta, Sen v nás zůstává.
1: Jo, tak moc vám děkuji. Na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Měli jste nějaké jídlo, které se u vás dělalo hlavně na podzim a dodnes ho máte spojené s domovem? Vzpomínáte si na podzimní školní dny? Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo a přichází podzim? I na tyto otázky může odpovídat paní Naďa, která volá noční linku Českého rozhlasu od Brna.
1: No, já za první všechny pozdravuju moc, co poslouchají ještě. Já jsem ročník 33, takže já jako mám trošku jiný vzpomínky. Pocházím z venkova a tak si vzpomínám, že kopání brambor, rytí řepy, dovezení do domu, teď všecko to musel se uklízet jako do sklepa. Napřed se chodili sbírat trnky, potom se to vařilo, tak jak paní říkala, tou tyčkou, tomu se říkalo kotulka na míchání těch švestek. Že když se vařili, my jsme říkali trnky, že se vaří, no tak to jsme taky chodili jako, jak se říkalo, na lízačku, k tetičce jako, no to trvalo skoro 2 dny, než se to uvařilo. No a pak hodně vzpomínám taky na to, to už jsem byla jako starší, už jsem možná chodila do první, do druhé třídy, že pěstovali se tam jako cukrová řepa, tak ta se jako odvážela do cukrovaru do Hodonína tehdy. No a když se to odevzdalo, tak zase, jak se to, jako ten cukr z toho, nevím, jako ten postup, jak je, tak se zase od tí, co to odevzdávali nebo vozili tam, tak měli možnost si od nich brát na krmení jako dobytka, tomu se říkalo řízky, to byla už ta postrouhaná řepa. No a pak to dovezl tatínek jako na voze, byla udělaná v takové malé zahrádce, byla udělaná jama velká, do toho se to házelo a jak se ořezávala ta řepa, ta druhá zase na krmení, co byla, tak jak se to ořezalo, to listí, tomu se říkalo krky, tak vždycky se nasypalo do toho, naházel tatínek do té jamy těch řízků z té řepy, na to se naházely ty krky zase z té druhé řepy a my jako děcka jsme to zašlapávali. No a tak se to dělalo, až se doplnila úplně navrch a zakrylo se to pak jako většinou kukuřičným, jak se to říká, no, co zbyde, když se pozbírá kukuřice, jako, jste tam?
0: Ano.
1: No já jsem myslela, že neposloucháte. No a to se s tím přikrylo, na to se hodilo trochu hliny a bylo to potom na celou zimu, se ho bral tatínek jako krmení pro krávy. Takže my jsme na venkově měli takový jako zábavy. Ne jako normálně zábavy, ale museli jsme pracovat. Jako. A bylo to takový všecko pěkný. Jako. Já ještě, když jsem chodila začala chodit do školy, tak jsem ještě doma jsem dělala úkoly jenom při Petrovelové lampě. Mm-hmm. No a psávala jsem na tu břidlicovou tabulku. Takže to bylo taky jako děte, když to teď řeknu, tak říkají, babi, to není možný, že se to tak, že jste no, tak jako to dělali.
0: Kéž byste si ji schovala, že? Kéž by člověk někde našel.
1: No, měla jsem ji hrozně dlouho schovanou, no ale potom mám dojem, že můj první syn, on bydlel u maminky potom dost dlouho, no a on si na to jako psával a nejak se mu rozbila. Mm. A to mrzelo mě to. A ještě tady mám schovaný, jak jsme chodila do ruční práce ve 3. třídě, tak kufříček, který byl vyloženě teda jenom z papíru obšitý, takový to dá, jako jak bych to řekla, ta jako a i se dělávali z toho velký kufry, tak takový jako malý kufříček jsem z toho měla a do dneska ho mám schovaný teda.
0: Aha, no, tak to je teda. No. Ta tabulka, já se pamatuju, že jsem to viděla, když se na půdě, ona měla takový okraj dřevěný.
1: No dřevěný rámeček. Aha. Ano, v jednom rožku v tom rámečku byla dírka, a v té dírce byla provlečená takový kožený, jakoby tenký proužek, pázek, na tom byla uvázaná, tomu se říkalo kamínek, čím se psalo, a malinká ta houbička, anebo jako z té jelení kůže takový, a tím se to umývalo, jako ta tabulka. A z jedné strany byla jako hladká a z druhé byla linkovaná. A to mám dojem, že ještě v první třída a ještě v druhé třídě do pololetí, že jsme na to psávali. Jako, bylo to takový zajímavý, no. No a ty podzimní práce, že to jako děti, museli jsme pomáhat rodičům. No, to se nedalo nic dělat, to se jako hrušky se sušily, maminka sušila jako třešně, švestky, a co bylo, co jako se dalo posušit, tak to na Vánoce se uvařilo, vždycky říkala, uvařím vám suchánky a budete to mít celý den, abyste viděli zlatý prasátko.
0: Tak to už je vzpomínka na úplně jinou dobu, psát na břidlecovou tabulku, úkoly u petrolejky.
1: To jako úplně něco jiného.
0: Ale víte, a tak, co říkat, zní to pohádkově, ta práce byla tvrdá, život byl těžký, ale...
1: Ano, ale bylo to krásný. Ano. Celý den jsme byli po ulici, hráli jsme se, nás vychovával zkrátka celá vesnice. Když jsme něco udělali, tak buď nám lépli hned jednu, když to bylo škaredý, anebo by řekli ty, já to řeknu tátovi. No a to jako stačilo, tatínek, jenom když se na mě podíval, tak už jsem věděla, že jsem něco vyvedla. Protože byl takový přísný, ale já říkám spravedlivý. Velice jako. Sice dostala jsem od něho jenom jedenkrát trošku přezadek, ale jinak jako stačilo, když jsme jedli a mně se něco nelíbilo a on poležil jako lžičku do talířku. A jak to trošku kleplo, tak já už jsem věděla, že se něco děje. Tak už jsem byla poslušná. To bylo úplně něco jiného, jak teď. Jako,
0: já jsem byla o prázdninách na zámku, myslím, že Milotice se to jmenovalo.
1: A já jako my jako na venkově tak neexistovalo, tam nebyla školka, tam žádná družina, to jako naopak ještě měla jsem mladší sestřenici, no a chodila jsem do první třídy, no a neměl ji kdo hlídat, no tak jsem si musela vzít sebou jako do školy. To jako tam tak bylo, jako že když měli jsme tam 4 třídky, akorát, že to byly společně vždycky 2 a 2 ty ročníky, no a když neměli kdo hlídat sestřenice, no tak museli ty starší děti si vzít jako děti do školy, ty mladší.
0: Tak to je neuvěřitelné, to si neumí představit, že by někdo udělal v dnešní době. Paní Naďo, moc děkuju za vaše povídání, bylo to moc milé, originální vzpomínky jste přinesla do dnešního ročního vysílání, budu se těšit, že v tom budeme, v tom hezkém vyprávění pokračovat příště.
1: Nedovolala jsem se.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: Mějte se moc krásně. Všecky zdravím a těch máte zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejných podzimních vzpomínkách. Co jste jako děti dělali pravidelně každý rok? Paní Eva je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, já děkuji za přivítání a zdravím všechny, kdo poslouchají.
0: Tak si zkuste vybavit jeden podzimní den vašeho dětství. Kde jste byla, s kým jste byla, co se tehdy dělo?
1: Mě nedá vybavit, ale jako úplně malá si pamatuju, u nás bývala vyloženě jako domeček sušárna na švédský. A to okolo tak strašně vonělo. A my jsme jako děti vždycky chodili okolo a oni nám dali takový ty pečárky, takový ještě ty teplý rozpečený švédský. A to bylo něco tak strašně dobrýho. No a potom tady to jako, protože já jsem vyrůstala ze zemědělství, takže tam pochopitelně byly ty zemědělské práce, že jo. A brambory, to bylo samozřejmě, že když se sbírali, tak se pekly potom v té natě, když se pálila nať, tak se tam pekly ty brambory, zmenili fousy až do víkám. A my jsme měli aleje se švestkama, tak to se trhali švestky a vozívali. Tenkrát Marila z Rokycan je vykupovala. Jo, tak to se tady to všechno. No ale víte co, my jsme taky zelí, o tom nikdo nemluvil, zelí se taky nakládalo. No.
0: Myslím, že už to někdo zmiňoval, ale paní Evo, můžu se doptat, vy jste zmínila švestky a pak pečárky, ale pečárky to jsou přece žampiony a neřekla jste pečárky?
1: No, ale
0: švestky.
1: Tohle to byly ty rozpečený švestky, ty ještě nedosušený.
0: Aha, a vy jste tomu říkali pečárky?
1: My jsme jim říkali pečárky, no. Oni byli ještě teplý, takový šťavnatý, měkký, jo, nebyly to vyloženě dosušený švestky ještě. No a my jako děti jsme chodili vždycky okolo té sušárny. Já už si ani nepamatuju, kdo z té vsi to tam sušil tenkrát, že jo, protože jsme byli malí. A všechny ty děti jsme chodili takhle okolo té sušárny, aby jsme dostali ty švestky. A oni nás kolikrát vzali dovnitř a my jsme tam koukali, oni tam byli takový palandy, jo, a na tom byly ty švestky, protože to se sušilo pro celou vesnici. No, ale říkám, to byla taková vůně, to úplně cítíte, ještě teďko si ji dovedete představit, tu vůně prostě, těch švestek, to je něco, no. No, právě potom zase, tak jsme nakládali to zelí, no, protože my jsme byli 4 děti, tak jsme toho zelí dělali docela dost. No a jako dneska vyndáte brambůrky, tak my jsme na talíř vyndávali kyselý zelí anebo přinesli košíček jablek. Jo, že se celou zimu se takhle...
0: A teď, paní Evo, rozumím tomu, že se bavíme hlavně o podzimu našich dětství, ale teď děláte něco z toho, o čem mluvíme?
1: No, to víte, že zelí nakládáme. Teďko zrovna příští týden jedeme do Křimec pro 30 kilo zelí a už půjde do flašek nakládáno.
0: Ano, taky jsem to zkoušela, dala jsem tam víc kmínu, než bylo potřeba. A dáváte tam ještě ty jablíčka?
1: Jak se... Ne, jenom sůl a kmín. Jo. A přišla, protože si ho teďko nechávám nakrájet, protože jinak jako na tom cetlíku ho to neuděláte tak jemný, jako oni ho nakrájí. No a přišla jsem na to, že když si ho hezky přivezu, prosolím ho, prokmínuju a nechám ho do druhého dne v hrnci, tak ono je takový krásně jemňoučký a pak teprve ho nandám do těch flašek a zapáhnu a hotovo.
0: Jo, nedávám
1: ho do
0: studu,
1: dávám to do flašek.
0: Ano. Tak no. ať vám chutná, ať vám zdraví slouží, díky.
1: No 30 kilo, ale každým rokem zmizí.
0: To je dobře. Ano.
1: No, je výborný, to jako prostě domácí kyselý zelí, to je něco. No,
0: už má letitou tradici.
1: No, to červená řípa naložená a kyselý zelí, to je něco, no. To patří k podzimu. No. A jinak já teda jako houby taky to, ale u nás jako, protože říkám, já jsem byla ze 4 dětí a 3 bráchové, že jo, takže ty chodili spíš s tátou na ty houby. A je pravda, že já, když jsem se tam 3x otočila, tak jsem nevěděla, kde jsem, takže já chodila jenom okolo cesty. Jo. Ale jako vždycky jsme houby přinesli, no. A teďko tady zase chodějí mladí na ty houby a baba nakládá a suší.
0: Pani Evo, děkuji za to, že jste nám zavolala. Děkuji, že jste s námi teď vysílala chvíli noční linku Českého rozhlasu. Těšíme se na vaše další návštěvu.
1: A vy se mějte hezky všichni a dobrou noc.
0: To bylo krásné slyšet, jak to dřív bylo, jak se dřív žilo. Vidíte, já těším se na další vaše příběhy, protože některé tradice zkrátka stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Podzim má své nezaměnitelné vůně, barvy i chutě. A mnohé z nich nás dokážou během okamžiku vrátit o desítky let zpátky. Vůně lesa, spadeného listí, jablek, hub nebo prvního zatopení v kamnech v sobě často ukrývají vzpomínky na dětství, domov i chvíle strávené s rodinou. A právě za těmito podzimními vzpomínkami se dnes vydáváme v noční lince a volá nám pan Miloš, aby se s námi povídal. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Já bych vám chtěl připomenout, tady už bylo skoro všechno řečeno, jo, ale ještě se zapomnělo, nebo nemluvilo se ještě o tom, že se taky pálila slivovice na podzim, což taky byla veliká vůně, jo.
0: No a nejenom vůně to, i radost.
1: Vyrábělo se trnkové víno, ale to nebylo ze švestek jako strnek, ale strnek, takových malých kuliček černých. Z toho se vyrábělo víno, ze šípku se vyrábělo víno, z rybízu se vyrábělo víno, takže to byla taky taková podzimní činnost.
0: Počkejte, můžu se u toho zastavit, takže vy jste ze švestek nedělali jenom slivovici, ale i švestkové víno? Protože...
1: Ne. Trnkové víno, ale trnka je něco jiného než švestka, ale na Valašsku se říká švestkám trnka.
0: No, ale to už se dnes neslyší tak často. Jak to chutnalo?
1: No, chutnalo to velmi dobře. To bylo nejlepší víno. Taky z borůvek se dělalo víno, jo, to bylo taky dobré. No.
0: No
1: tak
0: teda,
1: to byly vína, víte, prostě, co? Ale ještě
0: to je úplně už zapomenuto, že?
1: No. Podzimní vůně chryzantem nebyla připomenuta. Chryzantem je spojené s, jako hřbitovní kvíti s podzimními návštěvami hřbitovů, že? Tak to jsou taky. A potom podzimní lovy. Na podzim se chodilo, se lovili zajíci, lovili se bažanti a my jako děti jsme dělali nadháněče. Za to jsme dostali nějakou trofej potom za odměnu. Takže to byly takové podzimní věci, anebo sjíždění mládeže na internáty po prázdninách jsme se těšili, jsme jeli na střední školu z celé republiky, jsme se sjížděli, tak už jsme se na sebe těšili, protože jsme byli jak jedna rodina.
0: Sjíždění mládeže na internát, trnkové víno, dušičky versus chryzantémy.
1: To je všechno dohromady.
0: No, potom lovy, vy jste studnice podzimních vzpomínek, Miloši, no. Ale ty lovy, to byla tehdy událost pro celou vesnici. To
1: ano.
0: Si taky neumím představit, že by se dnes tyto akce pořádaly. Dneska se samozřejmě na lovy chodí, ale ta atmosféra a účel je taky úplně jiný, vidíte?
1: No, tenkrát to bylo zajímavé na těch lovech. Prostě, jak říkáte správně, celá vesnice se toho zúčastnila. Děti dělali nadháněče s klackama v rukách a lovci lovili, že a tak dále. Pak se to vezlo, ty úlovky byly veliké, jo. No a oni šli do hospody a tam se pěkně napili ti lovci, ale neslyšel jsem, že by se nějak ranili mezi sebou, nebo že by byly nějaké problémy.
0: No, na to jsem právě chtěla reagovat, že si neumím představit, že by někteří dnešní rodiče pustili vlastně ty děti, aby dělali ty nadháněče.
1: Ano, ano, bylo to trochu nebezpečné.
0: No, trošku víc možná, no. No, tak je hezké, že jste to zakončil tím, že se žádná událost nestala, která by...
1: Žádná událost se nestala, bylo to jako v pořádku většinou. Teda já jsem na nic tak špatného nepamatuju. Jinak ještě k těm bramborům bych se rád vrátil. Chodili jsme na brigády ze školy na brambory. Jo, tak já jsem třeba například měl za úkol ve sklepě schrnovat to, co mi tam nasypali, prostě dávat to nahromady, jo. To byla taková silná vůně z těch brambor, že to do smrti člověk nezapomene. No a potom jsem měl brambory taky rád na svoji zahrádce, když jsem je tam vypěstoval a rukama jsem to vyhrabal ze země, tak to tak příjemně vonilo, ty brambory, člověk z toho měl úžasnou radost, taky jsem to měřil, kolik to bylo v loni, kolik je toho letos, jo. No a ještě jako hodně malé dítě, kolik mě mohlo být, tak 7 roků, tak jsem chodil na sklízeň řepy. Ta řepa se sklízela kdysi tak, že se to vyoralo, že? Potom ta vyoraná řepa se osekávala. To už bylo obyčejně za mrazu, takže mrzly ruce u toho, tak člověk měl strach, aby se tou mačetou neseknul do té ruky, která držela tu řepu. No a z těch řep jsme taky jako děti potom dělali, teď se to dělá z dýní, ty helloweeny, jo, ale tenkrát jsme to dělali z řepy, že se vydlabali řepu, v ní ten obraz nějaké příšery, do toho se dala svíčka, nosilo se to prostě a strašili jsme se s tím. Většinou ta řepa byla ta červená, ona nebyla červená, ale říkalo se jí burina, taková žlutá řepa, která se používala na krmení, jo. Tak ta svítila nejlepší.
0: Já bych vás poslouchala i dál, já myslím, že vy byste to i dovysílal do té jedné hodiny. Děkuju, Miloši, jsem ráda, že jste se k nám dnes přidal, rádi jsme vás poznali, opatrujte se, zavolejte zase někdy, byli bychom rádi.
1: Děkuji, bylo to pěkné, moc pěkný program. A ještě vás musím pochválit za hudbu, kterou tam dáváte, protože ta hudba mě osobně se líbí. Dneska rozhlasové stanice, to je jedna veliká diskotéka, ale upřímně řečeno, nemám z toho radost. Kdežto tady se vám podařilo vybírat pěkné melodie mezi tím.
0: A víte co, za tu pochválu si teď můžete vybrat, jestli mám pustit Valdemara Matušku nebo Jiřího Korna.
1: No, to je těžko teď rozhodovat. Dejte mi toho Korna, ten je méně častý.
0: Dobře, je váš. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu se pomalu chýlí ke konci. Mluvili jsme o vůních podzimu a dnešní díl noční linky ukončí, završí paní Ema, která volá z Javorníku u Jeseníku. Haló, slyšíme se?
1: V první řadě bych chtěla pozdravit vás a všechny posluchače a hlavně posluchače z Valach, protože jako podzim pro mě nemám ho ráda. Já jsem rak, mám ráda teplo slunce a podzim pro mě začínal tím, že po to, kdy jsme se koupali, zašly takové zelené řasy, to už jsme měli zákaz od rodičů. Teď maminka měla velikánskou zahrádku a upravovat záhony na podzim, já jsem to tak nesnažil.

0: pytle ovoce na, nakrajeno a jsme to skladali. A to jsem milovala, jak se to jako sušilo, tak jsem zobala. No to, to je jediná věc z podzimu, který prostě, na který ráda vzpomínám a milovala jsem to, ale to strašně.
1: Jste tam? Jo. Ano, ano, já se to snažila vybavit, jak jste říkala, tu pec z rošty, to, to měli doma, nebo to měli pilo? Někde vedle ve stodole?
0: Ne, to měli takový, no vedle domku byl takový přístřešek
1: takové
0: udělaný.
1: Takové sušírny, to...
0: Z jedné strany se topilo a z druhé strany byly ty rošty.
1: Ano, tak to...
0: A tam se sušilo to ovoce pro celo, no pro celé Valašsko, říkám vždycky.
1: Byla jsem v Bílí v Karpatech teď před 14 dny v jedné sušírně, jenom mě přijde škoda, že teď je to tam jako atrakce, na kterou se chodí turisté dívat a předtím to byla běžná součást života. A událost, komu... které se sešla vždycky celá vesnice.
0: Děti, a představte si, že to pořád funguje. Ta sušírna pořád tam je na těch pasekách, jo, a když tam přijedu, tak mi to třeba v létě tak se nesuší, že ale na podzim, musíš přijet na podzim, říkám, když to půjde, přijedu a zase budu skladat to ovoce a zobat to. To jsem strašně milovala tady to.
1: Dobře. Paní Jema, musíme se rozloučit, protože čas pokročil, bude jedna hodina, budeme se přepojovat ze Zlínského vysílání do Prahy, takže děkuju. Doufám, že máte radost, že jste se ještě dostala do vysílání.
0: No, bylo to konečně, po dlouhodním jsem se zase dovolala časově, protože já přijedu pozdě z práce, jsem moc potká a když je čas, zavolám. Hodně mám štěstí, že se dovolám.
1: Tak. V tom případě se uslyšíme opět příště, ať se vám daří.
0: Krásný podzim všem, i když já ho moc nemusím kvůli té zimě, mám radši slunce, vodu, teplo jako rak, že? Ale už se těším, až pojedu zase příští rok na Valachy, letos mi to nevyjde. A budu to ovoce sušit a zobat to, ježiš, a tu půlní. To je něco nádherného, opravdu.
1: Paní Emo, děkuju. Dnes jsme společně s vámi otevřeli spoustu podzimních vzpomínek. Od hub, zahrad, zavařování, přes zelí, slivovici, chryzantémy, až po chvíle, kdy spolu lidé na vesnici žili možná o něco více než dnes. Moc vám děkuji za všechno, za volání, příběhy i vzpomínky, které jste s námi sdíleli. Přeji klidnou noc, hezkou neděli a ať vám letošní podzim přinese co nejvíce příjemných chvil. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se ještě v tomto týdnu jednou, a to dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
2: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
1: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
2: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
1: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
2: Tak se pochlup.
1: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
2: A kdože?
1: Vašek Vidra.
2: Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu, no. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Felix, říká to já
2: schování?
3: Taky.
2: Mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky, pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě, mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a já jsem řekl, je, schody. Proběhl jsem se po nich nahoru a dolů a když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No, ale zpátky k té 4.
2: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no, tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No, ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
4: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
5: A je, vrchní totál už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný?
4: Kolik je 2x2?
5: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
4: Prosím.
5: Že nevím, jsou čeli, no.
4: Mě to oslovíš, Vidra?
5: Sorry, vole, pančeli, no.
4: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
5: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
4: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš, když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
5: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
4: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova poz.
5: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
4: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
5: Ale to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
4: Panenko skákavá, tohle je familie.
5: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo.
4: Tak co, jsou tady všichni?
5: Určitě.
4: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
5: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
6: Já se moc omlouvám.
4: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
6: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
5: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
4: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A protože jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
6: Ano.
4: Takže jasně. Znovu, kolik je 2×2?
5: Ty lego, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
4: Nebylo, Vidra, 2×2 jsou 4! A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
6: No?
4: Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
6: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
4: Kdo složil operu liška bystroučka?
6: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
5: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
4: Lišku bystroušku složil Leoš?
6: Mareš.
4: Leoš Janáček, Petro.
6: Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
5: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
4: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
5: Slavie.
4: Demokracie! Sociální demokracie!
5: Říkám, no.
4: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
5: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
4: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečuk takhle na mě.
5: To je to jedno, ne?
4: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. 2×2 = 4.
5: No
4: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
5: Sociální demokracie. Špidla.
4: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, viď? Klasika, no?
6: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
4: To je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
6: Dostojevský.
5: Dostojevský je nahoře?
4: Co to je Dostojevský?
5: Ruská trojka.
4: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
6: Ano.
4: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
7: jako pokojů, nebo?
2: Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bejvalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhla možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisti, že
2: mohl si... No jo, no, to jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
5: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život taky zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl Vocílka ze Strakoňského dudáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že když jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
4: Pan spisovatel.
5: Dobrý den.
4: Pan spisovatel.
5: Líbí. Tady vám to nesvítí.
4: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
5: No, vy jste vteřinku počkal, mohle to tak. Hodně.
4: Ano.
5: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
4: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
5: Ano.
4: Bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
5: Špalek.
4: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
5: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky, jednak je to jako špalek veliký a
4: ano.
5: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
4: No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
5: Šest půlek pohádek.
4: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
5: Šest půlek.
4: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
5: Vy s ní máte problém? Četl jste to vůbec?
4: Samozřejmě.
5: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
4: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To je naprosto jasný. Helejte, já jsem to četl samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
5: A co?
4: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
5: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, to jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
4: ve Sluníčku, no. No, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
5: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
4: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
5: A co?
4: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole... Ano, Maruška a její měsíčky. Kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
5: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
4: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev. No. Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
5: Nebo mít problémy, že jo?
4: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
5: Kolo.
4: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
5: To je dobrý, že jo?
4: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že jo, aplikovat. No, to přece nemůžou číst děti.
5: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? Se, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukl, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
4: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunilově stavební spořitelně?
5: Víte vůbec, jak ty lišky plišoví, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
4: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
5: No, jo.
4: S těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mě přinesl vy, to prostě nejde.
5: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Já jsem nějaký páral, nebo co?
4: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
5: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
4: Já nevím,
5: co. Tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je... Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: A poděděl jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutný?
2: Taky bývám smutný, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo, něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Nedřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchyně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím, zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace.
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný. Tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči. Teda vlastně kromě mozku používám taky oči,
6: no,
5: víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně. Ty mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskému líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co?
6: No?
5: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bejt. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale jo, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně, hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď je řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádný mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči si na ní mohl nechat.
5: Ježišo, už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšila facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem ji štipla sama.
5: Co mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to je takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, au, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
5: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu!
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
6: Já tě zvu na slavnostní večeři.
7: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
6: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
7: No? Ty jsi blbej.
6: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
8: Bordel erotický.
7: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
6: No, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
7: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
8: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
7: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
6: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
9: Taky?
6: Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán provádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ty ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepa.

0: Vidíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně třikrát denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
1: To je úkol teda.
0: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
2: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez poz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.